90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: s maximum muziky. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Let It Roll 2026.
1: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
4: Přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První 3 vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
6: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.
1: Voda.

0: Týden tady je mrážek už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím, Prádelna. Haló?
0: Dobrý den, tady je mrázek ústředná. No. Prádelna?
3: Ano.
0: Podívejte se, já bych potřeboval vyprát money.
3: No a o co vám jde, tak je přineste.
0: Podívejte se, to je také jednoduchý, jo?
3: No, jednoduchý to je. Počkejte moment. Mějte se hezky, pane Štěle.
0: Mějte se a nějaký další podvodník zřejmě.
3: Ano, prosím.
0: No, prosím vás. Já bych potřeboval toho vyprat, ale aspoň prostě takových 50-60 melounů.
3: A co je to melounu? 50 melounů. Máme 16-kilový, jednu 16-kilovou největší pračku.
0: No já bych to přivezl, no, teda v nějakým prostě opancerovaném autě. Rozumíte, ale mě jde o to, jestli to vyperete všechno najednou, nebo...
3: Ne, všechno najednou to nevypereme, postupně.
0: Postupně, na etapy, jo?
3: Ano, na etapy, to znamená,
0: třeba, že... Třeba, nejdřív to budete po 5 kilu nějak...
3: No, my to máme na čtvereční metry, my to nemáme na váhu, ale my nemůžeme tu celý vaší auto, abyste sem přivez. To byste musel postupně. My tady nemáme tolik jako místa na skladování.
0: Tomu rozumím. A prosím vás, jak to perete?
3: No, pereme to v pračkách a dáváme prášek Dato.
0: Dáváte Dato?
3: Ano, Dato.
0: A stojí vám to za to?
3: Ano, stojí to za to. Jo, to se nesmí pomuchlat, že jo, tolik.
0: No to se nemůže pomuchlat. No. No oni jsou z toho papírový takový.
3: Papírový, no tak to prosím vás si dejte do čistírny, to do prádelny ne.
0: Do prádelny ne, jo.
3: Papírový ne.
0: No tak já vám už děkuju.
3: Ano, nemáte zájem.
0: Jste moc hodná.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, do prdě, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne,
3: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!

0: týden tady je Mrážek už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: No?
0: Haló? Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. To je paní Anča Říková?
2: U telefonu.
0: Helejte se, já vám volám od vašeho muže, od Franska.
2: No.
0: On dneska nepřijde domů. Bohužel. Poněvadž on se zdržel na montáži, čili jenom kdybyste byla hodná, jestli jste mu připravila snídaní, tak to domů zrušte, nebo to jde čoklový, poněvadž on nepřijde.
2: No tak na to zapomeň.
0: Na co?
2: Na ty keci.
0: Nějaký keci, já za to nemůžu, já jsem jenom...
2: Ale
0: já jsem jenom prostředník, prostředník.
2: Máš blbý keci. Vůbec nevím, kdo seš. Nezajímá mi to. Řekni, ať se kouká vrátit. Až je konec randičkám.
0: Já jsem jeho kolega z práce. Co se
2: nezájem, na... nezájem. Co? V životě o tobě nemluvil. To je jedna věc. A druhá věc je, jestli ho tam máš někde za zádama, ožralýho, tak mu řekni, ať se kouká sebrat a jít doma.
0: Já vám... Promiňte, paní, ale tady je Mrážek ústředná, já... Já vůbec nechápu,
2: jaký proč... Mrázek?
0: No ústředná.
2: Jaká ústředná?
0: Tady je konec.
2: Jaký konec?
0: Konec telefonu, nazdar.
2: Nazdar.
0: Huso, stejně se ti nikdy nevrátí. A radši bude chodit s čenou ze sekretariátu, poněvadž to je mnohem lepší a rozumí jeho problémům. A ne jako ty. Zmiš ze světa. Konec.
1: Evropa 2. Evropa 2. 80. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod. 182 a 105,5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky.

Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já, jestli má hlava není zamotaná, jestli je pořád ta jediná a vyvolená, ta, která pomohla mi se vším, když jsem

0: 15 vteřin do 6 hodiny.
1: Titanic zase vyplouvá.
0: Titanic vyplouvá. Šest hodin přesně. Katka překřtila ranní show na Titanic. Hele, proč ne? Minimálně první půlka dobrý. Takže do půl osmí mejdan, večírek a hlavně milování v zapařeném autě.
1: No, tak já jsem totiž chtěla říct, že jsi neřekl, proč jsem to překřtěla na Titanic, protože jsme Leo a Kate, ale jo. Když jsi teďko přidal to milování v autě, tak už mi to přijde trošku nepatřičný.
0: V půl osmí půjdeme do garáže a budeme se milovat v autě a ty dáš tu ruku na to zapařený, zamlžený okýnko.
1: Ale jenom jestli mě nějak hezky namaluješ.
0: Já jsem myslel, co tě hezky. Dám tu ruku na okno, jenom jestli mě hezky namaluješ. No ale potom od půl osmí do devíti katastrofa. Ale dobrá zpráva je, že v 9 hodin, Katko, přijedeš do New Yorku.
1: S šutrem v kapse,
0: takže dobrý. Tak, začínáme, vyplouváme, jsme v Southamptonu, 1912. Co je nového?
1: Dobré ráno, v letecké dopravě začnou platit nová pravidla. Cestující budou mít například zdarma nárok na to, aby jejich dítě sedělo v jejich blízkosti, nebo na bezplatnou opravu překlepů na letenkách. Shodl se na tom Evropský parlament s Radou Evropské unie. Cestujícím by také měly zůstat současné kompenzace za zpožděné lety. Téměř 3/4 lidí v Česku užívají podle průzkumů návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1 600 000 lidí nad 15 let a alkohol pije až 1 000 000 lidí. Až 1 000 000 žen a mužů pak má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Teď už předávám slovo Lucii.
2: Cestování do Beskyd bude jednodušší. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd nová autobusová linka. Bude v provozu až do konce září, a to mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3-0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si teď po ránu dejte na D1 na 190. kilometru směrem z Prahy na Vyškov. Překáží porouchané vozidlo a tvoří se kolona.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
0: A je to tady.
1: Je to tady.
0: Je to tady, svátek má Adolf.
1: Oblačno až zataženo, místy polojasno, postupně místy přehánky, ale teploty už jdou do letních hodnot. Dnes odpoledne naměříme 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 27. Tak to byly zprávy, po nich začíná středeční ranní show na Evropě 2.
0: Je to tak!

0: ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost. Už 20 let. Automička Express.
1: Je to tady, dámy a pánové. Začíná dnešní ranní show. Já se omlouvám, ale začínáme Evou. Začínáme Evou, protože já jsem se vrátil z ráje.
2: Jseš toho plnej?
1: No, to je slabý slovo.
2: Chápu naprosto.
1: Včera jsem se vrátil z Edenu, z nejlepšího koncertu, který jsem v životě viděl.
2: Jo, jo.
1: To bylo prostě...
2: Říká se to.
1: Světový. Já jsem to samozřejmě čekal, že to bude světový. Všude se to psalo, že to je světový. Ale když to člověk vidí na vlastní oči, mě to úplně rozebralo na součástky. Já jsem při závěrečném songu, který hraje pod náma, tak skákal, že si připadal jako nějaký teenager v rozpuku mládí. Já jsem takhle neskákal ani na Coldplay. To byla taková euforie. Evo, gratuluju.
2: Coldplay hlavně nemají takovýhle hity.
1: Nemají. A mně se líbilo, jak Eva říkala, když tady byla u nás před rokem, že vlastně ta písnička na ostří nože zase nebyla takovej hit její. Že to se tak nějak jako stalo, ta písnička v repertoáru je dlouho, že jo?
2: Ano.
1: Samozřejmě Dua Lipa tomu dost pomohla. Ne, dělám si sradu, Dua Lipa to udělala, ale... No prostě to bylo skvělý. A když to hrálo, když včera končil ten koncert, tak jsem si vzpomněl na to, jak jsme to tady zpívali před rokem, že jo? A jak jsem jí tam dělal ohňostroj do toho. Jakože jak to bude vypadat za rok v Edenu.
2: A Eva to využila jako inspiraci.
1: Ne, tak jak samozřejmě jsem neobjevil Ameriku, ale vzpomněl jsem si na to, jak jsem jí tady ten ohňostroj markíroval a včera vybuchoval. A na konci jenom zajela do té stage, že se ani neloučila jako by úklonem. To bylo prostě fantastický. Fantastický.
2: Eden, jste tady! Nakonec si dáme tuhle písničku, snad znáte.
1: Bude to finále?
2: Teď určitě. Přichází do Dua Lipa, ne, dám se to. S každým krokem ve mně sílí pocit, že jsme téměř v cíli. Když o trny se občas píchnem,

0: Tak to chceš celý?
1: No jasně.
0: Počkej, tak to mám polský druhou sloku, ne? Přijmu nějaký
1: umíš
0: Poláci.
1: To, umíš to?
0: No, musím to přepnout, tak počkej, pojď. To nejde hned. To nedá. Na refren dám. Jak

0: Občas ten píp to... Česky nebo polsky? Jak mě...
1: Česky.
0: Povětře.
1: Stačilo zase už, jo? Sakra. Pro
0: pohna. Dva, ještě ty musím zase přepnout, by to nejde tak hned, počkej. Dobře, okej. Okay. Yeah!
1: Takže konec koncertu. Ovše
0: je třeba dbát.
1: Představte si, už je tma, jedou rachejtle.
0: Brutálně.
1: A jedem.

0: Děkuju, Adam!
1: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem. Takže jste to odnesli vy, milí posluchači. Haha, jako když přijdete druhý den do práce a všem to vyprávíte.
0: To nevadí.
1: A já jsem si říkal, že to řeknu hned na úvod. Ať tu energii ze sebe vypustím. Navíc Katka byla v neděli, takže se o tom bavíme, jakože...
0: Já tě chápu naprosto. Ale počkej.
1: Byla jsi taky tak nadšená.
0: Hele, že jsi byl rozjařený, nadšený, roztancovaný, dobrý. A řekni mi, kolikrát jsi brečel, ha?
1: No, tak samozřejmě, pojďme si říct, nemám teďka úplně jakože... ne období, jako období já mám skvělý. Jsem šťastný, ráno se probudím naživu. Včera vystupovala moje dcera ve školce, taky měla vystoupení, něco jako Eva Farná. Jo, začátek kariéry ve 4 letech. Prostě šťastný, štěstí. Ale jsem takovej, teďka takovej, dojímají mě věci.
0: Jistě.
1: Takže brečel jsem hodněkrát, odpověď na tvou otázku. Začátek nesmysl, prostě úplně mi to zlomilo. A to jsem věděl, že to tam vlastně je, ta věta. Že si přinášíte svůj smutek. Možná si přinášíte svůj smutek. No úplně se mi zlomil hlas, i když jsem nic neříkal. Jo. Jak to říct?
0: Bylo to silný prostě.
1: Bylo
0: no?
1: To silný. No, mám několik informací, které by mohly zajímat naše posluchači. Jak říkáme, klasika.
0: Aha.
1: Já jsem tam šel na tajňáka. Jo, to znamená, skončila moje dcera ve školce, to vystoupení.
0: Ano.
1: Jo. Já jsem se šel najíst a šel jsem potom pěšky, říkám, projdu se, udělám si půlhodinovou procházku, pěšky k tomu stadionu. A byl jsem domluvený s lidma ze stadionu, ne s lidma od Evy. Já na tom stadionu pár lidí jako znám, chodím tam na fotbal už roky, že mě protáhnou přes kanceláře, jako do kanceláří.
0: Ano.
1: Jo? A že nebudu volat Evě, nebudu volat manažerům, nikomu prostě. Já půjdu tam jako na tajňáka, užiju se to a zmizím. A takhle si jdu, jo, směrem k Edenu, no má je po silnici. A najednou vedle mě přibrzdí auto, jo, sjede okýnko u spolujezdce, že samozřejmě to auto bylo jako na...
0: Vlastně.
1: A za volantem Tereza Ramba.
0: Nejka.
1: Tereza Oříšková, já ji mám uloženou jako Oříšková. Tereza Ramba a dělá na mě. Pojď, já tě svezu. A já, ne, já jsem tady takhle, je potřeba říct, my se neznáme. My jsme spolu kalili kdysi dvakrát v hospodě, ale to je prostě 15 let. A úplně náhodou, mimochodem, jsme si v neděli volali. Po 10 letech.
0: Kvůli Evě?
1: Ne, kvůli Tereze. Já jsem jí totiž asi před 2 týdnama volal, abych jí pochválil za Moniovou.
0: Jo.
1: A ona mi to nevzala. A to usnulo. A ona mi prostě teď v neděli po 2 týdnech volá, jako hele, ahoj, promiň, já jsem měla nepřijatý hovor o tebe, já jsem ti chtěla volat a nějak jsem to zapomněla, tady je prostě hodně věcí, tak ti teďka volám. A já, Ježíš Terezo, já vlastně teďka se musím nahodit, já ti volal před 2 týdnama a bavili jsme se o Moniový. Chápeš to, protože když my se neznáme a tak jsme si volali po 10 letech předevčírem nebo v neděli a najednou ona mi takhle jakoby zastaví. A teď já, no tak... pojď, já tě vemu, pojď, jakože tohleto do garáží. A já, ne, já jsem chtěl tajně tohle. A ona, ne, dělej. Tak jsem si nastoupil teď na sedadle spolujezdce, její obrovská kabelka, věci jsme to dávali jakhle dozadu. Teď já jsem si tu kabelku vzal na klín. A teď jako vlastně ona byla tím volantem, že teď já, tak čau. A teď jsme se doma jako objali a políbili jsme se. A já říkám, hele, to je prostě, když jsi mi tady vyzvedla jako svýho kluka, jo, ne, jako svýho šamstra. Tak ty mě tam teďka jako přivezeš. No a ona, no, tak jako říkám, tak to bude vypadat, že spolu chodíme. A ona, no tak to asi ne, to ne, to je blbý. A pak jsme tam přijeli a ona říká, Čeče, měl si pravdu, fakt to vypadá, že spolu chodíme.
0: No a co?
1: Takže já byl prostě s Terezou Ramba. No a...
0: Myslíš si...
1: Myslíš
0: si, že kdyby jsi nevolal a nepochválil jí za Moniovou, že by tě zastavila?
1: Teď jak to vyprávím, ten příběh, tak možná proto mi přibrzdila. Možná už kolem mě jela několikrát za těch 10 let, ale nikdy jsem jí takhle nepochválil, tak mě vlastně neměla důvod přibrzdit. Já odbočím, mimochodem Moniová má, přátelé, pozítří finále, poslední díl číslo 6. Ty na to nekoukáš asi, veď?
0: Bohužel ne.
1: Já mám za sebou 3 díly teprve. Tak jsme se bavili a bylo to takový hrozně jako fajn, ale prostě o tom bavím, no prostě byl jsem s Terezou...
0: Ty jsi se prostě dostal pokoutně do Edenu.
1: No byl jsem s Terezou Ramba v autě. jako prostě...
0: A ona tě prostě propašovala ona, na ten stadion.
1: Ona mě prostě...
0: Kontraband.
1: No, ale proč to říkám, že takže jsem tam přijel... Jo! A díky tomu jsem se najednou ocit, že jsem šel s ní, že jo, já tam šel prostě jako její plus jednička.
0: No.
1: A...
0: Ocitl jsi se kde?
1: V maskérně. Já mám, tak já musím jít do maskérny, říkám, tak já jdu s tebou, abych tady neotravoval. A přijdu do maskérny a tam sedí Eva Farná.
0: Mm-hmm.
1: A teď já si sednu a mlčím a slyším rozhovor Terezy a Evy. A Tereza říká, Evě, tak co, bude čtvrtý koncert? A Eva, obrečela jsem to před hodinou, jsme to zrušili. A já, cože, moment, říkejte. A ona, no, prostě, a já, jaký čtvrtý koncert? Normálně domlouvali ještě včera ráno čtvrtý koncert na dnešek. A teď Tereza říká, já to říkala, Kvadra Eva, já to vymyslela už před rokem na dovolený, Kvadra Eva. A já, moment, to mě zajímá, takže co? A Tereza a Eva mi říkali, že jí volali z ticket portálu, že takovej zájem, protože samozřejmě oni neměli vyprodaný ten třetí koncert. A po prvním koncertě a druhém, po víkendu prostě, spadnul ticket portál a prodali by ještě jeden, ten Eden. A já říkám, jako, že by si začala prodávat jako dneska ráno, to bylo včera, dneska ráno Eden na zítra, jako na dnešek. A ona, no. A že ticket portál říkal, že by se to prodalo, že by se to za jeden den prodalo od včerejška do dneška.
0: Já si normálně trochu myslím, že by na ten čtvrtý koncert šli hlavně lidi, co už na tom koncertě
1: tak,
0: byli a
1: tak.
0: Šli by znova.
1: Šli by znova.
0: Včetně nás dvou,
1: včetně
0: že jo?
1: Nás dvou, já si to myslím taky. No a Eva říká, už jsem to obrečela, prostě není technika. A teď Terza, to není možný, prostě musí být nějaký další. A ne, to by se muselo zbourat. Ta technika je z Německa, je ve 150 kamionech. A v tuhle chvíli už jsou kamiony na dálnici a jdou na další kšeft. A teď oni se bavili, že se to musí nějak vymyslet, že prostě tam může jít jiná technika. A Eva říká, Tereze, hele, miláčku, nejde to, prostě já, věř mi, že jsme zkusili úplně první, poslední, není, všichni můžou, vystupující, zvukaři, světla, diváci můžou, technika. Díky tomu, že neměli techniku, tak to nakonec nebylo. A Eva říká takovou tu klasickou větu, no tak asi to je dobře, že není ten čtvrtý koncert, no, takhle to by, a já, no tak...
0: A takový zácnější,
1: se to no. Vezme, no, jak se to vezme, no, dalších 50 milionů ticketing, jako... Ale jo, tak 150 milionů taky dobrý.
0: Tak Ramštejni prostě jaky potřebují dneska no, světla.
1: Ale je to tak? Oni prostě potřebují, ty kamiony prostě museli dneska vody, je to jediný důvod, proč dneska není čtvrtý koncert. No, tak to se nám řekl takovou, jakože zákulisní. Ranní show Evropy 2. Kellyn, Sofian Mečmeč, Pistácie. Kellyn tam byl taky včera samozřejmě.

0: Na Evropě 2. Celých prvních 20 minut se věnoval Evě Farné, protože jsem prostě z toho pln, jsem zahlcen včerejším koncertem, takže se omlouvám. Mimochodem 100 000 lidí to vidělo. Sobota, neděle, pondělí, neuvěřitelný. Kellyn tam byl včera. Dobré ráno. Dobré ráno všem, kteří teďka volají. Třeba se dostaneme i na vás. Teď se to rozblikalo. Jenom chci říct, že já jsem koukal na ten koncert a cítil jsem píchu. Víš proč?
1: Ne.
0: Protože my v pondělí, teď v pondělí, za 5 dní, startujeme po 5 letech nový ročník Superstar.
1: Jste tam vlastně tahle partička.
0: A Eva Farná je staronovou porotkyní.
1: Mm-hmm.
0: A to je zázrak, že tahle ikona, nebojím se to říct, teďka udělala tohleto a ona bude prostě v té televizní show. To má najednou za mě takový kredit, že máš prostě takovouhle holku, která tohle dokázala, ale jakým způsobem? Máš v porotě Superstar, tak kdo by tam sakra měl být jiný? Rozumíš, to nemůžeš mít víc. A teď tady zpíval Kellyn a ten Kellyn byl včera na tom koncertě a ten Kellyn je taky porotce v té Superstar. A já když je tam viděl na té stage, já byl normálně pyšnej, že já tyhle ty dva lidi teďka budu potkávat od pondělí v práci.
1: Yeah.
0: Normálně budeme spolu v práci a budeme spolu hledat Superstar. Ještě teda s Palem Haberou a Kubou Prachařem. Já jsem cítil takovou píchu, to je prostě zázrak. Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Katka.
0: Taky Katka, samá Katka, člověče. Tak říkej, byla jsi?
2: Nebyla jsem na Evě, poslouchám teďka furt každý den, co říkáte, ale já chci říct něco jiného.
0: No.
2: Já se ráda jsem se dokonala, jedu do práce na kole do Mikulova. Jo, na starých Peckách jsem byla asi před x rokama, já nevím, kdy to tady bylo.
0: No.
2: Takže já tam nejdu, ale vy jste před chvílou, když mě napadlo, že vám zavolám, pustili Sofiana a ten bude v Mikulově v srpnu a na toho jsem koupila lístky svojim dcerám.
0: Tak a ty jsi teďka na kole? Teď jsi na kole?
2: Ano, takže ano, jedu na kole do Mikulova.
0: A ty voláš, jako máš prostě sluchátka a jedeš na kole teďka, jo?
2: Jo.
0: Ty děláš si prču, ne?
2: Ne, já to mám 9 kiláků do Mikulova a mám tam
1: hlavně práci, tam už je
2: léto.
0: Počkej, a vy tam je to, hele, tam je to normálně Provence u vás, ne? Tam je Provence.
2: No, ráno trochu pršelo, tak jsem váhala, že pojedu autem, ale ne, sedla jsem na kolo a jedu a už svítí slunko, už jsou asi 2 kiláky.
0: Hele, já nevím, jestli normálně nejseš první člověk na světě, který volá prostě z bicyklu do ranní show, ty jsi dobrá.
2: Tam volala nedávno slečná a ta běžela někde v parku.
0: No běžela, ale to je něco jiného, než jet na kole.
1: Při běhu se můžeš zastavit, víš, když voláš, ale už ty jízdy na kole.
0: A já jsem ti chtěl říct, aby jsi si vzala telefon do ruky před chvílí. Jsem ti chtěl říct, ale můžeš si prostě vzít telefon do ruky, jsem chtěl říct, víš, ale ty jsi asi plná, ty máš plný řídítka, viď, toho.
2: No ale můžu jako zastavit, jestli
0: Ne. Dobrý, tak zdravíme Mikulově, my tam teda přijedeme, jak jsi řekla, na Starý Pecky za 9 dní. Jak to vypadá? Je to tam hezký pořád?
2: Krásně, jo. Na Amfiku je to krásné, jak to pořád říkáte, že to má takové to kouzlo, tak má. Já jsem tam chodila asi od 13 let do letňáků a tak různě, jakože tam se vždycky dělí jaké takové perfektní akce a je to tam super, jak je to tam teď hezké a váš koncert, který jsem, já nevím už, kdy to bylo, ty první.
0: 5 let.
2: Staré Pecky.
0: 5 let byly Pecky.
2: Tak tenkrát.
0: Byla jste.
2: Jo, tak to jsem byla. Jo, byla. A
0: tak
2: byla
0: jo.
2: Jsem v kotlu asi kousek od toho.
0: Já si vás pamatuju, jste byla v kotlu, já vás viděl, to jste vy, taková krásná holka, to jste vy.
2: No tak asi jo.
0: Já si vás pamatuju, jak jsem vás potom házel domů ráno.
2: No, tak to ne úplně.
0: Ne, tak to byl někdo jiný.
2: To byla jiná Katka možná.
0: Mějte se, Katko, naschledanou.
1: Pa, pa.
2: Ahoj.
0: Ranní show, dobré ráno, slunce vyšlo a my máme tady pohodu.
3: Tady Bob.
0: Bob, ty jsi Bob?
3: Já jsem Robert Bob.
0: Tak Bob. Říkej, Bobe.
3: Já jsem před dávným věkem v Vendrini dělal Evě Farné stavební spoření. Taková malá holka to byla, byla asi 11 roků.
0: Ty jsi dělal 11 letý Evě Farné stavební spoření.
1: fleškou.
0: Přátelé, takhle vypadá reportáž z koncertu v Edenu, jo. Nejdřív paní na kole, že prostě jede na Kelina do Mikulova. Aha. A tady prostě staví. Zavolejte ještě nějaký finanční poradce. Co teďka s těma 150 milionama, že jo?
1: No.
3: Jasně, no, to stavební spoření nepomůže na to, no.
0: Teď ti říkám. No tak, ale dobrý.
1: Ale ty investice, hele,
3: já kam poslouchám, já vás poslouchám každý ráno a to jsou strašný kidy, já se strašně směju, když jdu do práce.
0: Beru to jako kompliment.
1: To jsou strašný kidy.
3: Jo, minule si říkali, jak s tou holkou si balil, bal si něco říct a pak řekl srala si. To já jsem to, ten vtip já znám a strašně, říkám, to neřekne, a ty jsi to řekl.
1: On taky řekne všechno, co ho napadne.
0: Takhle, je to tak, například dneska má svátek Adolf. Takže.
1: No, co se ti chce?
3: To čekám, co bude teda.
0: Mně se chce něco říct, ale... Ranní show Evropy 2.
4: Evropa 2. Tohle není jen... Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
4: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
7: Obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
15: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
16: Závratné megaslevy!
17: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
18: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
22: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
23: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
24: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
25: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
26: Žádná kouzla?
25: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: Lekoháka.
1: Ranní show na Evropě 2, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: To je Jakub Kohák.
2: Dobré ránko.
3: Vítáme tě tady.
2: Děkuju vám ve vašem hájemství.
3: Tak povídej. Nám to začíná.
2: To je vždycky pro mě...
1: Co nám začíná?
2: Ano.
3: Tak hádej.
1: Co začíná dneska?
3: Budeme odhazovat svršky.
1: No jo, to jsou ty tropy. Cože? Ty jsi přišel takhle nabalenej. No,
2: já o žádných tropech nevím.
1: 35 stupňů v následujících dnech.
2: Fakt jo, no ale to je v následujících, takže tak ještě...
3: No ale už to začíná.
1: Už
3: to trénuj.
1: Už jsi přišel v kraťasech.
2: Nachle, na mě to nedoléhá. My fyzici víme, že de facto teplu se můžeš bránit tak, že ho k sobě nepustíš.
1: No to je takhle totiž, ty nejseš v kraťasech, protože teplo se drží u země většinou. A to tebe se netýká, že jo? Ty seš
2: no,
1: prostě
3: povědcí. Počkej, teplo stoupá vzhůru.
1: Jo, to je pravda.
2: Je to možné, ano, nicméně chci říct, že...
1: Jsem řekl úplnou kravinu,
3: že... No, ale málem jsme ti to sežrali.
1: Řekl jsem kravinu vědecky, ale ano, ti to zbaštili.
2: Co, my jsme byli teďka na kongresu fyziku.
1: Ano.
2: A můj syn řekl vtip, jo, řekl... Přijde pán někam do společnosti, má na sobě kožich a je tam horko. A oni jako říkají, proč máš na sobě ten kožich? A on říká, aby to teplo ke mně tolik nešlo.
1: Aha,
2: a tam
1: aha.
2: Se nikdo nesmál, protože to je absolutní pravda.
1: To je pravda.
2: Takhle to je. A třeba kvůli tomu třeba
1: tak proto,
2: Arabové.
1: Tak proto.
2: Tak proto si to nosil celý ty leta. Ale Arabové,
3: aby co, že je to fyzik.
1: Já jsem fyzik, ale co, aby co teda? Nosil kožich, aby?
2: Aby k tobě to teplo tolik nešlo.
1: Tak to nevím, jestli fungovalo. Ale Arabové teda?
2: No Arabové, prosím tě, třeba, když je horko, tak pí horký čaj. To si
1: no
2: třeba.
1: Jasně.
2: No, prostě to je ten samý princip. No. Takže vám chci říct, že nějaký jako kraťasy, kýlka vás vůbec neochrání.
1: Neříkej mi, že si to pivo nedáváš vychlazené.
2: Ne. Já si tam dávám ohříváček.
1: Ty si dáš ohříváček?
2: Ano, ohříváček. A do postele takovou tu ohřívací flašku.
1: Ne, to je normální flaška, to tím nakecali, že ohřívací.

0: 6.38. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno.
0: Katka přináší informaci, která je o soše svobody.
1: No, dneska má totiž výročí den, kdy socha svobody dorazila z Francie.
0: Z
1: Francie, tam kam měla.
0: A do
1: to tedy do New Yorku. A kdyby tě zajímalo, jak tam přijela, jak by si představil, že taková obrovská socha dorazí z Francie takovou dálku?
0: Metrem.
1: No, ne.
0: Že metro je v New Yorku slavný, že metrem ne.
1: Ne, nebylo to. Tak ale počkej, spíš
0: počkej,
1: jako...
0: Počkej, no. Tak se může taková socha... Normálně podle mě, jak je velká ta socha, tak to mohla dojít pěšky normálně.
1: Jo.
0: Pod dně.
1: No.
0: Pod dně a ještě měla ten oheň vlastně nad hladinou. Kdyby to vzala přes mělčí část toho oceánu, a tak si mohla ještě vlastně svítit na cestu, že jo?
1: No. Tak jako ne úplně ten dopravní prostředek, to je asi jasný, ale...
0: Jak to je jasný?
1: No jakože připlula po lodi.
0: Jo.
1: No, ale jak tam dorazila prostě, já jsem si představovala, že to je ta obrovská socha a prostě pluje a připluje.
0: Sama.
1: Ne, to ne sama.
0: Na lodi prostě.
1: Ale prostě byla rozřezaná úplně na mikrokousky a rozložená do beden. A oni tam museli
0: ne,
1: jako...
0: Ne, to si špatně pochopila, byla rozložená psychicky, že musí z Francie pryč. Jsi špatně pochopila, ona byla rozložená jakože au revoir, jamais, jakože už se nikdy nevrátí zpátky.
1: Aha.
0: A do nějaké Ameriky s tíma, prostě tam budu muset s Američanama tam žít. Takhle byla rozložená, to jsi špatně.

0: Pachu svobody do New Yorku přivezli na lodi.
1: 17. června roku 1885.
0: Ve 200 bednách.
1: Francouzský dar v podobě obří měděné sochy připlul do New Yorku rozložený na 350 jednotlivých kusů, uložených ve více než 200 bednách.
0: Prostě socha svobody z IKEA. K tomu přišel návod ve francouzštině. Kam máme dát tu pochodeň? Tady já to nemůžu napojit. Či máš dobře tu čelenku?
2: Evropa 2, no jo.
0: Kde to stojí? 6.43 mimochodem už.
1: Já bych to jenom doplnila, jo, jak dlouho trvalo vlastně to smontování, když dorazila Socha svobody 17. června v těch krabicích, tak oni ji vlastně slavnostně odhalili až 28. října roku 86, takže za rok a půl.
0: Takhle, kdybych to měl skládat já, nebylo by to nikdy. Doteď by byla v těch krabicích, víš? Manželka by říkala, složíš tu Sochu svobody už? A já... Jo, prostě nemusíš mi to každý půl roku připomínat.
1: Tak, doprava D1 na 190. kilometru, je to směrem na Ostravu, hlásí porouchané vozidlo a tvoří se tam kolona.
3: U nás byle rozhodně.
2: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
3: Nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bilaklubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nich 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
9: Poznáváte to?
10: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
9: Ale s tím bude konec.
10: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
9: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
10: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
9: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
10: Děkujeme za trpělivost.
9: Vaše hlavní město Praha.
11: Zaparkovat se dá různě.
12: Jejde.
13: Nehledej volné místo v nákupním centru.
12: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
13: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
12: Nakupuješ?
13: Myjeme.
12: A ty se vrátíš k auto jako novému.
13: Zaparkuj chytře.
12: Automyčka Express.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
16: Děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
18: energie tohoto města.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
20: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
21: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
22: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
23: České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
22: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.

0: 6 hodin 50 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2 a teď prožijeme spolu drama. Jseš připravená?
1: Jsem.
0: Dneska má svátek Adolf. Mm-hmm. Toto jméno historickými událostmi nabylo jistého speciálního významu. Mm-hmm. Kdykoliv se řekne Adolf, tak si myslím, že hodně lidem něco najede. Ne? A to přesto, že existuje celá slavný Adolf Born.
1: Máš pravdu.
0: Náš prostě kreslíř. Prostě Adolf to má tak jako trochu spočítaný. Nicméně, přátelé, já jsem našel mrázka, který se jmenuje Hitler.
1: Tak,
0: a to už jako tady jde do tujího. A já si to vůbec nepamatuju. Tak já bych to pustil a pak si řekneme, jestli byl dobrý nápad to pustit.
1: OK.
0: Svítí mi tady v počítači, že to je mrázek z roku 2000. Takže není možno se vymlouvat, že jako jsme nevěděli. Jo, kdyby to bylo třeba... Jo, kdyby to byl třeba mrázek z roku 1931. Mm-hmm. Jsme říkali, hele, to se ještě úplně nevědělo, ale teď, jestli se to vůbec jako kdy reprízovalo tohle.
1: No, tak...
0: Jdeme na to. Svátek má Adolf. A mám tady prostě normálně...
1: Trošku trnu i za tebe,
0: já trnu,
1: ale...
0: Já taky
1: takhle,
0: trnu.
1: Já bych se od toho ráda distancovala.
0: Já se od toho nedistancuju, protože člověk se nemůže jakoby distancovat od své minulosti. Je to jako součást. Jako když jsi s někým chodila, si, jestli jsi třeba chodila s nějakým člověkem, který ho teďka jakoby šacuješ jinak. Mm-hmm. Jo. Ale prostě je to tvoje minulost. Takže vlastně nemůžeš říct, jako, že to by si už chodila sama sobě. Takže my jsme prostě kdysi natočili tady mrázka Hitler, jo? Tak teď se tomu musíme postavit čelem. To je vtipný, jak tady nikdo neví, co bude teďka. Mm. Ne? Jenom tady svítí na počítači Hitler by mrázek, pak to pokračuje Hitler by Leoš.
1: Tak jdeme Všichni na to. Si tady poposedají, tak jakoby.
0: Tak jo, tak jdeme na to.
2: Prosím.
3: Dobrý den, mrázek už sedná.
2: No.
3: No, to je vynikající. Poslyšte, jak se jmenujete?
2: Můžete mi prosím říct, že jste tady moje telefonní číslo.
3: 0603 811 072.
2: Ach, jasně, ale kde jste ho vzali, se ptám.
3: To nám vygeneroval náš počítač, víte?
2: Aha.
3: Podívejte se, mám pro vás soutěž na Evropě 2 o hodnotnou cenu. Chcete soutěžit?
2: No, povídejte.
3: Pojďte se, nebudem to zdržovat, já vám řeknu rovnou odpověď, jo? Rovnou.
2: No.
3: Jste pro?
2: No, jasně.
3: In die Sonne schein und die Hunden bagen! Máte nějakou tušku nebo něco?
2: Mám, ne? No, můžete to říkat slovo po slovu.
3: Eindlich.
2: Jak ein?
3: Eindlich.
2: Eindlich.
3: Die Sonne scheint.
2: Die Sonne.
3: Scheint.
2: Scheint, tak ho svítí jasně.
3: Und, no. Und die Hunden wagen.
2: Hunden jako psi.
3: Jawohl.
2: Hunden wagen.
3: Jako psi. Wagen.
2: Wagen nebo wagen?
3: Wagen jako wagen.
2: Wagen.
3: Výborně, pojďte se. Přeju vám všechno nejlepší, držím palec. Za chvíli vám zavolá pan Mareš, takže buďte na telefonu.
2: Díky, naschle.
3: Naschle.
0: 1-1.
2: Ano.
4: Dobrý den, tady Leoš Mareš, živý vysílání Evropy 2, kdo pak tam je?
2: Dobrý den, Ondra.
4: Ondro, tak jsme ve finále naší soutěže Výroky a výrony slavných.
2: Mhm.
4: Znáte tuhle soutěž?
2: Znám.
4: Posloucháte, jo?
2: Poslouchám, samozřejmě.
4: A jak často?
2: No, jak to jde, no.
4: Jo? Mm. A který poslední výrok nebo výron se vám líbil?
2: No, teď si nemůžu vzpomenout, bohužel.
4: Ne, jo? Mm. No tak pojďme rovnou k otázce, jo?
2: Dobře.
4: Tak, jaká byla první věta Václava Havla po jeho prvním zvolení prezidentem v roce 89?
2: Mm. Moment. Jo, už asi vím.
4: Víte, jo?
2: Můžu.
4: Vy si vzpomínáte si?
2: Vzpomínám si, no.
4: Můžete, no?
2: Můžu.
4: Ano.
2: Eigentlich die Sonne scheint und die Hunden wagen.
4: Tohle řek na úvod, jo?
2: Mhm.
4: V téhle řeči.
2: Je to správně.
4: No jste si jisté, že to v téhle řeči?
2: No určitě.
4: Jo?
2: Mhm.
4: Vy se vyznáte v historii, že jo?
2: Trošku jo, ano.
4: Vy jste asi ze Sudet, že jo?
2: Z Mostu.
4: Tak to z něj skočte. Tak toto bylo ranní show na Evropě 2.
2: Dobrý,
4: s panem Mrázkem, jo?
2: Cože?
4: Nezlobíte se.
2: Nezlobím.
4: Nezlobíte, tak se mějte.
5: Leoš Mareš. Evropa 2. Patrik Hezucký. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.
0: Patrikovi je tam 30.
1: Tobě?
0: 24. 23.

0: 17. června, posloucháte ranní show na Evropě 2, to znamená, bude vysílat ještě dneska, zítra v pátek, pak už poslední týden před prázdninama. Katka má zajímavost. Ten příběh?
1: No.
0: Je na něj čas teď? Nebo
1: to mi řekni. Já mám totiž příběh, který by vás mohl jakoby za prvé zajímat a za druhý se prostě týká dovolený, co všechno se může stát na dovolený. Po. Ale je to trošku delší.
0: Miluju to.
1: Dobře. Připravte se, bude to delší. Ale dobře poslouchejte. Dramatický příběh obchodníka Čching Tiempchina se začal psát poslední květnovou středu. Jo? Není to tak dávno tedy.
0: Teď.
1: Ve městě, ano, teď. Haikou na ostrově Hainan, kde trávil dovolenou. Ten den se kolem 11. večer šel projít a zamířil i na hráz, kde však za větrného počasí uklouzl na slupce od banánu.
0: Ne.
1: A zřítil se do moře.
0: A proud ho odnes.
1: Je to tak?
0: Ne.
1: Neměl sebou mobilní telefon, ani záchranou vestu či zásoby jídla, logicky.
0: Jako, že by...
1: Šel se prostě projít.
0: No jasně, jasně, tak jako, že by telefon, že by ho unášel proud a uměl telefon, jo? Každopádně, chápu, byl to poslední květnový den. Nebo poslední květnová středa?
1: Květnová středa.
0: Poslední květnová středa.
1: Přestože pán umí plavat, nedokázal se dostat zpět na břeh.
0: No.
1: Citace pána. Moře rozhodně není žádný bazén. Nemohl jsem se dotknout dna a vlny mě táhly pryč. Řekl pan Čchin podle deníku China Daily, když už byl v bezpečí. Tady už vidíte, že to má happy end.
0: Má to happy end. Já jsem se s ním podíval, že ten poslední květnové, ta poslední květová středa byla 27. 27. května. Tak co přesně řekl včera, když ho vylovili?
1: No, nejseš zas až tak daleko od pravdy.
0: Přesně, chudák 3 týdny šlapal vodu.
1: Tak si to ale představ, co on všechno podstoupil a jakoby s jakým koncem potom, jo? Pokaždé, když jsem plaval ke břehu, mě proud stáhl nazpět. Nemohl jsem se vrátit.
0: No.
1: Dodal s tím, že při pádu do vody utrpěl řezné rány od korálových útesů.
0: To je strašný.
1: Nedobrovolně spolykal také velké množství mořské vody.
0: A nebo chobotnic.
1: A jedeme dál.
0: Což je normálně jako delikatesa, že jo?
1: No, že to by ještě byl rád.
0: Dáváš si prostě doma v Savoji. V Savoji si dáváš chobotničky, prostě tak on je tam měl prostě rovnou free.
1: Já ti řeknu, čím se pak živil. Taky je to jakoby pochoutka, ale ne v tomhle stavu.
0: No, ústřice má asi, ne? Klasika.
1: Uvidíš. Vlny ho unášely čím dál víc od břehu a síly mu ubývaly. Po určité době přestal s proudy bojovat a nechal se už jen nést v naději, že ho za úsvitu uvidí posádka nějaké lodi.
0: No.
1: Ten den proplula kolem 2 plavidla, ale nikdo ho nezahlédl.
0: No já si myslím, že to je ještě dobrá zpráva, tak ho mohli trefit, že jo? No. Mohli ho nabrat, že jo? Haló! Jako když plaveš a přejede tě tanker, nevím, jestli to jako chceš, možná je to lepší, když nepotkáš loď.
1: No, aby šetřil energii, svlékl si oblečení, odložil i boty
0: no.
1: A odhodil i hodinky a prstýnek.
0: To nevím, proč prstýnek, ale to se mimochodem radí, že jako, že samozřejmě v oblečení nemůžeš plavat,
1: tak
0: že?
1: V oblečení ne, ale jako, že zout, si sundáš i prstýnek.
0: Prstýnek je možná zbytečný. On si říkal, že třeba potká mořskou panu.
1: Ještě? Nebo prostě to už jako by dlouhou dobu tížilo, tak si řekl, tak do to odhodím.
0: Tak jestli umří, tak bez ní. Rozumíš, ale možná si říkal, fakt třeba přijede Poseidon, mořská pana, teď mě nezachráněj, protože uvidíš, jsem ženatej. Jo, že třeba budu líbit i mořský paně.
1: A oni jsou prostě staromilce takový.
0: No ne, tak ta mořská pana by jako i možná řekla tátovi, aby ho zachránil, ale když uvidí, že má prst, říká, tak ho tam nech. To nemá smysl.
1: Nad hladinou se držel tím, že pomalu pohyboval rukama.
0: Tomu se říká plavání.
1: Tak plavání máš většinou s nějakým cílem, ale on se jenom snažil, víš, jako tak jako udržet.
0: No. Normálně lidé ve vodě pomalu pohybují rukama. Často.
1: Tak, další prostě detaily. Přes den mě pálilo slunce, říká pán, ale voda mi ubírala tělesné teplo. Po 2 dnech bylo moře studené jako lednice. Líčil dál pan Čchin svou anabázi. Po více než 40 hodinách bez jídla a spánku se mu podařilo vylézt na bojku a krátce usnout, by se odpočinul.
0: Všimněte si, že on měl nedostatek spánku a jídla. S pitím problémy nebyly.

0: že když plavete v moři, tak vody je všude dost.
1: To není problém.
0: To není problém.
1: Jenže velká vlna ho později z bojky srazila zpět do vody.
0: Přátelé, pokud špatně spíte, tady vidíte, že nic není tak špatného, aby to nemohlo být ještě horší. Třeba se převalujete, říkáte si tam madrace, někdo spí na bojce uprostřed moře, takže to si, na to si vzpomeňte, až se budete převalovat doma ve svém kutlochu a budete si připadat, že máte těžkou noc, že jste na bojce.
1: Jedeme dál. Třetí den vylezl na železnou navigační boji, kde se trval několik hodin, aby se od rozpáleného kovu zahřál.
0: Bože.
1: V zoufalosti pil mořskou vodu.
0: No jistě.
1: Už je to tady.
0: Je to tady.
1: A poté i vlastní moč. Ani jedno.
0: To není špatný, člověče.
1: Ani jedno, ale jeho žízeň neuhasilo. A teď mi teda řekni.
0: On si dal Ureo. To je to, co takový ty kolečka, slyši dobrý. Já to miluju, Ureo.
1: Ureo. Teď mi řekni teda jenom jako mezi námi, než budu pokračovat
0: mezi námi,
1: v tom
0: příběhu. Mezi námi jak... se mi to zahojilo už, to jsem chtěl říct.
1: Jak můžeš pít vlastní moč, jakoby?
0: Tak záleží, pokud jsi z Afriky.
1: Uh-huh. A pán byl z Číny.
0: Tak to nechápu. Možná jako nějak udělal stojku. Nevím.
1: Dobře.
0: Nebo do ruky, nebo
1: nevím, pokračujem dál.
0: Nebo to měl jako vodotrysk, že prostě si že se položil na záda a dělal, a trefoval se do pusy, to bylo jako soutěž.
1: Musel se nějak jako rozveselit, že jo?
0: Ještě, že to má happy end.
1: Má to happy end, právě. Pátý den svého utrpení dorazil Čin k další navigační boji, to už je třetí. Byl už ale příliš slabý na to, aby se na ní vešplhal. Držel se proto pouze jejího boku, přičemž v jejich mezerách, a teď to přichází, jo, objevil
0: telefon.
1: Jídlo. Malé mořské krabíky.
0: Ne! Ti
1: se stali jeho jediným zdrojem potravy. Hmm. Jedli je holýma rukama a syrové.
0: Hůlkama. Jestli to byl Aziát, samozřejmě, tak si udělal z takových malých dřívek, si udělal příbor.
1: Občas zaslechl nějaké trajekty nebo vlak na pobřeží, ale neměl energii na to, aby na sebe upozornil.
0: Wow, on zaslechl trajekty nebo vlak na pobřeží.
1: On nebyl zas tak daleko, ale asi pár kilometrů od břehu.
0: Chápu.
1: Jeho stav se dále zhoršoval. Hlad a těžká dehydratace začaly vyvolávat halucinace. Sedmý den.
0: Možná to byly ty halucinace. Ten trajekt a ty vlaky.
1: To je možný. Sedmý den. Ho zcela vyčerpaného objevili dva rybáři.
0: Nekecej.
1: Asi 10 kilometrů od pobřeží. Dali mu napít, vypláchli mu rány, poskytli oblečení a masírovali mu nohy. Hmm. Teď jsi s námi, nezemřeš. Tišil ho jeden ze zachránců.
0: Takhle to úplně říkáš pohádkově. A v češtině to říkali úplně, jo. A on, nerozumím.
1: A on, nezemřeš, jsi tu s námi.
0: Hezký.
1: V kritickém stavu ho záchranáři přivezli do nemocnice, kde lékaři konstatovali těžkou dehydrataci, několik zanícených ran, vředy v ústech po konzumaci krabů a vnitřní zranění způsobená pitím moči a mořské vody. Hmm. Během týdne ztratil 10 kilogramů na váze. Po dvou dnech na jednotce intenzivní péče se stav pana Čchina natolik zlepšil, že mu do týdne slíbili propuštění do domácího ošetřování. První věc, kterou plánuje po zotavení, je
0: výlet na moře.
1: Navštívit rybáře, kteří mu zachránili život. A poslední věta.
0: Krásná. Teď zakončí to nějak, ale opravdu pěkně.
1: Bez ohledu na to, jak nebezpečná nebo beznadějná je situace, když si udržíš klidnou mysl, zvládneš to.
0: Děkuju. Je to krásná myšlenka. Pán šlapal vodu 3 dny. My tady v ranní show šlapeme vodu už několik let. Ale když si zachováme klidnou mysl, let's go!
2: Ranní show, let's go! Evropy 2.
0: Pěkný to bylo. Asi nepojdu k moři letos.

0: Olé, olé! Ranní show. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povídej, jak se jmenuješ?
1: Já jsem Káťa.
0: Káťa.
1: A jenom jsem chtěla k tomu příběhu.
0: K příběhu?
1: Jak teďka Katka vyprávila.
0: Pán na moři 3 dny.
1: Ano, pán na moři.
0: Unášen, nakonec zachráněn.
2: Co tři?
1: Jenom jsem
2: 10,
1: chtěla podotknout, 7. Že vlastně chápu ten prstínek a ty hodinky, protože se říká, že do moře s ním nemáte chodit, protože to, jak se to odráží, tak to při vlastně láká žraloky.
0: Aha. A vidíš, my jsme mluvili o tom, že pán byl v moři 10 dní a že si sundal oblečení, boty a i hodinky a prstýnek a ty jsi to vysvětlila.
1: Takže
2: Takže žraloci jako jsou taky straky.
0: Čelistí, pardon.
1: Mám panickou hruzi ze žraloků, takže to nechápu.
2: Já myslela, že oni jdou po krvi a oni jdou i takhle po blejskavých předmětech, jo?
0: No jistě, oni jsou prostě, oni to potom dražej.
2: Na Sharknetu.
0: A to je hrozně tajemný místo, Sharknet. Mimochodem, teď jsem viděl takovou fotku, kdy, jak jste na dovolený, jo, a máte to moře u té vaší pláže, která je u toho vašeho hotelu.
2: No.
0: Tak většinou ten prostor je ohraničen bojkama. Víš, co myslím, takový, jako, že prostě normálně někdo do vody položí, položí kabel s bojkama, jo, a na hladině to vlastně ohraničuje to místo, kde můžeš plavat, jo. A teď k tomu byl popisek, že vlastně na jedné straně ty bojky no sharks, na druhé straně sharks, víš.
2: Jo.
0: Víš, že ty žraloci to taky vidějí, samozřejmě.
2: Ne, já myslela, že počkej, ale no, že pod těma bojkama je nějaká síť.
0: No, to určitě.
2: Není, jo?
0: Ne.
2: Jo, počkej, a ještě
0: a ty,
2: já...
0: A ty žraloci jedou a říkají, a tak tady nesmíme, pozor, tady je zákaz vjezdu, tam pán tam je, tady paní sympatická, ta, co se nám dovolala, Katka, chtěl bych jí kousnout prostě do zadku, ale bohužel je za bojkou, takže tam nemůžu.
2: Tak já fakt myslím, že to by jaká síť.
0: To je o tobě, Katko.
1: Jo, poslouchám.
2: Ale já k tomu mám ještě jeden příběh.
0: Říkej.
2: My jsme byli loni s tchýní u moře. A ona se jmenuje Šárka.
0: Ne!
2: Chcete-li zažít opravdu velkou legraci, až se bude vaše kamarádka, tchýně, kdokoliv jménem Šárka koupat do moře, křičte na ní ze břehu. Šárko! Šárko!
3: A teď vykouzlíme výhodnější.
4: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
7: Elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla.
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
4: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
9: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
10: Automička Express.
11: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
13: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business,

0: Fan2.cz. Je jich tam fakt dost.
1: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
2: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
5: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Bloodfest 27. 27. První prázdninový den, sobota, Hradec, Park 360. Teď v 7.23 zprávy na Evropě 2.
1: Pěkné ráno, na Evropu se žene vedro, jaké tu ještě nebylo. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia.
0: Je to tady, Ty to prostě nemáš dost. Začalo to 35, 36, 37, já si s tebe dělám srandu a už je to 40.
1: No, není to jenom 40, ty jsi mě nenechal ještě dokončit tu větu.
0: Já lokálně. To říkám, ty nemáš dost.
1: Lokálně.
0: Jasný, 42, ne? 40.
1: Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů.
0: Jasně, 45. Přátelé, zítra to bude 50. Připravte se.
1: Nejhorší situace hrozí ve Španělsku a ve Francii. V Česku to tak hrozný nebude, tady bude jenom 35. Teploty tam budou až o 20 stupňů vyšší, než je pro druhou polovinu června běžné.
0: A kdy to teda začíná ta Sahara?
1: No začíná to vlastně dneska, už začíná to oteplování.
0: Už jako dneska to bude prostě třeba na kraťasy?
1: Jo. Takhle extrémní to dneska bude. Dneska bude 25, ale bude to v neděli 35 a prostě ve Španělsku a ve Francii 45.
0: V neděli se jede MotoGP. To je taková informace, jenom, že se jde MotoGP, což mě překvapilo, protože MotoGP byla prázdninová záležitost, červený srpen, že jo?
1: Vždycky. Jako v Brně.
0: To v Brně, no. Aha. Takový to velký, jak se vrátilo, myslím, že to bylo někdy na přelomu července srpna loni. Mm-hmm. Normálně dostali letos pořadatelé termín o 2 měsíce dřív a je to teď v neděli. To je taková překvapivá informace, ne? Že to si patřilo k prázdninám, že jo? Že v neděli se jede MotoGP, samozřejmě celý víkend se to jede, ale v neděli MotoGP jako velká cena. Brno, taková ta naše formule, nic jiného nemáme zatím. A bude to teda v tom obrovském vedru.
1: Bude to v obrovském vedru. Takže frajeři
0: budou mít ty kombinézy, ale oni nějak jedou rychle, ono je to ochladí.
1: Hele, já jsem teďko byla v Mostě na nějaký taky motorkářský akci a tam mi ten pan z těch pořadatelů říkal, že oni, když nesou ty gumy na ty motorky, tak je nahřívají, že jsou nějakým nahřívacím vaku, než je tam dají, aby krásně ta guma přilnula na tu silnici, že to je pak bezpečnější, takže vlastně pro ně asi jako super.
0: Teď to nemusí dělat. No. To stačí jenom přinést tu gumu. Zase, aby vůbec vyjeli ty motorky, aby se jim to nerozteklo, že jo?
1: No ne. To já to vidím, jak na nuk.
0: Než se to start a oni budou přilepený, tak asfalt bude rozleptaný, že jo? Guma rozleptaná, oni budou tam přilepený prostě jak moucha na bombonu.
1: No. Tak pokračujeme dál ve zprávách. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní aplikace Uber a Bolt. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na více než 300 milionů korun.
0: Není možné, že by taxikáři podváděli. To snad není možný.
1: Já jsem taky v šoku.
0: Nevedal.
1: Za Luckou.
2: Nová lávka přes koridor v České Třebové se otevře 15. června. Je součástí modernizace železničního uzlu za přibližně 20 miliard korun. Lávka zatím bude přístupná po schodech. Výtahy začnou jezdit do konce roku. Součástí bude také plošina s vyhlídkou. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Návštěvníci festivalu Smetanova Litomyšl budou mít tuto neděli příležitost nahlédnout do budoucnosti jednoho z nejvýznamnějších kulturních projektů současného Česka. Ve výstavním sále zámeckého pivovaru je čeká od 14 hodin výstava vizualizací Vltavské filharmonie, což je připravovaná budova koncertního sálu pro symfonickou hudbu v Praze. Lidé si budou moci projít prostřednictvím virtuální reality. Celý program je veřejně přístupný a vstup je zdarma.
0: Pojďme se u toho zastavit. A víme se teda o tom, že bude ten barák?
1: Bude ten barák?
0: Ten krásný barák, který by nás mohl proslavit jako Gaudího věci v Barceloně.
1: Ano.
0: A je to povolený už?
1: Protože asi jo, když už dělají virtuální prohlídku.
0: No, aby to nedopadlo jak ta Chobotnice. Ta samozřejmě taky mohla být úžasná na Letný. Pak se to zase zaseklo. Zaseklo se to. Bohužel. Nemáme Chobotnici. Mohli jsme mít zase barák, který by nám celý svět záviděl. Máme prd, jak říkají v Koliovi.
1: Tak teď budeme mít Vltavskou filharmonii.
0: Že počkej, a ta bude teda na Výtoni.
1: Já nevím, kde bude.
0: Na Výtoni, myslím. Je.
1: Asi jo.
0: A má to být jako něco velikýho, ne?
1: Ano, ale tady jde o to, že se bude konat Smetanova Litomyšl,
0: Ano.
1: A v neděli?
0: Zase jak je to horko?
1: Jak bude to horko, tak se můžeš schladit. Během virtuální prohlídky tady právě toho budoucího obrovského filharmonického sálu baráku.
0: Můžeš se schladit v té Vltavě. Počkej, teď jsem něco říct, Martin mi tady něco ukazoval na papír. Martin, já jsem to nepochopil, takže prosím, vem si mikrofon. A to si na mě ukazoval.
3: Jenom, že ta filharmonie nebude na Výtoni, ale na Vltavský.
0: Jo, no, já neumím číst na dálku.
3: Jo, promiň. Já zase neumím psát, takže pohodě.
0: Ty jsi napsal Vltavská. Vltavská, a já jsem čet Vltava, říkám, proč mi ukazuje...
3: Promiň.
0: Na papíře Vltava, to já vím, že to je Vltava. Hmm. Takže na Vltavský bude ta.
3: Na Vltavský, no.
0: Na Vltavský.
3: A celý to tam předělávají, nebo budou předělávat.
1: Tak Smetanova Litomyšl už začala od 12. a trvá to až do 5. července. Teda, abychom byli konkrétní.
0: Můžete se schladit. Můžete se schladit.
1: No tak, bude to zřejmě v nějaký budově, takže tam snad bude klimatizace.
0: Tak jo. Evropa 2, kde to stojí?
1: D8 z Ústí do Prahy hlásí kolonu na 29. kilometru za sjezdem na Roudnici. Je to na 20 minut a v Českých Budějovicích je nehoda na Strakonické. Došlo k nehodě kamionu a osobního auta. Narůstá tam kolona směrem od sídliště Vltava do centra.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.
0: A teď si užijte song od Madony a Sabriny Carpenter. Mají holky dohromady song. Sabrina Carpenter a Madonna. Bring Your Love.

0: Sabrina. Holky zpívali spolu na Coachelle. Klasika, no. Děláte spolu, tak uděláte píseň svoje. Svoje. Svojí. To jako my dva, kdybychom udělali píseň. To je podobný.
1: A to se nikdy nestane.
0: Ukáž, zkus. You can feel. Ukáž.
1: Co you can feel?
0: You can feel, zkus.
1: You can feel my heart.
0: Dobrý. Hele, za mě dobrý. Česká volba za chvíli.
1: Neprošlo to.
0: Prošlo, prošlo, jsi skvělá. Co by Čechům chybělo už po jednom dni bez internetu? Za chvíli jsme zpátky.
2: A za dny jsou...
3: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
2: Tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuv ví.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
5: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
7: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
8: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
9: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palai Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Česká volba na Evropě 2 v 7.40. Téma, co by Čechům chybělo už po jednom dni bez internetu. Co by Čechům chybělo už po jednom dni bez internetu?
2: Já třeba bych mohla mluvit za mýho manžela, ano. Z kterého se díky umělý inteligenci stal šéf kuchař. A prostě to, co teď předvádí v kuchyni, já jsem mu zrovna včera vysmykla poklonu a říkala jsem, neměla jsem toto na své bingo kartičce, že budu mít za manžela člověka, který fantasticky vaří, ale mám pocit, že ti díky tomu miluju ještě víc.
1: Hustý, ty, on mi to říkal, když jsme byli u vás na grilovačce, jo. Ukazoval mi to, já jsem s ním stál u grilu a on to tam dával ty otázky a on tam normálně psal jako, nikdy jsem negriloval, mám tenhle ten grill, stojím tady, co mám dělat. A ono ti to normálně všechno píše.
2: Ale hlavně tě to ještě pochválí, řekne, že jsi moc šikovnej a vůbec jakože máš odvahu se do toho pouštět.
1: Zároveň ten ChatGPT to i ochutná a řekne ti prostě, jo. Co by to potřebovalo ještě.
2: Malinko to dosol.
1: Trošku to dosol. Není to v žebříčku, jestli ti to nepřekvapilo.
2: Ne, já jsem chtěla říct něco tak jako z osobní zkušenosti.
1: Ty jsi řekla, že se... Taková slovní říčka byla, že to vypadalo, že jsem se úplně, co se z něj stalo.
2: Aha.
1: A teď teda z toho vysvětlila, že kuchař. Já jsem si myslel, že odpoví, že co by Čechům chybělo už po jednom dní bez internetu, že řekneš Pornhub.
2: Jakože podle sebe soudím tebe,
1: já
2: nebo...
1: Já jsem, tebe, taky mi to napadlo, je to pravda, omlouvám se, je to tak. Žebříček za chvíli.

0: Co by Čechům chybělo už po jednom dni bez internetu? Tady ranní show, dobré ráno, jak se máte? Jak se jmenuješ, slečno?
1: Veronika.
0: Veroniko, máme nějaký problémy se spojením, jako ne my tady s Katkou, ale technicky s tebou, Veroniko, ale jinak na nás energeticky působíš hezky, takže by to bylo škoda, kdybys tam neřekla svoji myšlenku.
1: Prosím, takhle je to lepší?
0: Není, ale budeme přestírat, že jo. To je, jako ve vztahu, to je jako ve vztahu, je to lepší, no je to mnohem lepší jako teďka.
1: Já už to taky občas myslí, ano.
0: Tak Veroniko, teď už je to ale vysloveně lepší jako. Trochu mi to připomíná ten vtip, jak potká ten doktor tu svoji bývalou sestřičku, která u něj dělá na praxi. A říká, sestřičko, tak vy jste ode mě odešla do nemocnice, máte to tam lepší teďka? A říká, lepší ne, ale častějc. My tě vůbec neslyšíme, ale
2: to
0: nevadí, to zní jako když poslouchám celá rádio ve Švédsku, jo. Měju se s tebou, to je, co říkáš, nevím, co říkáš, ale bavím se.
1: Říkám, že si káp na moji profesi. Typem.
2: Něco říkala z její profesí, typla bych si, že Verča bude zdravotní sestřička.
0: Ty jsi zdravotní sestřička.
1: Ano, ano.
0: A co by ti chybělo po jednom dní bez internetu?
1: No, sociální sítě asi.
0: Sociální sítě jsou první místo, bože. Bože, sociální sítě. Tam já jsem se teďka trochu vrátil a musím říct, že dobrý docela. Docela dobrý, ale nechybělo mi to. To ne.
2: Co kecáš?
0: Nechybělo.
2: Ale svrběla tě ruka,
0: nesvrběla,
2: že
0: ne.
1: Ale svrběla.
0: Nesvrběla, fakt ne.
2: Ani první dny?
0: Ne.
2: Ne,
0: ne, já bych to řekl.
2: Já to vím, že bys to řekl.
0: Já mám takovou jako upřímnou. Nechybělo a nesvrběla. Ale prostě teď se to tak jako stalo. A
2: zase je ti hezky.
0: Není mi hezky, nebo takhle, nevadí mi to a beru to jako příležitost. Jako vždycky, když jdu spát večer, tak si říkám, jsem v klidu, mám sílu a zítra ráno mě čeká spousta nových příležitostí. Takže říkám, hele, příležitost, jsem s ním v míru, ale jako nechybělo mi to, fakt ne. A říkám si, teď už tam jsem, tak super, tak vyděláme prachy.
2: No.
0: To se vždycky hodí.
2: Jo.
0: Tak.
2: I zásoby na zimu, prostě.
0: Ale jo, tak teď jsou daně, ty blá, já mám odložený daně 30. června.
2: Ty jsi to odložil?
0: No a ne.
2: Já nevím.
0: Já bych si to potřeboval odložit o 20 let, kdyby to šlo. Nebo
2: radši o 100 si to odložil.
0: Nebo o 100 let. Nešli by odložit daně o 100 let.
2: A oni, ale to vám narostou úroky.
0: A to nevadí.
2: To nevadí.
0: No tak děkujeme, sociální sítě bylo první místo, my to jenom dojedeme. Co by Čechům chybělo už po jednom dní bez internetu? Online nakupování bylo pátý místo.
2: No jistě. Jak by se nám zaplnily lednice?
0: Čtvrtý místo, hudba a videa. Třetí místo, vyhledávání informací. Druhé místo, komunikace s lidmi. První jsou sociální sítě. Komunikace s lidmi, teďka to bylo vtipný. No to je jedno. Nic. Já jsem si psal s nějakou paní, ona mi psala, že na tom mým postu, který jsem včera dal, že tam je několik gramatických chyb, a ne gramatických, ale spíš nesmysl, jakože špatně napsaný písmenka.
2: Ano.
0: A já jí odpověděl, že to víte, to se děje, když píšete popisek v metru bez brýlí.
2: Jo.
0: Tak to jsem řekl jenom proto, že mě jako pobavilo, že jsem jí to napsal. To je to, že by mi chyběla komunikace s lidmi, ale teď já mám vás, tebe a tady prostě lidi.
2: A první lidi na život to se nepočítá.
0: Cože?
2: Lidi na
0: život to je jediný, co se počítá. A slečna, tady sestřička, moje sestřička, vyhrála první místo, příjemný pocit, sociální sítě, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Ahoj.
2: Pozdravuj doktory, papa.
0: Pozdravuj.
1: Děkuji, ahoj, ahoj.
3: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
2: V Českých Budějovicích je nehoda na Strakonické, kamionu a osobního auta. Narůstá kolona směrem od sídliště Vltava do centra a na D8 z Ústí do Prahy. Počítejte s kolonou, která začíná na 29. kilometru za sjezdem na Roudnici a je na 20 minut.
4: Vše pro vaši grilovačku.
3: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Zaparkovat se dá různě.
7: Jejde.
6: Nehledej volné místo v nákupním centru
7: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
6: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
7: Nakupuješ?
6: Myjeme.
7: A ty se vrátíš k autu jako novému.
6: Zaparkuj chytře.
7: Automyčka Express.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru.

0: Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
0: A dáme. Bez generace E2 by to nešlo.
2: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
3: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
4: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
5: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
6: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
7: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Jasně.
1: Můžete obvolávat pojišťovny jednu po druhé a strávit tím celý poločas.
2: Jako, že bys neviděl třeba půlku nějakého utkání.
1: Ano, že by si třeba no, z Messiho...

0: minut. Šetřete čas na důležitější zápasy, ne? Zase jsme použili jako
1: terminologii.
0: Klik.cz, tak proč to dělat jinak? Nazdar.
1: Bude úkol.
0: Úkol, já se bojím. Raní show, dobré ráno.
1: No ne, pro tebe. Se nemusíš bát.
0: Halo, halo. Nebude,
2: halo,
0: nebude.
2: Halo, halo.
0: Hele, cena dobrá, jak se jmenuješ?
2: Pavel.
0: Pavle, cena dobrá, ale upřímně, bude to těžký, jako, nebude to zadarmo. Nebude to zadarmo. Budeš mít hereckou etídu, to si nečekal, veď, když jsi se probudil, Pavle, dneska ráno.
2: Vůbec, hlavně jsem v autě.
0: Tak, můžeš vyhrát, poslouchej, palivovou kartu za 5000 od Klik.cz, když předvedeš zvuk simulujícího fotbalisty.
2: Super. Tak řekni, jdeme na to.
0: Jeď.
3: Jau, ty jsi mě sundal, au, au, au, to bolí, au, au, to je faul, viděli jste to všichni, au, je to hrozný, au, bolí to.
0: Výborný.
1: Pavlíku.
0: Počkej, jako dobrý. Výborný. Jsi šikovnej.
1: Že ty jsi to někdy dělal?
2: Ne, já jsem rád pomal mládí a teď už to nejde.
0: Gratulujeme
1: ti. Co se
0: tě.
1: V mládí naučíš?
0: Je to tak. Hele, moc si gratulujeme, byl jsi fajn. Pavlíku, ahoj.
1: Čau.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Evropa 2. Maximum muziky. Show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, před chvíličkou jsme otevřeli téma mistrovství světa ve fotbale a tady soutěžící předváděl simulování. Mě to úplně naladilo na okresní přebor. Tak jsem si říkal, jakože já mám rád okresní přebor a mám rád ty scénky, tak jsem si říkal, že nám to udělá hezky takhle v ranní show. Mm-hmm. Takže já bych si dal na váhu. Ivan Trojan na váhu. Nevím, jestli znáš kontext.
1: Ne.
0: Tak já, aby tě to víc bavilo. Ale znáš okresní přebor?
1: Jasně.
0: Takže oni tam jsou na vesnici, mají problémy výsledkový a tak objednaj nebo najmou nového trenéra.
1: A to je seriál nebo film?
0: To je seriál.
1: Jasně.
0: Najmou nového trenéra. Mm-hmm. Ne najmou, to se nějak říká. Angažujou mm-hmm. nového trenéra, který to má jako vytáhnout. Ten tým.
1: Ano.
0: Jo, z toho okresu, ten jako vesnický tým, jo. A toho trenéra hraje Ivan Trojan. Uh-huh. A Ivan Trojan přijde v teplákový soupravě na svůj...

0: první trénink a ani ty hráči ještě neví, co mají čekat, a někteří ani neví, že je změna trenéra.
1: Jo.
0: Jo, takže prostě ono tam dosadí a on už přijde na svůj první trénink a scházejí se hráči.
2: Tak, pánové, jmenuji se Bohumír Zenkl a jsem trenér, to jste jistě pochopili. Já vám budu tykat, vy mi budete vykat. Říkejte mi trenére. Nechci slyšet žádný pane Zenkl, Bohumíre, Bohuši nebo snad dokonce Božo. Je to jasný? Nemám rád dlouhý proslovy, ale hned na začátku bychom si měli vyjasnit určitý pravidla. Takže za prvé, a to zdůrazňuji, disciplína.
3: A za chlapy.
4: Čau.
2: Názorně předvedu. Pojď sem.
3: A cože?
2: Pojď sem.
5: Dobrý den. Čau.
3: Čau.
2: 5 kilo.
5: Jak 5 kilo?
2: Pozdní příchod.
5: Pozdní příchod,
2: 5 kilo.
5: To je moc, ne? Jste se posrali 5 kilo za pozdní příchod?
2: Tisícovka.
5: Tisícovka, co? Tisícovka, jsem platil.
2: 5 kilo, pozdní příchod, další 5 kilo, urážlivé chování, dohromady tisícovka. Na váhu.
5: Co na váhu?
2: Vstupni si na váhu. Opačně, nestál jsi nikdy na váze? Jméno?
5: Křivánek.
2: Výška?
5: 176.
2: Křivánku máš 6 přes.
5: No, ale to
2: dávám ti 2 týdny na to, aby ses dostal na svou váhu. Jinak jsou to 2000. Chci slyšet, že jsi mi rozuměl.
5: Rozuměl, no ale...
2: Fajn, tak to mám vyřešený. To je kdo?
5: Kužel.
2: No, místní vtipálek, že jo? A co jsi zač? Fotbalista, instalatér?
6: Jarda Kužel.
2: Jarda Kužel, počkej, pojď sem. Nehrál ty si divizi?
6: No, asi rok, no.
2: To se ti líbí?
6: Co?
2: Tohleto? Co? Špekáček? Když nastoupíš špekáček, dostanete na fráček. Spad si doulu, že jsi takový nateklej. Tak,
6: na váhu nejdu.
2: No, dobře. Tak se převlíkej.
6: Nemám věci.
2: Když nemáš věci, tak se prostě jenom svlíkni.
6: To je blbost, ne?
7: Joruji, sorry.
2: Sorry! Běhni na mě. Výborně. Po tréninku mi dáš 3000 korun pokutu.
6: Proč?
2: Pozdní příchod, nadváha, nedostatečné vybavení na trénink, odmlouvání trenérovi a nakonec to nejhorší, hrubé porušení životosprávy.
6: A hovno, já jsem nepil.
2: To je za 1000. Tak, pánové, teď se dáme do práce.
8: Ranní show Evropy 2.
0: Jinak už se nám to blíží, další zápas našeho okresního přeboru je zítra v 18 hodin proti Africké republice. To je taková jako...
9: Tento týden v Kauflandu opět...
10: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
9: Ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
11: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
13: Zaparkovat se dá různě.
14: Jejde.
1: Nehledej volné místo v nákupním centru.
13: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
1: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
13: Nakupuješ?
1: Myjeme.
13: A ty se vrátíš k auto jako novému.
1: Zaparkuj chytře.
13: Automyčka Express.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
18: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
19: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taslíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
20: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
21: Držíme ti flek i v Kolíně. Evropa 2. 105,5 F.

0: Are you the one? Are you the one? Seš to ty? Seš ty ta? Ta? Seš ty ta?
1: No pro někoho určitě jo.
0: Are you the one? Česko je show, reality show. Zkus jí popsat lidem, co vůbec netuší, která bije.
1: Jak poznáte, že jste našli toho pravého nebo tu pravou a dá se to vůbec poznat na první pohled? Právě to zjišťují účastníci nové reality show Are You The One Česko, kde hledají svůj love match na základě odborné analýzy. To tu ještě nebylo. Tahle seznamovací show už teď běží na Prima Plus a budí pořádnou dávku emocí.
0: No jo. No
1: účastníci
0: jo.
1: Odjeli do Thajska na vilu a tam se hledají.
0: A tam se šmajchlují, tam se muckají.
1: Taky. To všechno k tomu patří.
0: Ano. Volejte. 257-400-888, protože...
1: Protože pro vás máme výhru.
0: A co?
1: Dnes můžete vyhrát svůj perfektní mač. Stylová sluchátka Are You The One Česko a roční předplatné Prima Plus. Ať máte o zábavu i hudbu postaráno.
0: Ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy se jmenujete podle mě Martina.
2: Jmenuji se Bára.
0: Bára, vedle hned. Tak Báro, můžu se zeptat, Are You The One Česko? Už jste o tom slyšela minimálně třeba od kamarádky nebo z Evropy 2 nebo někde, nevím co?
2: No, já na to koukám.
0: Tak! Já jsem se bál zeptat napřímo, takže jsem to i obcházel prostě normálně přisrabeně a mě jsem se zeptat, vy na to koukáte. Tak, nám to prosím vás řekněte, my se nemůžeme dočkat. Tak říkejte.
2: No, líbí se mi to.
0: A kdo je tam s kým? Kdo je tam s kým? Zkus nám to popsat, když jsme je neviděli.
2: No, ještě tak jako já někdo s někým.
0: A vám se někdo líbí? Jako, a koukáte spíš na holky a pomlouváte je? Nebo koukáte na kluky a chcete je?
2: No, tak to asi ještě úplně nevím, co mám říct. No.
0: tak jak to je?
2: Je to taky čerstvý.
0: a jsou tam taky nějaký holky, který sloveně jsou vám nesympatický?
2: Neřekla bych.
0: A je tam nějaká vysloveně pěkná? Měla byste tam nějakou prostě nějakou pěknou holku?
2: No, pěkná mi tam nepřijde žádná vysloveně.
1: Baru, kolik je ti let?
2: Mně už je dost.
0: Mně se líbí věta, že si nás poslouchají ty lidi, co dělali ten casting, ne? Na Are You The One. A teď tady paní říká, Baru, hele, tak jako pěkná tam podle mě není žádná. To je něco, jako když se hodnotí třeba finalistky Miss, tak často se ozývá tahle věta. Hele, já to koukala, jo, a mně se nelíbí žádná z těch finalistek.
1: Ne, já jsem se ptala.
0: Já to miluju prostě, tuhle vzky. Tohle, lidi vidějí třeba ty Ferrari a říkají, placatý hrozně. Jo, a ne, kufr se tam nevejde, prostě hrůza.
1: Ne, ale mně se totiž líbilo jedno reelsko na Instagramu, proto jsem se ptala Bary, kolik je jí let, jo. Protože tam byla paní, 38 let a psala tam, už jsem připravená na děti. A teď tam byl sestřih. The kid. A teď tam byl prostě 19-letej frajer, 18-letej frajer.
0: Jsem
1: připravená na děti.
0: Dobře, tak tyhle ty fóry můžou dávat jenom holky, že jo?
1: Takže to jen tak mezi náma, Baru.
0: To si řeknete. Baru, otázka na tebe. Kde můžeš sledovat Are You The One Česko? Za A, jen na TikToku. Za B, na Prima Plus. Za C, jen na YouTube.
2: No, tak je to za B, no.
0: Je to za B. A byla jsi moc fajn zase, Báro. Úplně skvělá.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Pa, pa.
0: You the one.
3: Ranní show Evropy 2.

0: 8.22. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, v letecké dopravě začnou platit nová pravidla. Cestující budou mít například zdarma nárok na to, aby jejich dítě sedělo v jejich blízkosti nebo na bezplatnou opravu překlepů na letenkách. Shodl se na tom Evropský parlament s Radou Evropské unie. Cestujícím by také měly zůstat současné kompenzace za zpožděné lety. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3-0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek.
0: Jestli můžu nabídnout takový ten klasický pohled ze sociálních sítí, kdy má někdo úspěch a samozřejmě ty to nemůžeš nechat být, jo?
1: Ano.
0: Že to je prostě úspěch a tečka. Tak já bych chtěl říct, že to, že vyhrála Argentina včera 3-0, nic neznamená. Naopak, to podle mě s nima vypadá dost bledě a věští to jejich brzký konec. A řeknu ti proč.
1: Proč?
0: Protože když jsme byli my, Česko, naposledy na mistrovství světa, jo? V Německu v roce 2006, tak jsme schořeli jak papírový drak, nepostoupili jsme ani ze skupiny a to jsme první zápas vyhráli 3-0.
1: Děláš si srandu?
0: Nedělám.
1: Ale tak tam je ta paralela ještě obráceně, ne? Protože my jsme teďko nějaký ten první zápas prohráli ve stejném poměru.
0: Ne, my jsme prohráli 2-1.
1: No já vím, ale to přece ty Argentinci.
0: Argentinci co?
1: No na to minulé mistrovství světa, když to říkal, jak vyhráli, takže v prvním zápase taky prohráli 1-2.
0: Jo.
1: No.
0: To je pravda.
1: Takže to už je dvojitá paralela.
0: No ne, počkej, to jsem zase dával příklad nás. No. My jsme prohráli 2-1 v prvním zápase.
1: Jo.
0: My jsme prohráli 2-1 v prvním zápase. Nejdřív dal gol kapitán, jo, Krejčí, a pak dali Jižní Korejci 2 góly a vyhráli 2-1.
1: No.
0: Jo, takže jsme prohráli 1-0 a 1-2, prohráli jsme první zápas 2-1. A na minulý mistrovství světa Argentina v prvním zápase proti Saúdské Arábii měla úplně stejný průběh.
1: Já vím.
0: Nejdřív Messi, kapitán, dal gól 1-0 a nakonec prohráli 2-1. No. A nakonec ta Argentina to vyhrála mistrovství světa.
1: No prostě mě z toho vychází, že český fotbalisti jsou na úrovni těch argentinských.
0: Ne, to jsou dvě paralely, řekla jsi to dobře. Vychází ti z toho to, že Argentina po zápase 3-0 vypadne jako my před 20 lety v Německu a my to vyhrajem.
1: No.
0: Všechno sedí, lícuje to. Argentina nepostoupí ze skupiny a Česko vyhraje mistrovství světa. Vsaďte to za barák. Počkej, to jsou easy money. To normálně leží na zemi. Jsi chtěla přistavovat, nebo jste chtěli co? Vsaď to za barák. Argentina nepostoupí ze skupiny, Česko mistr světa.
1: No, my už bohužel máme postaví, no ach jo.
0: Tak postavíte si nějaký hrad? Hraníšu, vsaď to za barák, já jsem z Berouna, typ sport, vsaď to za barák.
1: Tak jo.
0: Zrujnuji je, Hraníšou, sousedy.
1: A to není fér sázet, když je to takhle jako obvious.
0: No jasně, ale smůla prostě, oni si vůbec vyskakují v tom Berouně, prostě typ sport. Zničíme je, vsaďte všichni na to, co jsem řekl. Hraníšou, dobré ráno, halo. Hraníšou, dobré ráno, halo.
2: Jan.
0: Říkej.
2: No, já bych potřeboval půjčit, abych mohl sadit za barák, tak jestli
0: půjč
2: by to
0: si,
2: šlo.
0: Půjč si, prostě, běž do banky.
2: Je to nejlepší rada za barák.
0: Běž do banky a řekni jim to, že potřebuješ sadit teďka nutně, aby ti půjčili.
2: Jo, dobře, dobře. Na doporučení Evropy 2.
1: A počkej, nemáš třeba na spoříno, na studia dětí nebo něco takového, co by si mohl
0: na jídlo,
1: vzít?
0: Na jídlo.
2: Ne, ale já se zeptal mamky, jestli nemá něco.
0: Počkej, tak teďka byla výplata, ne? Jste brali, ne?
2: No jo, to je fakt, no, to bych tam mohl poslat.
0: Teď to tam pošli, kolik tam máš, kolik ti bylo na účtě od 15.
2: No, tyjo, moc už ne, ale tak, pošli? Když to tam všechno pošlu, tak bude na ten barák.
1: Vidíš.
0: Vidíš to, tak vidíte, Evropa 2 vám vždycky pomůže.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Kde to stojí? Ranní show, dobré ráno, halo. Pojďte, koukáme
2: zdravím,
0: na...
2: Zdravím, zdravím, už jsem volal...
0: Říkej.
2: Už jsem volal babičce,
4: pošlu tam barák v Šestajovicích a asi tu jednu vejplatu.
0: Jo.
4: A šetřím teďka dceři na školu do Ameriky, tak nevím, jestli to mám poslat nebo ne, Leoši. No?
0: Ale ono nebude možná nutný tam posílat moc, protože kurz na to, že vyhrajeme titul mistrů světa je 480:1. A ještě se podívej na to, že
1: jsou easy money.
0: A teď ještě počkej, když to dáš v kombinaci, že Argentina nepostoupí ze skupiny, to je tak 30. Takže to je tak kurz, počkej, dohromady je kurz 15 000. 15 000 ku 1. Je to 15 000 ku 1, takže když vlastně to dáš za talíř jenom, jo, tak máš 15 milionů. No, takže to je dobrý.
4: No a co když to nevyjde, tak se mám odkázat na koho?
0: Když to nevyjde, tak se odkaz na nádraží. Že ti to řekali na nádraží. Ta hlavní.
4: Rozumím. Tak já dovolám tý babičce.
0: Přestaň brát telefony, zamkni se zevnitř v bytě a řekni, že to, bůže, že to říkali za nádraží.
4: Rozumím. Bračku dám za barák.
0: Okay. Čau, ahoj, čau.
3: Ranní show Evropy 2.
0: Řekla jsi tu dopravu?
1: Neřekla.
0: Tak říkej.
1: Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Vyškova od 212. kilometru a na D4 teď překáží porouchané vozidlo. Je to směrem ze Strakonic do Prahy na 43. kilometru a tvoří se tam kolona.
0: A podle posledních zpráv se tvoří kolony i před pobačkami Typ sportu v Berouně. V Berouně neprojedete teďka.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Už mi píšou z Typ sportu.
1: Že děkujou, nebo?
0: Ne, že děkujou, že
1: jsi to prostě takhle prozradil.
0: Ne, že to vypadalo dobře, jako, že to všechno vypadalo dobře, měli plány, že prostě přesně děti půjdou na školy, že se, a ne, konec. Tak říkej, počasí.
1: Takhle ty ničíš životy.
0: No jo, no, ale zase někoho jiného uděláš šťastným tím typem.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, místy polojasno, postupně čekáme místy přeháňky. Teploty už dnes letní, 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až
3: 27.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost. Už 20 let. Automička Express.
0: Je 8:30. Co ještě uslyšíte v následujících 30 minutách? Mně se to ani nechce říct, je toho dost. Takže ve dveřích Jakub Kohák. Takže Jakub Kohák přijde. Dále já nevím, jak to říct, ale... Dále uslyšíte, jak Patrik Hezucký společně se mnou bude mluvit o Hitlerovi. Uh-huh. Dneska má totiž svátek Adolf. Uh-huh. Takže nevím, jestli je pozvánka, prostě počkejte si, budeme s Patrikem mluvit o Hitlerovi. A ještě se podíváme na to, jak vypadal včerejší finálový koncert Evy Farné. Řekneme vám věc, kterou jste nevěděli a je šokující. Možná bude čtvrtá show.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
10: Mimon tam všude, kam se podívám. Jupi! Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
9: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
10: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
9: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
10: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
9: Mateří douška právě v prodeji.
11: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
13: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
14: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
16: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
17: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
18: Teď se fotím já.
19: Řekni Epet.
20: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
19: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
20: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
21: Zpátky k muzice.

0: Kohákova.
1: Ranní show na Evropě 2, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: To je Jakub Kohák.
2: Dobré ránko.
3: Dáme tě tady.
2: Děkuju vám ve vašem hájemství.
3: Tak povídě. Nám to začíná.
2: To je vždycky pro mě...
1: Co nám začíná?
2: Ano.
3: Tak hádej.
1: Co začíná dneska?
3: Budeme odhazovat svršky.
1: No jo, to jsou ty tropy.
2: Cože?
1: Ty jsi přišel jako nabalený. No,
2: já o žádných tropech nevím.
1: 35 stupňů v následujících dnech.
2: Fakt jo, no ale to je v následujících, takže teďka ještě...
3: No ale už to začíná.
1: Už
3: trénuj.
1: Jak jsi přišel v kraťasech?
2: Nachle, na mě to nedoléhá. My fyzici víme, že de facto teplu se můžeš bránit tak, že ho k sobě nepustíš.
1: No to je takhle, totiž ty nejseš v kraťasech, protože teplo se drží u země většinou. Mm, a
2: taky,
1: to tebe se netýká, že jo? Ty
2: no jistě.
3: Počkej, teplo stoupá vzhůru.
1: Jo, to je pravda.
2: Je to možné, ano, nicméně chci říct, že...
1: Jsem řekl úplnou kravinu.
3: Že... No, ale málem jsme ti to sežrali.
1: Řekl jsem kravinu vědecky, ale ano, ti to zbaštili.
2: Co, my jsme byli teď na kongresu fyziku.
1: Ano.
2: A můj syn řekl vtip, jo, řekl, přijde pán někam do společnosti, má na sobě kožich a je tam horko. A oni jako říkají, proč máš na sobě ten kožich? A on říká, aby to teplo ke mně tolik nešlo.
1: Aha,
2: a tam
1: aha.
2: Se nikdo nesmál, protože to je absolutní pravda.
1: To je pravda.
2: Takhle to je. A třeba kvůli tomu třeba tak proto, Arabové.
1: Tak proto.
2: Tak proto si to nosil celý ty leta. Ale Arabové...
3: Aby co, je to fyzik.
1: Aby co, já jsem fyzik, ale co, aby co teda? Aby, já jsem aby, nosil kožich, aby...
2: Aby k tobě to teplo tolik nešlo.
1: Tak to nevím, jestli fungovalo. Ale Arabové teda?
2: No Arabové, prosím tě, třeba, když je horko, tak pij horký čaj. To si
1: no
2: třeba.
1: Jasně.
2: No, prostě to je ten samý princip. No. Takže vám chci říct, že nějaký jako kraťasy, tílka vás vůbec neochrání.
1: Neříkej mi, že si to pivo nedáváš vychlazené.
2: Ne. Já si tam dávám ohříváček.
1: Ty si dáš ohříváček?
2: Ano, ohříváček. A do postele takovou tu ohřívací flašku.
1: Ne, to je normální flaška, to je nakecané, že ohřívací.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 8.43 a teďka nás čeká takové exkluzivní zpátky do minulosti. Není to zpátky do minulosti jako rubrika, ale je to starý vstup z historie ranní show. Je to vstup velikonoční. Říkáte si, proč budeme pouštět velikonoční vstup? No.
1: Proč dnes?
0: Proč dnes? Dnes má totiž svátek Adolf. A to jméno samozřejmě to nemůže, ale má jisté historické konotace. Je. Mm-hmm. Když se řekne Adolf, tak mnohým naskočí...
1: Pár lidem naskočí
0: jméno pokračující. No a my na to jméno pokračující, nebo my jsme na to tak nějak jako s Patrikem přišli, jako na to téma. Takže, protože má svátek Adolf, poslechněte tento velikonoční vstup.
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Kámo, dneska začínají Velikonoce, ne? Večerem.
0: Asi jo, nebo jo, tak ne? Můžeme to tak brát.
2: Nebo už včera začali.
1: Máme
2: vlastně
1: zelený čtvrtek, tak už
2: začali vlastně v úterý, už začali, já jsem blbej.
0: Já bych se chtěl vrátit ještě ke vstupu, který tady byl minule. No. Jakože teďka co byl. No. Nevím, jestli to můžu říct, ale ty jsi končil takovou historkou, zopakují. Že seděli, bavili jsme se o šťastném čísle 8.
2: Ano, ano.
0: A říkej.
2: Ano. Ne, no to je důležitý ten kontext, zase celý musí říct, že to je prostě Číňani mají šťastný číslo 8.
0: To jsme říkali minulý.
2: A citoval si spoustu příkladů, ano. Kam Asijci, prostě nebo Číňani, Asiaté, dávají prostě ty osmičky, že mají 88 patrový domy.
0: Ano, linky do Číny
2: ano. A já jsem řekl,
0: plné číslic 8, no.
2: Že jsem v české hospodě potkal, teď si zpětně uvědomuji, že to byla parta Číňanů.
0: Ano.
2: Protože tam seděli vyholený hlavy, měli bombry na sobě a na triku měli prostě 88, takže
0: a já to nechám, štěstí, výborný, no, já takhle no. Nechám ve vzduchu a řeknu ano. K tomu historku, ano. Ty pochopíš v kontextu, že se to tomu váže. Poslouchal jsem nějakou stand-up komičku, ano. Která popisovala, že je z State Island nebo Rhode Island, nevím, něco prostě nějaký.
2: A nějaký island.
0: Že to je specifická skupina lidí, jo? Dělá jo. Se z nich jako srandu. Evidentně v Americe je to klasicky nějaká jako skupina lidí, která...
2: Je to nějaká čtvrť, která je prostě na ostrově.
0: Zajímavá, jako třeba na Slovensku jsou to Záhoráci, prostě každý národ má nějakou takovou tu jako skupinu lidí, ze kterých si dělají srandu. Ano. Ona, že pochází z toho, z té komunity, takže vlastně jakoby střílela do svých vlastních. Mm-hmm. A ona říká, to je takový speciální prostě kus země, jako stát, abych vám to jakoby popsala. A teď přehodila akcent a začala mluvit, jakoby, jak se tam mluví místně. A říká, abyste si představili, jako co jsme jakoby za lidi. Nedávno jsem jela u nás autobusem a slyšela jsem nějakou paní, která říká svojí kamarádce, víte, proč vlastně my víme tak málo o tom Hitlerovi, protože nikdo vlastně nezná jeho příjmení. Jako for.
2: Kde to dávají tu humoristku?
0: Ne, to je dobrý.
2: Počkej, není to špatný.
0: Asi jsem to jako by špatně přeložil. Jako,
2: ne, přeložil to výborně. Jako,
0: no ne, takže že v Americe jako vtipný, že říkají, že ten Hitler, jo, a že neví ani, že lidi neví, jako, jak se Hitler jmenoval příjmením.
1: Už to zapadlo.
2: Ale já, aby jsme byli spravedliví, já bych byl pro teďka vzít někoho do vysílání.
0: Ano.
2: Aby prostě jsme se zeptali, jestli ten for se někomu líbil.
0: Jo, můžeme vzít jako do vysílání.
2: Do vysílání.
0: Haló, tady je ranní show.
3: Haló.
0: Ano.
3: Tady je Petr. To bylo tak dobrý. My neznáme jeho příběhy.
2: Děkujeme. To vidíš. To bylo tak úplně špatný.
4: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební.
5: Národní spořitelna.
4: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejde.
7: Nehledej volné místo v nákupním centru.
8: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
7: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
7: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k autu jako novému.
7: Zaparkuj chytře.
8: Automyčka Express.
9: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
4: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
4: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
13: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
4: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
14: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
15: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
16: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: 8.54, posloucháte ranní show na Evropě 2. My teďka uděláme takovou věc, my vám pustíme začátek dnešní ranní show. Je to jako, přiznávám se, to, co teďka uslyšíte, je záznam z dnešní 6. hodiny. Tady kolegové říkali, že je to reprízovatelné. Mhm. Že tam jsou informace, které třeba jsou pro vás prý zajímavé.
1: A energie, kterou už prostě...
0: Nedá se to samozřejmě...
1: Tam bylo jenom těch šest.
0: Nedá se to zopakovat. Takže je 6.00, jakoby. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Je to tady, dámy a pánové. Začíná dnešní ranní show. Já se omlouvám, ale začínáme... Evou, začínáme Evou, protože já jsem se vrátil z ráje.
1: Jseš toho plnej?
0: No, to je slabý slovo.
1: Chápu naprosto.
0: Včera jsem se vrátil z Edenu, z nejlepšího koncertu, který jsem v životě viděl.
1: Jo, jo.
0: To bylo prostě...
1: Říká se to.
0: Světový. Já jsem to samozřejmě čekal, že to bude světový. Všude se to psalo, že to je světový. Ale když to člověk vidí na vlastní oči, mě to úplně rozebralo na součástky. Hmm. Já jsem při závěrečném songu, který hraje pod náma, tak skákal. Jsem si připadal jako nějaký teenager v rozpuku mládí. Já jsem takhle neskákal ani na Coldplay. To byla taková euforie. Evo, gratuluju.
1: Coldplay hlavně nemají takovýhle hity.
0: Nemají. A mně se líbilo, jak Eva říkala, když tady byla u nás před rokem, že vlastně ta písnička na ostří nože zase nebyla takovej hit její. Mm. Že to se tak nějak jako stalo, ta písnička v repertoáru je dlouho, že jo?
1: Ano.
0: Samozřejmě Dua Lipa tomu dost pomohla. Ne, dělám si sradu, Dua Lipa to udělala, ale... No prostě to bylo skvělý. A když to hrálo, když včera končil ten koncert, tak jsem si vzpomněl na to, jak jsme to tady zpívali před rokem, že jo? Mm. A jak jsem jí tam dělal ohňostroj do toho. Jakože jak to bude vypadat za rok v Edenu.
1: A Eva to využila jako inspiraci.
0: Ne, tak jak samozřejmě jsem neobjevil Ameriku, ale vzpomněl jsem si na to, jak jsem jí tady ten ohňostroj markíroval a včera vybuchoval. A na konci jenom zajela do té stage, že se ani neloučila jakoby úklonem. To bylo prostě fantastický. Fantastický.
1: Eden, jste tady! Nakonec si dáme tuhle písničku, tady znáte.
0: Bude to finále?
1: Teď určitě. Přichází do žlipa, ne, dám se budu. S každým krokem ve mně sílí pocit, že jsme téměř v cíli. Když obtrny se občas píchnem,

0: Tak to chceš celý?
1: No jasně.
0: Počkej, tak tam polský druhou sloku, ne? Přijmu nějaký Poláci.
2: Umíš to?
0: No, musím to přepnout, tak počkej, pojď. To nejde hned. To nedá. Na refren dám. Jak

0: jsem šťastný, ráno se probudím naživu. Včera vystupovala moje dcera ve školce, taky měla vystoupení, mm-hmm. něco jako Eva Farná. Jo, začátek kariéry ve 4 letech. Mm. Prostě šťastný, štěstí. Ale jsem takovej, teďka takovej, dojímají mě věci.
1: Jistě.
0: Takže Berče, jsem hodněkrát, odpověď na tvou otázku. Začátek nesmysl. Prostě úplně mi to zlomilo. A to jsem věděl, že to tam vlastně je, ta věta. Že si přinášíte svůj smutek. Možná si přinášíte svůj smutek. No úplně se mi zlomil hlas, i když jsem nic neříkal.
1: Jo.
0: Jak to říct?
1: Bylo to silný prostě.
0: Bylo
1: no.
0: to silný. No, mám několik informací, které by mohly zajímat naše posluchači. Jak říkáme klasika.
1: Aha.
0: Já jsem tam šel na tajňáka. Jo, mm-hmm. to znamená, skončila moje dcera ve školce, to vystoupení.
1: Ano.
0: Jo. Já jsem se šel najíst a šel jsem potom pěšky, říkám, projdu se, udělám si půlhodinovou procházku, pěšky k tomu stadionu. A byl jsem domluvený s lidma ze stadionu, ne s lidma od Evy. Já na tom stadionu pár lidí jako znám, mm-hmm. chodím tam na fotbal už roky, mm-hmm. že mě protáhnou přes kanceláře jako do kanceláří.
1: Ano.
0: Jo? A že nebudu volat Evě, nebudu volat manažerům, nikomu prostě. Já půjdu tam jako na tajňáka, užiju se to a zmizím. A takhle si jdu, jo, směrem k Edenu, normálně po silnici.
1: Mm-hmm.
0: A najednou vedle mě přibrzdí auto, jo, sjede okýnko u spolujezdce, protože samozřejmě to auto bylo jako na
1: Delone.
0: A za volantem Tereza Ramba.
1: Nejka.
0: Tereza Oříšková, já mám uloženo jako Oříšková. Tereza Ramba a dělá na mě. Pojď, já tě svezu. A já, ne, já jsem tady takhle, je potřeba říct, my se neznáme.
1: Mm-hmm.
0: My jsme spolu kalili kdysi dvakrát v hospodě, ale to je prostě 15 let. A úplně náhodou, mimochodem, jsme si v neděli volali. Třeba po 10 letech.
1: Mm-hmm. Kvůli Evě?
0: Ne, kvůli Tereze. Já jsem jí totiž asi před 2 týdnama volal, abych jí pochválil za Moniovou.
1: Jo.
0: A ona mi to nevzala. A to usnulo a ona mi prostě teď v neděli po 2 týdnech volá, jako hele, ahoj, promiň, já jsem měla nepřijatý hovor o tebe, já jsem ti chtěla volat a nějak jsem to zapomněla, tady je prostě hodně věcí, tak tě teďka volám. A já, Ježíš, Terezo, já vlastně teďka se musím nahodit, já ti volal před 2 týdnama a bavili jsme se o Moniový.
1: Mm-hmm.
0: Chápeš to, protože my se neznáme a tak jsme si volali po 10 letech předevčírem nebo v neděli a najednou ona mi takhle jako by zastaví. A teď já. No tak pojď, já tě vemu, pojď, jakože tohleto do garáží. A já, ne, já jsem chtěl tajně tohle. A ona, ne, dělej. Tak jsem si nastoupil teď na sedadle spolujezdce, její obrovská kabelka, věci jsme to dávali jakhle dozadu. Teď já jsem si tu kabelku vzal na klín. A teď jako vlastně ona byla tím volantem, že teď já, tak čau. A teď jsme se doma jako objali a políbili jsme se. A já říkám, hele, to je prostě, když jsi mi tady vyzvedla jako svýho kluka, jo, ne, jako svýho šamstra. Tak ty mě tam teďka jako přivezeš. No a ona, no, tak jako říkám, tak to bude vypadat, že spolu chodíme. A ona, no, tak to asi ne, to ne, to je blbý. A pak jsme tam přijeli a ona říká, čeče, měl si pravdu, fakt to vypadá, že spolu chodíme.
1: No a co?
0: Takže já byl prostě s Terezou Ramba. No a...
1: Myslíš si...
0: Myslíš si,
1: že kdyby jsi nevolal a nepochválil jí za Moniovou, že by tě zastavila?
0: Teď jak to vyprávím, ten příběh, tak možná proto mi přibrzdila. Možná už kolem mě jela několikrát za těch 10 let, ale nikdy jsem jí takhle nepochválil, tak mě vlastně neměla důvod přibrzdit. Já odbočím, mimochodem Moniová má, přátelé, pozítří finále, poslední díl číslo 6. Ty na to nekoukáš asi, veď?
1: Bohužel ne.
0: Já mám za sebou 3 díly teprve. Tak jsme se bavili a bylo to takový hrozně jako fajn, ale proč se o tom bavím? No prostě byl jsem s Terezou...
1: Ty jsi se prostě dostal pokoutně do Edenu.
0: No byl jsem s Terezou Ramba v autě.
1: Mm.
0: Jako prostě...
1: A ona tě prostě propašovala na ten stadion.
0: Ona mě prostě...
1: Kontraband.
0: No, ale proč to říkám ještě? Takže jsem tam přijel... Jo! A díky tomu jsem se najednou ocit, že jsem šel s ní, že jo, tam šel prostě jako její plus jednička.
1: No.
0: A...
1: Ocitl jsi se kde?
0: V maskérně. Jo, tak já musím jít do maskérny, říkám, tak já jdu s tebou, abych tady neotravoval. A přijdu do maskérny a tam sedí Eva Farná.
1: Mhm.
0: A teď já si sednu a mlčím a slyším rozhovor Terezy a Evy. A Tereza říká, Evě, tak co, bude 4. koncert? A Eva... Obrečela jsem to před hodinou, jsme to zrušili. A já, cože, moment.

0: Říkejte, říkejte, říkejte. A ona, no, no, no, prostě, a já, jaký čtvrtý koncert? Normálně domlouvali ještě včera ráno čtvrtý koncert na dnešek. A teď Tereza říká, já to říkala, Kvadra Eva, já to vymyslela už před rokem na dovolený, Kvadra Eva, Kvadra Eva. A já, moment, to mě zajímá, to mě zajímá, takže co? A Tereza a Eva mi říkali, že jí volali z ticket portálu, že takovej zájem, protože samozřejmě oni neměli vyprodaný ten třetí koncert a po prvním koncertě a druhém, po víkendu prostě, spadnul ticket portál a prodali by ještě jeden, ten Eden. A já říkám, jako, že by si začala prodávat jako dneska ráno, to bylo včera, dneska ráno Eden na zítra, jako na dnešek. A ona, no. A že ticket portál říkal, že by se to prodalo, že by se to za jeden den prodalo od včerejška do dneška.
1: Já si normálně trochu myslím, že by na ten čtvrtý koncert šli hlavně lidi, co už na tom koncertě tak, byli a tak, šli by znova. Včetně nás dvou,
0: včetně nás dvou, já si to myslím taky. No a Eva říká, už jsem to odbrečela, prostě není technika. A teď Tereza, to není možný, prostě musí být nějaký další. A ne, to by se muselo zbourat. Ta technika je z Německa, je ve 150 kamionech. A v tuhle chvíli už jsou kamiony na dálnici a jdou na další kšeft. Hmm. A teď oni se bavili, že se to musí nějak vymyslet, že prostě tam může jít jiná technika. A Eva říká, Tereze, hele, miláčku, nejde to, prostě já, věř mi, že jsme zkusili úplně první, poslední, není, všichni můžou, říkala, všichni můžou, všichni vystupující, zvukaři, světla, diváci můžou, technika. Díky tomu, že neměli techniku, tak to nakonec nebylo. A Eva říká takovou tu klasickou větu, no tak asi to je dobře, že není ten čtvrtý koncert, no, takhle to by, a já, no tak...
1: No takový zácnější,
0: se to vezme, no, jak se to vezme, no, dalších 50 milionů ticketing, jako... Ale jo, tak 150 milionů taky dobrý.
1: Tak Rammsteini prostě jaký potřebují dneska no, světla.
0: Ale je to tak? Oni prostě potřebují, ty kamiony prostě museli dneska vody, je to jediný důvod, to je jediný důvod, proč dneska není čtvrtý koncert. No, tak to jsem vám řekl takovou jakože zákulisní.

0: nákupy.
1: Slyším Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
5: Nehledej volné místo v nákupním centru.
6: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
5: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
5: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k auto jako novému.
5: Zaparkuj chytře.
6: Automyčka Express.
7: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu. U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.
4: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
8: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi vinetu.
4: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
9: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní.
4: Na Evropě 2.
14: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
15: Evropa 2.
16: Ranní show skončila. Předáváme tlapkové patrole, mikrofon, tady mixážní pult, hudbu a hlavně slovo, ale pozor, co to vidím, je tady pouze, pozor, to pouze nemyslím jako nějak zle, ale z té dvojice je tady polovina pouze Ivana.
17: Je tady jenom Sky?
16: Jak to se stalo s koťákem?
17: On je na misi, on zachraňuje nějakou loď někde. Ne, reálně jede na dovolenou prostě na loď.
16: Počkej, on odjel na loď, jo?
17: No.
16: A ty jsi tam?
17: Do Řecka, já jsem sama dneska.
16: Tak, a co budeš říkat našim posluchačům, na co je můžeme nalákat?
17: No na jeden festival jednoho umělce, který ho naprosto zbožňuje a on miluje český jako publikum, jmenuje se Youngblood. Mm-hmm. Znáte, ne?
16: Známe.
17: Ten je skvělý. Hele, Ozzy Osbourne o něm řekl, ještě když tady byl, že to je ta budoucnost toho pravýho rock'n'rollu. Řekli to i kluci z Guns N' Roses, řekli to všichni prostě.
16: Ty nevíš totiž, Ivano, že to, co ty říkáš, mě tady už měsíce říká Katka, protože ona ho miluje.
18: A já se, počkej, já jsem ho milovala ještě, než byl slavnej.
17: To říkají všichni o všech.
16: Klasická věta.
17: No jo, no,
16: já jsem tě třeba, Katku, začala milovat, až když jsi začala myslet. Tak zítra ahoj. A teď už Ivana.
17: Já se těším.

Tak ještě jednou vás tady vítám na Evropě 2, dopolední maximum muziky, dneska jenom s Ivanou, to znamená se mnou. Doječi nám dospívala, vzpomněla jsem si na to, že i oni se vyjadřují strašně hezky, její, můžeme už říct, starší kolegyně. Doječi je někdo, kdo vlastně se úplně vyšvihnul takzvaně virálně přes TikToky a tak. A pak jí objevili, dejme tomu, jiní followeri na Instagramu a teď už má ta holka dokonce Grammy. Dokonce Diana Ross nebo Mary J. Blige říkají, že je strašně šikovná a to právě říká i Ozzy Osbourne. Ještě jednou to musím zmínit o jednom klukovi, který zní takhle. To znamená, že zní hezky. A on přijede do Hradce Králové a vy se tam budete moct dostat. Dám vám šanci, možná třeba za 15 minut. Posloucháte Evropu 2.

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo

0: nebo modrobílé městečko Sidibouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
1: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Zavratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
13: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2? Tady Swims ještě dospívává. Maximum muziky na Evropě 2 pokračuje. Dneska bohužel bez koťáka, musíte to vydržet se mnou do 11 hodin. Ptala jsem se tady Katky, jestli zaznělo dneska, že má svátek Adolf, říkala, že to zaznělo. Já jsem vlastně i slyšela jeden vstupík o tom, že přejeme všem Adolfům vše nejlepší. Zeptala jsem se chatu GPT, jestli existuje jiný slavný Adolf, kterého bychom tak mohli adorovat, protože to jednoho se nedá adorovat, řekněme. A prosím vás, je jich vlastně spoustu, že jo? Je jich strašně moc. Vezmeme si jednoho českého rodáka, jo? Adolf Born, no tak když se to řekne, hned si vybavím ty krásné ilustrace, je to český výtvarník, autor animovaných postav. Pak tady máme jednoho třeba průkopníka moderní architektury, jo? Adolf Loos. A pak tady máme jiného Adolfa, slavné letecké SO z druhé světové války. Doufám, že teda byl na té, jo, asi nebyl na té správné straně, tak nic, toho taky nebudeme adorovat. A jestli bych ještě někoho mohla vypíchnout, tak aspoň jednoho švédského panovníka v 18. století. Z 18. století to je Adolf Fredrik. Tak vidíte, že existují i jiní Adolfové, které můžeme mít rádi. A ať se jmenujete teda Adolfi úplně jinak, tak všechno nejlepší dneska. Posloucháte Evropu 2.
1: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: maximum nový muziky. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
11: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
14: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF www.shakespeare.cz.
15: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

Kevin James, tak takhle se jmenuje tento člověk, co naspíval Storm Warning, takže dejme tomu, se dá říct, že má velmi sympatické jméno. Dneska slaví Adolfové a já bych tady ten vstup pojmenovala, kdybych musela ho pojmenovat. Adolf, není Adolf jako Adolf, jo, pojďme si říct, že když si řekneme, že někdo se jmenuje Adolf, tak nám se hned vybaví ty, nebo ne ti, ale ten ošklivý pán, ale je spoustu dalších Adolfů, který jsou prostě fajn a byli fajn a vymysleli úplně skvělý věci. Už jsem tady říkala o Adolfovi Bornovi, pak tady mám jednoho Adolfa, který byl významným českým krajinářem 19. století, to je třeba Adolf Kosárek. Ano. A je ještě jeden, na kterýho bych úplně zapomněla a ten udělal 3 pruhy, prosím vás. Ano. Přezdívaný Ady, Adolf Dassler, tak je zakladatel společnosti, ať víte jaký, takový tý sportovní 3 proužky, všichni to známe. Posloucháte Evropu 2, teď už taky někdo, kdo se jmenuje vlastně docela normálně, Nikos Santos, taky topik Fireboy a Buddy na Evropě 2.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Evropa 2.

0: Jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
2: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkujeme.
3: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
1: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
8: Otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili za roko.
4: Takže si psal ty.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Proboštských jezer. Hopsa na Wake do Brandeisa. Wakeport.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky. Já jsem říkala, že když uslyšíte Young Blooda, tak se možná dostanete na co? Já to vím, na Bloodfest, protože to je ikonický festival zpěváka Young Blooda. Jeho jediná letošní zastávka je právě v České republice. Už v sobotu 27. června vedle něj vystoupí taky třeba Biffy Clyro, Primal Scream, anebo naše Pam Rabbit. Jinak je to v Hradci Králové v parku 360 a já mám pro vás 6 lupenů. Jinak, tady ta soutěž, který jste teď svědkem, je prakticky jedna z našich jako kdyby nejdelších. Je to opravdu exkluzivní, strašně dlouhá soutěž, celkem 90 lístků rozdáváme a to už jsme teda 2 týdny v průběhu jara nějaký i rozdali. Tak já teď budu držet palce někomu, kdo se doufám dovolal jako třetí, nebo já už vím, že se někdo dovolal, ale jak se jmenuje, to ještě nevíme. Halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Ahoj, Jano. Jano, ty jsi se dovolal jako třetí do studia Evropy 2, víš, co to znamená?
1: Nemůžu tomu věřit.
0: Znamená to, že jedeš na Bloodfest!
1: Já jsem...
0: Je to super, já jsem tě přes tu fanfáru neslyšela tu prvotní emoci, ale to je super, si řekla, takže si myslím, že fakt máš radost. Prosím tě, máš strašně hodně lístků za prvý a za druhý chci říct, jak, nebo se chci spíš zeptat, odkud pojedeme do Hradce? Odkud pojedeš?
1: Z Frýdku Místku.
0: Takže prostě moravská legenda, takhle město přijede do Hradce se podívat na tady ty všechny skvělý rockery a Pam Rabbit. Koho vezmeš sebou?
1: Tak určitě partnera a ještě pár známých.
0: No výborně. Janičko, doufám, že jsem ti udělala hezký den teď s Evropou 2.
1: Úplně, neskutečně, jo? Pane Bože.
0: mám velkou radost, vydrž mi na telefonu a moc gratulujeme. Ano. Měj se krásně.
1: Děkuji moc.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Čau. Ježíš, takhle ještě sympatický hlásek. Sympatický hlásek, který uvidí další sympatický hlásky už 27. června v parku 360 v Hradci Králové. Gratulujeme. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Přesně 10.00 posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Pěkné dopoledne, na Evropu se žene vedro, jaké tu ještě nebylo. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia. Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů. Nejhorší situace hrozí ve Španělsku a Francii. Teploty tam budou až o 20 stupňů vyšší, než je pro druhou polovinu června běžné. Bývalý moderátor pořadu Top Gear Jeremy Clarkson oznámil, že mu diagnostikovali agresivní formu rakoviny prostaty. Informují o tom britská média. Clarkson o své diagnóze promluvil v závěrečné epizodě 5. řady pořadu Clarksonova farma. Dodal, že pokud vše dobře dopadne, uvidí se s diváky v 6. sérii. Teď už vyrážíme za Luckou.
2: Na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou koncem srpna opět historické vozy. Lidé se budou moci svézt historickými autobusy nebo také trolejbusem. Platí tu běžný tarif MHD. K dispozici v nich budou standardní označovače jízdenek. Ve vlečce zajistí označení.

0: více na shell.cz.
1: Evropa 2, jaké venku?
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy polojasno, postupně se objeví také přeháníky, teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 27. Zprávy jsou za námi a před námi další hodinka s Ivanou Kulhánkovou.
3: Budeme spolu až do 11 hodin. Za chvíli si oslavíme jedno smutné výročí, ale i to k životu patří. Posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2. Evropa 2.
4: There's a place in this old town.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. Já jsem vám slíbila jedno smutné výročí. Vlastně to není ani výročí, ale spíš taková poznámka o tom, kolik by bylo lidem, kteří bohužel, dvěma slavným lidem, kteří bohužel zemřeli oba dva tragicky, kolik by jim před pár dny bylo. Tak oběma 55. Jeden z nich je snad nejslavnější představitel rapu a hiphopu na světě. Nějakej Tupac. Tak před pár dny by mu bylo 55, tady mu dokonce zpívá i Elton John. A ten zemřel bohužel v roce 97, protože ho zavraždili. A pak tady máme ještě jednu, ještě možná smutnější věc, a to je slečna, která byla součástí kapely TLC. Taky by jí bylo 55 a ta bohužel zemřela při letecké katastrofě v roce 2002. Tak koukáme i za Evropu 2 nahoru. A hezkých 55, no, i když už to neslyšíte.
1: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian. Ondry. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusí Musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
7: Mimoncem, mimontám, všude, kam se podívám. Jupi! Mimoní jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
8: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
7: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
8: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
7: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
9: Mateří douška právě v prodeji.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč.
1: Nice boy.
2: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2. We were staring down disaster.

Posloucháte dopolední maximum muziky s Ivanou na Evropě 2. Já teď od Funeral, protože tak se jmenuje, takhle smutně se jmenovala píseň, co teď dohrála, půjdu k něčemu víc podle mě veselýmu, zajímavýmu, sportovnímu. Pojďme se bavit o mistrovství světa ve fotbale. Jako není to moje silná stránka, ale teď mě potěšila jedna informace, kterou jsem se dozvěděla, protože na mistrovství světa ve fotbale 2026 bude čtvrteční zápas Česko. Jihoafrická republika řídit hlavní rozhodčí Tory Penzo. No a to by nebylo nic divného, kdyby jsme nevěděli, jestli Tory je muž nebo žena. No a já myslím, že je to historický moment. Až tak se to dá označit, protože tady ten český zápas na mistrovství světa poprvé povede ženská rozhodčí. Ano, Tory Penzo, teda Penzo ne, pardon, ne, Penzo Penzo. Je to Penzo. Tory Penzo je ženská rozhodčí a v historii mistrovství světa mužů půjde teprve o druhý případ, kdy byla hlavním soudím žena. Tory patří teda mezi nejzkušenější rozhodčí FIFA a na utkání bude dohlížet i kompletně ženské rozhodcovské trio. Tak my gratulujeme i Tory, i našemu týmu, ještě teda není vlastně k čemu, ne už trošku jo, ale teprve zítra budeme snad gratulovat a ať se to všechno vydaří. Posloucháte Evropu 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Dopolední maximum muziky s Ivanou na Evropě 2. Chybí mi tady ten kolega, chybí mi, protože kdyby tady Koťák byl, tak já bych mu chtěla říct, že jsem se dozvěděla o jednom Indovi, který si docela mákne, prosím vás. Je to takový indický asketa, jmenuje se Daulat Giri. Ji Maharaj, ježíš, teď snad se mu neskomolila úplně jméno, a ten už 5 let, prosím vás, nepřetržitě stojí a odmítá si sednout nebo lehnout. Ptáte se asi, jak spí, tak je takzvaně jako podporován takovým jako takovou konstrukcí, tak, nebo nepodporován, to také, podpírán takovou konstrukcí, která mu nedovolí prakticky se dostat do polohy ležmo, ani sedmo. On věří, prosím vás, že po dokončení 12-letého pokání, jo, když bude takhle stát, tak získá mimořádnou duchovní sílu a přiblíží se bohovi Šivovi. Muž je totiž stoupencem hinduistické tradice známé jako Khade Tepasaya, tedy stojící pokání, a jde o jednu z forem asketické praxe, při níž teda se věřící vlastně dobrovolně vystavují dlouhodobému fyzickému utrpení. Ach jo, já si teda ráda lehnu, sednu, všechno, a ráda tady s váma budu až do 11 hodin.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: rádia. Maximum nový muziky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
9: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
8: Poprvé u nás.
9: 23 sportů.
8: 101 disciplín.
9: 3,5 tisíce sportovců.
8: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
9: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
8: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
9: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
12: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofia Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: aplikaci NFC Tron.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandejsa. Více na wakeport.cz.

0: dopolední maximum muziky na Evropě 2, dneska jenom s Ivanou. A teď to trošku jako pomyslně zakončím jednou nostalgickou věcí. My jsme se totiž bavili dneska i s Katkou i s Leošem o tom, jak vlastně ten koncert té Evy, ano, opravdu se zase vracím k Evě, ale ono nejde jinak za poslední dny, jak v mnoha ohledech ten koncert je vlastně nostalgie. Ona v rámci toho vzpomíná i třeba na to, jak moc milovala zpěvačku Pink. A já jsem si tak říkala, co třeba se milovala tak já, tady v tom věku, když třeba Eva v těch svých 12, 13 letech objevila Pink. No, mám toho rozhodně víc, ale pak otevřu Instagram a vyběhlo na mě jedno další výročí, který se mi moc líbí, protože je to přesně 31 let, co vzniklo album, kde kanadská zpěvačka ukázala, že může dobít svět. To album se jmenuje Jagged Little Pill, prodalo se ho po světě přes 30 milionů kopií a je považováno za jednoho z nejúspěšnějších rockových alb 90. let. A úplně vidím, jak se koukám doma na to UH1 nebo MTV a tam Alanis Morissette zpívá toto, nebo takhle, 4 verze Alanis Morissette zpívají v jednom autě toto. No tak to je zase nostalgie pro mě. Posloucháte Evropu 2. Za chvíli něco současnějšího bude Adonis nebo taky Martin Garrix. Evropa 2 Music
1: Chart. Další hitparáda na Evropě 2, už 22. letošní a jako obvykle nabitá. Machine Gun Kelly, Rasmus, Olivia Rodrigo, to je jenom neúplný výčet novinek, na které se můžeme těšit, ale hlavně nás čeká přeobsazení prvních pozic, protože Youngblood nebo BTS po 7 týdnech nás opustili. Tak kdo se pročekal na první místo, i to zjistíme ve čtvrtek od 18 hodin na Evropě 2 v další Music Chart s Bobem Švarcem.
2: Evropa 2 Music Chart. Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
7: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
8: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cígám, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa 2.cz.
10: Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích pro vodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výhřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí po Labi. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
11: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
10: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: Muhammad Komar nazpat.
10: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
12: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: Měl hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Evropa 2.
3: Tak ještě jednou posloucháte dopolední Maximum muziky na Evropě 2. Dnes jsem tady byla sama samotinka, už nejsem. Konečně muž přišel, ten, co měl přijít 9, nepřišel, ale přišel ten, co má přijít 11. Pavle, ahoj.
4: Tak zaplať pánbu, že jsem přišel, no aspoň tak, já, že jo?
3: Ježíš Maria, mám radost. Jeden společný jmenovatel, kterýho jsem si všimla u nás dvou, víš, co je?
4: Ano.
3: Jídlo. Rádi, jako ne, že by se byli úplní, jako nějaký labužníci nebo kuchaři, ale často se bavíme o jídle. Dneska chci zase, protože ti vidím takhle, jak když s krabičkou.
4: Gurmán, ano. Já jsem za poslední týdny vlastně snídaní vyměnil za oběd.
3: No toho jsem si právě
4: v rádiu
3: všimla.
4: No a já nemůžu být bez oběda.
3: No, ale ty jíš vlastně teď jako docela brzo, no tak pak se musí soustředit na to vysílání, že jo?
4: Ano,
3: ty ses úplně pochlubil, ty jsi tady zavál krásným aroma, aha, když jsi šel tady ke kolegovi Martinovi Cihlářovi a říkal si, hele, já už obědvám, úplně ses pochlubil,
4: ano,
3: co
4: vždycky,
3: to bylo?
4: My probíráme, co máme k obědu, a jelikož brzy vstáváme oba dva, tak už obědváme takhle před 11 hodinou.
3: Mm.
4: Já měl karbonára. Karbonára a bezlepkové těstoviny k tomu, protože moje žena je bezlepková, tak...
3: Takže jste bezlepková rodina.
4: My jsme skoro bezlepková rodina. Samozřejmě všechno bezlepkový mě nechutná, ale snažím se to dodržovat, aby jsme měli aspoň...
3: Lepší než lepek, no tak dobrou chuť, jestli ti něco zbylo, tak...
4: Nezbylo nic. Já jsem to vyškrábnul a chtěl bych říct jenom posluchačům, že jím už před 11 hodinou, proto, že nechci, aby narušovalo naše vysílání kručení.
3: A nebo nějaký takový,
4: no,
3: že věci.
4: To se myslím, že by nevadilo, to já bych si nějak jako okomentoval, ale kručení v žaludku je jako podle mě nechtěné.
3: Pavel Cejnar je váš až do 13 hodin a já budu vaše za pár dní. Posloucháte Evropu 2.
4: No tak čau.

0: jdeme přesně na vteřinu. Je 11. hodina, 17. červen ve vašich uších Evropa 2. Teď Káťa Říhová má nejčerstvější zprávy. Jdeme do nich.
1: Pěkné dopoledne. Téměř 3/4 lidí v Česku užívají podle průzkumů návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1 600 000 lidí nad 15 let a alkohol pije až 1 000 000 lidí. 1 000 000 žen a mužů pak má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3-0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek. Teď vyrážíme za Luckou.
2: Cestování do Beskyd bude jednodušší. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd nová autobusová linka. Bude v provozu až do konce září, a to mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Návštěvníci festivalu Smetanova Litomyšl budou mít tuto neděli příležitost nahlédnout do budoucnosti jednoho z nejvýznamnějších kulturních projektů současného Česka. Ve výstavním sále zámeckého pivovaru je čeká od 14 hodin výstava vizualizací Vltavské filharmonie, což je připravovaná budova koncertního sálu pro symfonickou hudbu v Praze. Lidé si ji budou moci projít prostřednictvím virtuální reality. Celý program je veřejně přístupný a vstup je zdarma.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na dálnici D1 směrem do Brna kolem kilometru 353. Probíhají tam práce na silnici, ale výjízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačno až zataženo, místy ještě polojasno, postupně se objeví přeháníky teploty od 20 do 25

0: prostě se musím zmínit a musím se o to s vámi podělit, protože to jen tak nikde neuvidíte. I když na druhou stranu možná, no, nechte se překvapit, probereme to spolu. Proto budu rád, když i dál budete držet krok s Evropou 2. Za chviličku Lady Gaga, anebo taky Lake Malawi. Mimo jiné, z Maxima muziky na vaší Evropě 2. Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili, Zorko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
5: No, to jsi odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
9: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch. Nice boy.
1: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Ta happy foto, epi foto, pi foto, Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od happy foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
9: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.

0: 11.31, středa Evropa 2 a já tady mám první slíbenou pozvánku. Mám tady pozvánku na něco, co už je doslova za dveřmi. Dneska je středa, no a v pátek to začíná. Od pátku 19. června do soboty 20. června v Morava Campu v Mohelnici začíná letošní vydání festivalu Fingers Up. Pokud jste o tom ještě neslyšeli, což pochybuju, protože my to tady do vás tlačíme už několik týdnů, je to vlastně nejpohodovější festival se skvělou muzikou a skvělým jídlem. A když se řekne skvělé jídlo, tak to je opravdu s lahůdkama, který normálně na jiných festivalech ochutnat nemůžete. Pouze na Fingers Up. Tak tady ještě jednou Morava Camp v Mohelnici. Těšit se můžete na Tata Boys, Tomáše Kluse, Xindla X, Martinu Pártlovou, Prago Union, Skyline, kapelu Koblízci, na rapera, který si říká Mat 213 a spoustu dalších. A jak už jsem říkal, čeká na vás úžasná food zóna a spousta dalších atrakcí. Kdybyste chtěli detaily, mrkněte na fingersup.cz. No a nezapomeňte, je to už tento týden, tedy od pátku 19. do soboty 20. června. Fingers Up, Morava Camp, Mohelnice, Evropa 2 doporučuje. Tak jeďte si užít.
1: Maximum muziky. Novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
3: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach.
1: Beach. Nice boy.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
0: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
3: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandeisa. Wakeport.cz.
6: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
6: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
6: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
6: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
6: Na Evropě 2. Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
10: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
6: No tak to radši převezmu já, vysílá.
10: To je to zívání někde mezi songy, jo?
6: Pavel Sejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

0: 11.47 a já tady mám slibovanou situaci, policejní situaci, která se stala na Floridě, ale mohlo se to stát třeba i tady u nás v České republice. Vemte si, že najednou se stalo následující, já udělám takovou policejní atmosféru, jako kdyby to vyšetřovali profesionálové, tak představte si, že došlo k tomu, že muž na motorce začal ujíždět policistům, jo. Ale jak si ho všimli? Všimli si ho, že nějaký muž jede na stroj bez světel a registrační značky, ale ještě předtím, než si ho všimli, tak dlouho předtím najednou uslyšeli, jak jede nějaký borec na splašených trubkách, bez vejfuku a bez tlumiče, takže to mělo jakože rambajs. Tak si to dokážete představit, že motorka bez vejfuku, bez tlumiče, najednou nemá žádnou registrační značku a ani nesvítí a bylo to večer. Tak představte si, najednou policisté začali houkat, jak to dělají v té Americe, a najednou ten muž, ten motorkář, který jel před nima, tak zrychlil na rychlost, přepočtu na naše, asi 64 km v hodině. Moc dlouho to nevydrželo, protože to opravdu kvílelo, tak potom jel před ním asi 25 km v hodině. Oni jeli stále za ním, takže tady ta jako mini honička stále pokračovala, až muže zradil písek v nějaký zatáčce, kde se mu sklouzlo přední kolo, no a oni ho doslova jako sebrali i s těma splašenýma trubkama. Takže takhle to všechno dopadlo, naštěstí nikomu se nic nestalo, no a já si myslím, že z toho plyne ponaučení, když už půjdete někam do provozu, tak by to chtělo mít, abyste tu motorku, anebo automobil, nebo cokoliv jiného, koloběžku, abyste měli opravdu v pucu, protože potom se nikomu nic taky nestane. Tak hezkou středu, ale Farben, 24K Golden, a za chviličku dáme čerstvé zprávy. Tak zůstaňte i dál s vaší dopolední Evropou 2.
1: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
2: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Jináčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
4: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2.
5: Evropa 2.

0: cizinců a dva Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní společnosti Uber a Bolt. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila policie na více než 300 milionů korun. A teď už má slovo Lucka.
1: Nová lávka přes koridor v České Třebové se otevře 15. června. Je součástí modernizace železničního uzlu za přibližně 20 miliard korun. Lávka zatím bude přístupná po schodech. Výtahy začnou jezdit do konce roku. Součástí bude také plošina s vyhlídkou. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Bývalý moderátor pořadu Top Gear Jeremy Clarkson oznámil, že mu diagnostikovali agresivní formu rakoviny prostaty. Informují o tom britská média. Clarkson o své diagnóze promluvil v závěrečné epizodě 5. řady pořadu Clarksonova farma. Dodal, že pokud vše dobře dopadne, uvidí se s diváky v 6. sérii.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Zdržíte se na dálnici D1 směrem do Brna kolem kilometru 353. Probíhají tam práce na silnici, ale výjízdní pruh je uzavřen.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Převládá oblačno až zataženo místy, ještě polojasno, postupně se objeví přeháníky teploty od 20 do 25 stupňů na jižní Moravě až 27. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
4: Jedna soutěž, která by vás neměla minout, ale teď Switch Disco, Ray Dalton a bude taky flashback. Tak pohodovou středu vám přeju s Evropou 2.

Evropa 2, teď Matěj Smutný, Psycholáv, za chviličku Kygo, Khalid a Save My Love. Středa, 17. červen a vaše Evropa.

0: Ti středeční dopolední, ne dopolední, už odpolední, pozor, odpolední Evropa 2 a já mám pro vás něco, co se prostě neodmítá. Něco, co má pro vás Evropa 2. Jestli chcete zažít atmosféru z mistrovství světa ve fotbale i u sebe doma a užít si fotbalový svátek naplno, tak se zapojte do naší, a teď pozor, důležitá informace je, webové soutěže. Zodpovězte jednoduchou otázku a vyhrajte televizor s novou technologií Micro RGB a dva přenosné skvělé, já bych je bral hnedka všema deseti, skvělé projektory Freestyle od Samsung. Šampionát si na nich vychutnáte v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takže ne v éteru, ale na našich stránkách soutěžíme na www.evropa2.cz až do neděle 21. června. Tak ať to cinkne zrovna třeba vám. Sombr a Lok a za chviličku flashback Evropa 2. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 poruchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
14: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
19: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
20: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
0: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Chce být. Nice boy. Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Flashback. Ano, jdeme zavzpomínat na rok 1993. Vybral jsem anglickou rockovou partu, která se jmenuje Suede. Říká vám to něco? Jejich single takhle zní. Takže kytary trošku přitvrdíme. A jmenuje se Animal Nitrate. Suede, rok 1993 a dnešní středeční, trošku tvrdší Flashback na vaší Evropě 2. Jdeme na to.

0: flashback rok 1993 a kapela Suit Animal Nitrate. Další flashback zítra. Eva Farná a Mirai anebo Kenya Grace už za chviličku na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
8: děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
0: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zabavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: aplikaci NFC Tron.
1: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
2: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Středeční Evropa 2, za chviličku 13. hodina. No a Jindra Eko dorazil do studia. Nazdar, Jindro.
1: Jsem připravený.
0: Tak,
1: ahoj.
0: Prosím tě, můžeme inspirovat naše posluchače už si po obědě, anebo si ještě před obědem?
1: Nejsem člověče po
0: Nejseš co? Po obědě. Po obědě. Nejseš po obědě. A máš nějaký chutě třeba, který už jako si připravuješ na to, co by si zdal?
1: Mám.
0: Máš? A co by si zdal?
1: Člověče, jezdím tady do takový restaurace.
0: No počkej,
1: dobrý.
0: Co si dáš, jako co můžeš si dát třeba tady ve studiu? Jako?
1: Jo, tady co bych si dal? No, například tady Káťa tu není a koukám, že má jaký Míšův dort tady. Mm-hmm. Ten bych klidně si mohl teď si
0: vykladat. No tak to je sladká tečka. Já měl ty ramisu.
1: A zapřel bych to samozřejmě. Ty jsi měl ty ramisu.
0: No, taky to zapřu. No. Já to teďka pro kece jsem
1: no,
0: byl.
1: No právě, to mu zdal.
0: No a jinak boloňský špagety dneska jsem měl.
1: Boloňský špagety.
0: Vynikající.
1: To je dobrý.
0: Víč?
1: To je fajn.
0: Mně se líbí, když se mluví o jídle do rádia, tak vždycky to navodí takový ty chutě, alespoň mě, když to slyším, tak hnedka na to dostanu chuť. Když se třeba baví v ranní show, třeba já nevím, o 6:30 ráno, o svíčkový,
1: to tě nezajímá,
0: ne?
1: Taky jo.
0: Já bych hnedka si dal.
1: Jsi takový ten typ, že by si zdal ráno klidně jako oběd už.
0: No, když
1: o tom, takový lidi, no.
0: Když o tom hezky jako mluvěj, tak hnedka bych jako klidně to tam jako opustil. Tak my to necháme na vás, dejte si oběd, pokud vás ještě čeká, no a k tomu si pusťte Jindru a Evropu 2. Já se těším zítra. Tak čau. Maximum muziky.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
4: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
4: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
4: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
7: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
7: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
10: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
4: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 000.
11: Co je za otázky, blbý?
12: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli a potopili, Zorko.
11: Takže jsi je psal ty?
12: Samozřejmě.
11: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
12: No, to seš odvážnej teda.
11: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
13: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: 26. se na vás těší u Alberta v Česlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina, to znamená, jsou tu připravené aktuální zprávy s Káťou Podraskou. Pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Do jednodenní výstražné stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců obou veřejnoprávních médií, kteří chtějí dát najevo nesouhlas se záměrem vládní koalice změnit jejich financování. Stávka se projeví ve vysílání s výjimkou dětských stanic. Češi letos plánují utratit za letní dovolenou průměrně zhruba 36 tisíc korun, což je o téměř 2100 více než loni. Vyplývá to z průzkumu Holiday Barometer společnosti Radion, kterého se v březnu a dubnu zúčastnilo přes 620 tisíc lidí. A to z 26 zemí, přičemž Čechů bylo přes 1000. Více než polovina českých respondentů chce strávit dovolenou s rodinou u moře v Itálii nebo v Chorvatsku. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: Cestování do Beskyd bude jednodušší. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd nová autobusová linka. Bude v provozu až do konce září, a to mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Arka o tom informovala na svých internetových stránkách.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Neprůjezdná je aktuálně D1 ve směru z Brna na Prahu. Na 183. kilometru se srazilo osobní auto s Tatrou. Na místě aktuálně zasahuje vrtulník. Poslední volný sjezd je na 190. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně oblačno, přechodně, ale i polojasno. Zprvu ojediněle, během dne pak postupně, zejména na severovýchodě Moravy a ve Slezsku místy s přehaňkami. Dnešní nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. To severovýchodě Moravy a ve Slezsku místy s přehaňkami. Dnešní nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď

Teď jsem si dneska vzpomněl, má svátek Adolf, a já jsem si vzpomněl na paťáka. Víš, co vždycky paťák dělal, když slyšel to slovo Adolf s pytlíkem? Víš, co to je, ne? Jako jo, rázování jo, vojáků. Jo, akorát teď ten zvuk se úplně nepoved, ale to jsou věci. Já si na paťáčka vzpomenu, když má svátek Adolf. To by se zasmál.

0: Posloucháte Evropu 2. Jestli máte bazén, tak víte, že to stojí spousty peněz. Musíte se o něj velmi zásadně starat, aby zůstal prostě v té kondici ideální pro koupání, ale pak už je to samozřejmě jenom všechno pěkný a zalitý sluncem, že? Když se podchytí ten základ tedy. V Americe, tam mimo jiné ten největší bazén ve Washingtonu, tedy takzvaný Lincoln Memorial Pool, tak tenhle ten bazén je velmi známý i z mnoha filmových scén. Jednou z nich je třeba ta scéna s Forrest Gump. Je to takový bazén, který má zhruba metr vlastně hloubku a už tedy byl nějakou dobu samozřejmě bez nějaký zásadní péče. A Trumpova administrativa do toho dala nějakých 14,2 milionu dolarů do opravy toho bazénu. Jo, kdy samozřejmě Donald Trump říkal, bude to nádherný, bude to nejkrásnější bazén. Co kdy bude vypadat jako nejvíc, co kdy vypadal prostě a bude čistý a krásný, což jako proč ne. Akorát tedy blbý je, že je zhruba 2 týdny po dokončení onoho bazénu, tak se vlastně stalo to, že tedy bazén je plný těch právě synic nebo něčeho takového, co prostě kvete zeleně, takže totálně zezelenal. Teď tam prostě se šíří na všech sociálních sítích videa, jak tedy tam lejou obrovské množství těch kanistrů, té chemie samozřejmě, která to čistí a tak dále. A Amerika tedy potom, co bylo UFC, tedy MMA zápasy, prakticky na zahradě Bílého domu, tak zase se kritizuje dál teda zelenající bazén, do kterého se nasypalo hromada peněz a prostě se to podcenilo. No. Takže nevím, co na to samozřejmě bazénáři, vzhledem k tomu, že to je jenom 1 metr hluboký cca, tak tam je jasný, že to prohřeje ta voda a že asi nejspíš jako v tom něco růst bude, že? Pakliže to je jako nějak organický, no. A nebo si myslím, vzhledem k tomu, jak jako teďko Bílý dům se předělává a tak, mohlo by se s tou udělat něco jiného. Třeba by se to zabetonovalo, nabarvilo na modro. Ne, to by možná bylo řešení.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřebič.
1: Bič. Nice Boy.
0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
10: Byla. To dobré začíná u nás.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
13: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: 17. červen a představte si už jenom 28 víkendů a budou Vánoce. Nějakých 200 dní, necelých 200 dní. Pochopitelně se blížíme 21. červnu, tedy slunovratu, velmi zásadnímu dni pro tedy dřívější civilizace. A to samozřejmě značí jasně to, že prostě za půl roku tu máme zase tu tedy druhou polohu, tedy 21. prosinec. No, takže užijme si rychle léto a už můžeme zase vyhlížet na další prázdniny. To je příjemný, ne? Zlepšilo se vám trošku náladu.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
6: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
0: Na Evropě 2.
10: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: μουσική. Ευρώπα 2. Ευρώπα
1: 2. Let's go. Sounds good. Real good.

0: Posloucháte Evropu 2 a nedávno bylo velkým tématem Formule 1 v Monaku, v zemi, která je prakticky na dílku kratší než samotný Central Park v New Yorku. Tak na takhle maličkým a koncentrovaným místě je tady nejen vždycky zaparkovaných tolik jachet, ale je tam i tolik jako motosportového dění. A když jsme u těch formulí, tak vlastně na příští rok byla tady ohlášena spolupráce jedné stáje, respektive spíš sponsoring, jako takový, kdy Gucci, fenomenální tedy italská značka, že přichází do Formule 1 a musím teda říct, že ten design jedný z těch formulí, jedný z těch stájí, vypadá nádherně. Jo, ono asi ta tmavě zelená a červená, ta kombinace už sama o sobě jakoby je esteticky lákavá. A ještě když se podíváte potom na tu formuli, která byla tedy odhalena, jak bude vypadat od příštího roku, super. Nicméně, já jsem se nechal trošku fascinovat jakoby spoluprácí třeba konkrétně tady té módní značky z Formule 1 a zjistil jsem, že zejména tady v Americe, protože u nás třeba v 70. letech moc těch aut jakoby nebylo, že? Žiguli, Trabant, to bylo tak asi všechno. Nicméně na západě tak se proháněly káry, které jsou dodnes velmi jako velmi pokůla hodící. A zjistil jsem, že normálně Cadillac v roce 1979 měl oficiální limitovanou spolupráci nebo edici automobilů, který vlastně byly přímo designovaný z Gucci. To znamená, že to byl tedy Cadillac jako takový, ale uvnitř ty sedačky měly ten motiv prostě té módní značky, jak mají třeba dodnes nějaký ty teplákovky a mikiny a podobně. Celý to auto prostě bylo z pera prakticky designera Gucci. A jsem si říkal, tyjo, to je nádherný, když se člověk jako zpětně na to podívá. Klidně se podívejte, když si dáte Cadillac Gucci, určitě to najdete, 1979. Já jsem si říkal, jak to, že v dnešní době prostě tak jako monstrózního a agresivního marketingu, kdy každý jako se snaží přemýšlet ještě na ty poslední skulinky, jak zaujmout toho zákazníka, který už je dávno vším přesycený. Tak takováhle spolupráce například, jakože módní značky a nějaký automobilky. Wow, to si myslím, že nás prostě, nebo zejména některý tedy, už jako hodně zhýčkaný prostě, by to přitáhlo jednoznačně. Evropa 2, Evropa 2, maximum Jindry
1: Ekla. Evropa 2. Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
4: Evropa 2.

0: Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Dvě hodiny odbíjí a Káťa Podrazká má zprávy. Pojďme tedy na ně.
1: Krásné odpoledne. Já bohužel začínám smutnou zprávou. V Českých Budějovicích dnes dopoledne zahynul hasič. Utopil se při služebním výcviku na vodním kanálu v areálu v Českém Vrbném, když hasiči cvičili na raftech. Záchranáři se ho pokoušeli desítky minut resuscitovat. O tragédii informoval novináře jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad za zhruba 471 milionů korun bez DPH je dokončena. Prostranství je od tohoto týdne přístupné lidem a dnes ho slavnostně otevřeli zástupci hlavního města a Prahy 3. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, zprovozněna byla kašna a prostranství má podle zástupců města propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: Nová lávka přes koridor v České Třebové se otevře 15. června. Je součástí modernizace železničního uzlu za přibližně 20 miliard korun. Lávka zatím bude přístupná po schodech. Výtahy začnou jezdit do konce roku. Součástí bude také plošina s vyhlídkou. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále platí, že je neprůjezdná dálnice D1 ve směru z Brna na Prahu. Na 183. kilometru se srazilo osobní auto s Tatrou. Na místě se vytvořila dlouhá kolona, vyjedete do ní už na 194. kilometru a doprava se štosuje už i na objížďce na silnici číslo 602 přes Popůvky. No a s komplikacemi počítejte taky na příjezdu do Prahy na D6 na 6. kilometru odtahují vrak auta po požáru a jezdí se v místě jenom levým pruhem.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně oblačno, přechodně, ale i polojasno. Postupně, zejména na severovýchodě Moravy a ve Slezsku, čekáme místy přehánky, ojediněle také bouřky. Později večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak, jestli jste zralí na nějaký relax, tak vydržte v éteru Evropy 2 nebo s éterem Evropy 2, protože pro vás budeme mít soutěž, která by toto mohla vyřešit. Více info za chviličku tady na A2.
3: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Evropy 2.
1: Ano, ještě před soutěží, která nás za chvíli bude čekat, si dáme kultovku. Dneska se vrátíme do roku 2003. Podíváme se na interpreta, který je ze Švýcarska. To je málo, málo interpretů zrovna ze Švýcarska. Když už se někdo tedy provaří z Evropy, tak je to buď Německo nebo Skandinávie. Švýcarsko málo kdy. Nicméně Patrick Nuo, tomu se to podařilo v roce 2003. Reanimate, track, který tedy zněl v té době. My si ho dneska připomeneme v rámci dnešní kultovky na Evropě 2.

0: outside.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Udrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V.
1: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
11: Každá princezna. Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
13: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na One Play.
1: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
14: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, já už jsem avizoval, že jestli byste potřebovali trochu relaxu, tak éter Evropy 2 bude tím ideálním místem, protože nás bude čekat tedy soutěž s Allwin a dneska konkrétně tedy, nejenom, že bude soutěžní otázka a budete si to muset zasloužit, jo, ale právě budeme hrát o dokonalý relax, pohodu a možnost si odpočinout. Budou tam nějaký vouchery za docela veliký peníze, tak se jako hezky zrelaxujete. Co je potřeba udělat? Je to úplně jednoduchý. Pojďme dát Maneskin a jejich track Supermodel, co by výherní signál, jakmile se dovoláte jako třetí k nám na Evropu 2, 257 400 888. Když bude hrát tenhle ten song, tak odpovíte na super lehkou soutěžní otázku a získáte tady onou výhru. Tak držím palce, vydržte vlnou Evropy 2.
1: Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Maneskin dohrávají na Evropě 2. Kde v Česku letos nejvíc kvete štěstí? Taková řečnická otázka. No, dle statistik Allwinu přibylo nejvíce milionářů v roce 2026, konkrétně ve Středočeském kraji. Na druhém místě je hlavní město Praha a v těsném závěsu Jihomoravský kraj. Velmi zajímavá statistika. Hrajte samozřejmě s rozumem, jo. Hazardních her se v Česku nesmí účastnit osoby mladší 18 let a ministerstvo financí varuje, že účastí na hazardní hře může vzniknout dokonce i závislost. Takže pozor. Ale my dneska, Tris Olvin, budeme hrát o dokonalý relax, pohodu a možnost se odpočinout, jak už jsem avizoval. Olvin posílá do hry dárkový voucher do saunových světů Saunia v hodnotě 5000 korun a plný tiket sportky. Dopřejte si zaslouženou odměnu a zkuste štěstí se sportkou. Kdo to bude moct udělat dneska? Tomáš, který se k nám na Evropu 2 dovolal jako třetí. Tome, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, mám pro tebe jednu soutěžní otázku, bez který to nepůjde, ale jestli si dobře teďkon poslouchal ten popis, tak budeš vědět. V jakém kraji letos přibylo díky Olvinu nejvíce milionářů? Za A je to Středočeský kraj, za B Karlovarský, anebo za C hlavní město Praha?
1: Je to Středočeský kraj?
0: Je to správně, Tomáši. Samozřejmě, že ano. A tohle to vše, o čem jsem mluvil před chvílí, je tvé. Tak si odpočiň pěkně. Doufám, že máš rád sauničku teda. Takč.
1: Určitě.
0: Kdyby ne, tak by to byl docela problém. No a ještě k tomu máš samozřejmě plný tiket, takže držíme palce, jo? Tak paráda. Užij si to a ještě mi hlavně vydrž na drátě, ať vidíme, kam ti to poslat, jo? Tak se měj hezky. Tak to byl Tomáš na Evropě 2, který tedy dnešní den s Olvinem tady vyhrál a můžu vám jako napovědět takovou zákulisní informaci, že tedy až do 19. až do pátku s Olvinem každý den soutěžíme na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fabie. Maximum nový muziky.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
9: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
8: Poprvé u nás.
9: 23 sportů.
8: 101 disciplín.
9: 3,5 tisíce sportovců.
8: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
9: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
8: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
9: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který jsi na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
12: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
14: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Posloucháte Evropu 2, hezký den vám přejem, jenom se Zorkou dneska, protože je tu holka sama.
1: Je to tak, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, toho bude hodně na tebe dneska, nemáš prostě parťáka sebou.
1: No, já myslím, že to zvládnu.
0: Asi odpočíneš za sebe.
1: Ono je to samozřejmě v něčem náročnější a v něčem o dost jednodušší.
0: No, ale pozor, Zorka opravdu jako překvapí, jo, protože ona je tedy, má rozhled a je i trošku odbornicí na F1.
1: No, já bych opět odbornice je samozřejmě nebezpečné, ale tak jsem tomu propadla v poslední době. No.
0: Samozřejmě s manželem, manžel ví, možná ještě o trošku
1: no, teda, ten ví, jako ten
0: víc,
1: ví.
0: Ale jako ty taky víš, pozor.
1: Vlastně to vím, no.
0: Ty sama si mě opravila, protože jsem říkal, hele, představ si, že F1 teďkom bude sponzorovat Gucci, bude sponzorovat jednu z těch stájí a ty hned, že jo, na to. Ne, počkej, to je divný, vždyť Louis Vuitton, že jo. A teď jsme teda zjistili, že skutečně od příštího roku...
1: Je to až od příští sezóny, no.
0: Ano.
1: Se mění tedy generální partner celý formule.
0: Alpine bude tedy ten tým.
1: Jasně.
0: Bude tedy mít polepenou celou formuli Gucci. A já jsem právě mluvil teďko v vysílání, že v roce 1979 udělal Cadillac spolupráci s Gucci, že jako vnitřek byl prostě od Gucci ty sedačky. Tak jsem si říkal, že to je hrozná škoda, že ty moderní automobilky...
1: Že to třeba nenabízejí ty značky. Jako
0: no jasně.
1: No tak to
0: víš. Jako dneska je hrozně těžký oslovit
1: že
0: někoho.
1: Že bys měl sedačky prostě s monogramem hezky.
0: No třeba, že jo.
1: Vyšívaný volant.
0: Ty už jsi taky nějaký to auto měla. Jako tak mi řekni třeba, zdá se ti to dneska ta nabídka jako...
1: Je nedostatečná ta nabídka. No ne, ale já se trošku teda obávám, jako pokud se bojíme opravdu o Formuli 1, tak no. já se obávám, že na to vznikne, jako už to vidím, dost zábavných meméček, no. Protože samozřejmě ty formule mají nějaký vizuál a teď až tam přijde tahle jakoby Gucci parádka. Takže myslím, že
0: to bude jako, že si s toho
1: budou... No, a tak ono se ještě tomu tý stáji úplně jakoby nedaří a teď ještě s tou, víš, jako že na to se dá spoustu jakoby forků navázat.
0: No a kdyby si jako dala nějakou tu řadu, tak jako kde je Gucci třeba pod tím Louis Vuittonem, jako je to jako opravdu hodně níž,
1: no,
0: jo?
1: Myslím, ne, to takhle jakoby ve srovnání těch brandů myslíš,
0: no, no.
1: Ne, to si nemyslím, že to je níž, ale spíš si myslím, že prostě jakoby v tom světě toho sportu, tak umím si představit, že když tam prostě tady jezdec přifrčí tou Gucci celou potištěnou prostě formulí, tak
0: bude trošku...
1: No, jakoby může tě hodit do nějakého šuplíčku, který si úplně prostě na úvod toho závodu nepřeješ,
0: to,
1: takhle.
0: To je zajímavý.
1: Nemáš ten pocit, že to může udělat nějakou jako takovou...
0: Já, jako mě třeba vizuálně se to jakoby ta formule se mi líbila. Já mám rád totiž tu kombinaci těch barev
1: tmavě zelený. A třeba se pletu, třeba to naopak bude opravdu prestiž, no, že tady tým Alpine prostě jezdí tady Gucci formulí. Gratulujeme.
0: Ale uvidíme. Když jsme ještě u těch luxusních značek, už jsme tady vyjmenovali jich tolik, tak teď nevím, jak se to přesně říká, že Hermes, tomu říkáme my.
1: Hermes.
0: No. Tak pozor, oni jsou známí samozřejmě těma designer, prostě kabelkama a tak dále, ale už jsou málo známí tím, že oni jsou jedni z nejlepších výrobců sedel.
1: Koňských sedel, ano.
0: Ano, Zorka to zase víte, jasný.
1: Prostě, vím, a teď si tady udělal reklamu celý pařížský, tak doufám, že z toho profitujeme nějak.
0: Takže přesně.
1: Aspoň slevičku.
2: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Evropa 2.

0: Maroon 5, Féteru Evropy 2, my se vrháme do zpráv, je minuta po 15. hodině a startuje odpolední show a slovo má Káťa Podrazka. Pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Přibližně 850 tisíc euro v hotovosti, což je přes 20,5 milionu korun, našli němečtí policisté při kontrole auta u bavorského Whitehouse nedaleko hranic s Českem. Peníze 33-letému Čechovi zabavili, protože nedokázal přesvědčivě vysvětlit jejich původ. Muž je vyšetřován i kvůli tomu, že neměl řidičák. Návštěvníci festivalu Smetanova Litomyšl budou mít tuto neděli příležitost nahlédnout do budoucnosti jednoho z nejvýznamnějších kulturních projektů současného Česka. Ve výstavním sále zámeckého pivovaru je čeká od 14 hodin výstava vizualizací Vltavské filharmonie, což je připravovaná budova koncertního sálu pro symfonickou hudbu v Praze. Lidé si ji budou moci projít prostřednictvím virtuální reality. Celý program je veřejně přístupný a vstup je zdarma. A my už teď s Luckou zamíříme do východních Čech.
2: Chrudim chce obnovit éru letního kina. Vyslyšelo tak volání neziskového spolku, který chce zachránit kulturní dědictví města. Plány na rozsáhlou rekonstrukci areálu, ve kterém kino je, existují zhruba 10 let a bude nutné je přepracovat. Původní počítali se snížením kapacity hlediště o stovky míst, ale radnice chce zachovat místa pro všech 500 diváků. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Korejští fotbalisté po úvodní výhře nad Čechy 2-1 z minulého týdne se ve skupině A v souboji dvou 100% týmů utkají s jedním ze spolupořadatelů mistrovství světa Mexikem. Jedna ze zemí by se v případě vítězství zajistila postup do vyřazovací fáze.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: V Brně na D1 aktuálně kolabuje doprava ve směru do Prahy. Na kilometru 183 se odklízí následky nehody, dálnice byla zavřená, nyní už se projíždí jedním pruhem. Kolona dosahuje až na kilometr 202 a doprava se štosuje už i na objížďce na silnici číslo 602.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně oblačno, přechodně, ale i polojasno. Postupně, zejména na severovýchodě Moravy a ve Slezsku, čekáme místy přeháňky, ojediněle také bouřky. Dnešní nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 startuje odpolední show se Zdorkou Hejdovou.
0: Je to tak, jak bylo řečeno, dneska bez Tomáše, ale je středa a nebojte se, uklidním vás, kvíz bude. Dáme si ho spolu za chvilinku podrobnosti na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Jejich mandraže, šrouby a matice zazněly v éteru Evropy 2. A protože je středa, byť tady Tomáš dneska přítomen není, kvíz vyklepni zástěru, který se dnes opět přemění v kvíz vyklepni hejdovou, se uskuteční, přátelé. Dneska máme zajímavé téma, které je navázáno i na fakt, že i dnes můžete v rámci kvízu vyhrávat atraktivní ceny. Za chvilinku se dozvíte víc, ale můžu už teď říci dnešní téma, a to je rychlá kola. Ať už to budou různé závody, formule, já nevím vlastně sama, co všechno se pod názvem rychlá kola může skrývat. Ale bude to velice zapeklité, záludné a každý z vás, kdo holduje nějakému jako motosportu, tak se může připojit. A nejenom vy, kteří tomu holdujete, ale vy, kteří se chcete zkrátka porovnat znalosti společně se mnou, tak na Evropa2.cz to vypukne jako každou středu v 15.30 a nebudu už dělat tajnosti, jak jsem říkala, dneska můžete vyhrávat. A co je teď v této době pro všechny velice atraktivní? Palivové karty. My vám je nabídneme v hodnotě 2 500 korun, 2 000 korun i 1 500 pro třetí místo, takže dneska je umístění na Bedínce o to snažší. Tak, nebo teda, takhle snažší. Naopak těžší, protože zájemců bude spoustu, ale o to slačí bude ta výhra. Tak se připojte Evropa2.cz, už teď se můžete nachystat. 15.30 to odstartujeme.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru.

0: taneční muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuví.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
8: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
4: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
5: Zpátky k muzice.

0: Miley Cyrus a End of the World, posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2, vyklepni zástěru.
0: A když není zástěra přítomen, vyklepnete hejdovou. Já o tom nepochybuju, že budu mít spoustu šikovných, chytrých, bystrých protihráčů v rámci dnešního kvízu Vyklepni zástěru, který bude naprosto speciální. Protože dnes vás naladí na letní gurmánskou atmosféru díky našim partnerům Orlen a Visa. Léto zkrátka začíná na Orlenu a s Visa může být ještě chutnější. Když totiž, přátelé, na čerpacích stanicích Orlen zaplatíte kartou Visa, můžete hrát třeba u gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou ale i grily Weber, grilovací sety nebo třeba fantastický burgery od Romana Staši. Stačí vám zaplatit, zaregistrovat kód z účtenky a jste ve hře. Pro zajímavost víc najdete na soutěž Orlen nebo soutěž, ano, www.soutěžorlen.cz. Když se podíváte na tento web, tak se dozvíte všechno, co by vás ještě mohlo zajímat k pravidlům. A my už jdeme na náš kvíz. Jak jsem říkala, v rámci toho, že je speciální, s partnery vyhrávají první tři místa. Takže umístění takzvaně na bedně je dneska o to lákavější, protože hrajeme o karty na palivo do čerpacích stanic Orlen v hodnotě pro vítěze 2 500 korun, pro druhé místo 2 000 korun a ten, kdo se na bedínku postaví jako třetí, tak 1 500 korun. To znamená, palivové karty jsou ve hře a teď by vás asi, pokud jste naladili kvíz až teď, zajímalo, jaké bude dnešní téma. To téma je jasné, souvisí samozřejmě i s touto výhrou a jmenuje se Rychlá kola. A protože tady Tomáš není, se mnou si dneska kvíz střihne i Káťa Podrazka.
2: Hezké odpoledne.
0: Rychlá kola, wow.
2: No, rychlá kola, jsou to tady rychlá kola od auta, že? Nejsou to bicykly.
0: Já si myslím, že od různých vozů, formulí, aut...
2: No, no tak, tak to jako, je téma pro mě, že?
0: Jako takhle, rychlá kola, v podstatě můžeme si pod tím představit lecos. Já opět čekám záludnosti toho nejvyššího charakteru v rámci dnešního kvízu. Takhle stačí se přihlásit na Evropa2.cz, dát tam svoje soutěžní jméno nebo nějakou přezdívku. Za minutu 40 začínáme a Káťa bude všechny otázky číst a je poměrně rozrušená z toho stejně jako já, protože samozřejmě ta jména těch jezdců.
2: No právě, chraňte ruka, páně, si tam bude nějaký jezdec.
0: No a já jsem z toho rozrušená o to víc, protože jakoby holky, který nám tady ten kvíz jakoby dávají dohromady, to mysleli jistě dobře, protože viděli můj zážitek z Monaka na Formuli 1, tak mi asi jakoby důvěřujou v rámci těch znalostí. O to snaží, pro mě bude se dneska pekelně strapnit.
2: Víš, ne, jakože... já myslím, že k tomu nedojde.
0: No,
2: já viděla všechny ty storíčka.
0: No, storíčka byly hezky teď. A to je přesně, a teď se ukáž, Hejdová. Tak, jak tomu rozumíš? Teď se ukáž. Tak za minutu startujeme, přátelé. Ještě jedna výzva pro vás, tedy Evropa2.cz. Jakmile se podíváte na náš web, stačí kliknout na kvíz Vyklepni Zorku pro dnešek. Stačí tam dát svoji soutěžní přezdívku. Káťa bude všechny ty otázky číst. Já se s dovolením budu soustředit spíš na ty odpovědi. Uvidíme, jak to celý dopadne. Ale můžu vás uklidnit, že ty aktivní výhry v podobě palivových karet jsou vám k mání, nebo ty jako asi usilovat nebudu.
2: No a pojďme se říct, že tady nejde jenom o to, aby byla správná odpověď, ale jde tu také o rychlost,
0: přesně,
2: že?
0: Přesně tak. A to no, je na tom to nejtěžší, právě. Že ty, než to dočteš tu otázku, tak musíš rychle odpovídat, nezazmatkovat, jsou tam různý chytáky a záludnosti. No jako nemáme před sebou dneska jednoduchý úkol, tak držím nám všem palce, ať se tím probijeme jako se ctí, no.
2: No jistě.
0: Rychlá kola. Tak 24, přátelé, do startu kvízu mám zhruba 800 protihráčů, ale víme, že na tu tisícovku se ještě stihneme vyšplhat, to je každý týden, takže konkurence je veliká a palivové karty pouze 3, tak se snažte a ta bedna prostě je dneska o to lákavější.
2: Jdeme na to za 3, 2, 1. A můžu číst první otázku, která zní, co znamená ve Formuli 1 pojem hot lap? Za A, zahřívací kolo po výjezdu z boxů, za B, zajížděcí kolo, kdy se jezdec po protnutí cílové čáry vrací zpátky do boxů, a za C, měřené kolo, ve kterém jezdec jede na limitu vozu, aby zajel co nejrychlejší čas.
0: Uf. Dala jsem ho správně. Uf, je to měřené kolo, v němž jezdec jede na limitu vozu, aby zajel co nejrychlejší čas. Hotlap, no to byla zatím jakoby taková, řekla bych, nechci říct, úplně jako, no byla to z těch jednodušších. Ona tam bylo nejsložitější, že to bylo strašně dlouhý a ty než jsi se tím pročetla, tak ani moje rychlost, jsem 164. nebyla kdo ví jaká. Jdeme dál.
2: Druhá otázka, jak se jmenuje jediný český jezdec v šampionátu MotoGP? Za A Filip Salač, za B Karel Hanika a za C Ondřej Vostatek.
0: Tak to bych měla vědět, protože se na MotoGP o víkendu chystám.
2: Aha.
0: A A ano, Filip Salač, uf, tak dobrý. Jako, ale nebyla jsem si úplně jistá, to víme.
2: No to nevypadalo.
0: No, já jsem lehce jsem tady jakoby zaváhala. Nicméně evidentně i tato otázka byla...
2: Byla pro pokročilejší.
0: Byla pro pokročilejší. Tak 144. místo. Tak.
2: Třetí otázka, kde se od roku 2020 výhradně koná rally Dakar? Za A Afrika, za B Saudská Arábie, za C Jižní Amerika?
0: No si myslím...
2: No, tak jasný, ne.
0: No, že to je jasné.
2: Jasný, co? Já bych řekla, že tady to je záchytná otázka.
0: No právě, ale to už je třetí, to je podezřit, to bude nějaký chyták.
2: Ne.
0: To bude, ne, je to Saudská Arábie, no tak jistě. Dobře, no. Tak, ale zatím se s náma, takhle si říkali, hele, holkám tam dáme něco, víc, ať se s tím netrápí.
2: Bohužel věděli, jako
0: ano, přivážně, zatím je to opravdu jako dobrý. No, tak já jsem se už umístila na dvoumístném čísle 92, tak postupuju.
2: No tak pojďme tedy na další otázku, protože ta zní. Co znamená, když jezdec startuje z pole position? Za A první místo na startovním roštu, za B poslední místo na startovním roštu a za C start z boxové uličky.
0: Hele, já nevím, oni nám asi opravdu nedůvěřovali, to je strašně jednoduchý.
2: Já nevím.
0: No, ale pro jako, kdo to aspoň trošku sleduje, tak ten prostě ví, že to první místo na startovním roštu.
2: Se říká na roštu,
0: no,
2: jo?
0: Tak na roštu, no, aha. Se říká to dobrý, věď. Říká se na roštu. A já jsem se z 92. posunula na 81.
2: Já myslela, že o tam teď startují jenom rošťáci.
0: No, oni jsou ty kluci, budou rošťáci, o tom nepochybujem. Tak.
2: Jaká hvězda seriálu Stranger Things dělala v Monaku pro televizi Nova rozhovor s Kimem Antonelem? Za A Miley Bobby Brown, za B Finn Wolfhard a za C Noah Schnapp.
0: Tak to vím, ale přiznám se, že jenom díky nápovědě, protože jsem tady na to byla upozorněna. Já se přiznám, že totiž nejedu Stranger Things. Takže já ty herce neměla, je to Cčko, Noah Schnapp. Já jsem opravdu nevěděla, ale už před časem to tady zaznělo u nás ve studiu, že tady hoši, kteří naopak ten seriál milujou, tak se tady o tom bavili. Takže díky tomu já to vím a posouvám se na 28. místo.
2: To by Tomík věděl tohle.
0: No tak to bys to prověděl.
2: Další otázka, kolik bodů získá jezdec v MotoGP neboli Formuli 1, pokud vyhraje závod? Za A 12, za B 25 a za C 30.
0: Tak to se přiznám, že nevím. To je ostuda. To bych asi měla vědět. Tak jsem dala nejvýš, jako bych jim ráda připsala 30.
2: Ale to zlatou střední cestu.
0: Vidíš to, 25.
2: Když nevíš, dej B.
0: A přitom to vlastně jakoby zní logicky, víš, že to by těch 25, no to nevadí. Tak nic.
2: Tak
0: se klesám, no, tak jsem 119. Tak pábedínko.
2: Sedmá otázka zní následovně. Co znamená, když traťoví komisaři začnou mávat žlutou vlajkou? Za A změna směru závodu, za B pozor nebezpečí na trati, anebo předčasné ukončení závodu, to je za C.
0: Tak já si myslím, že tohle žlutá vlajka by měla být pozor nebezpečí na trati.
2: Jako pojďme si říct změna směru závodu.
0: Hoši, otáčíme se, všichni otočte ty formule, jdeme opačně. To by bylo sice geniální, ale je to teda...
2: Ale 23 lidí dalo. Ale...
0: Jo, no, tak já už se moc neposouvám, 112, já jsem si to prostě pokazala tím počtem bodů, no. Škoda.
2: Za mnou jenom 12 lidí. Jak se jmenuje aktuální lídr šampionátu Formule 1? Kimi Antonelli, za B Lando Norris a za C Lewis Hamilton.
0: No tak to víme, naštěstí. Tady šlo o rychlost. Snažila jsem se být rychlá, tak pod stovku se asi dostanu, na bedínku už ne. Je to samozřejmě za A Kimi Antonelli, mladíček, neuvěřitelný.
2: Kimi.
0: Takový děťátko ještě, on tady dělá takovýhle výkony, to je prostě.
2: Jak děťátko?
0: On je hodně mladý, já už na ně nahlížím tím mateřským, víš, vokem, jakože. Říkám, synku, pojď do Lafaylandu si zařádit. Nediskuj tady životy. Tak,
2: devítka. Co je cílem závodníka v kvalifikaci? Za A mít co nejhlasitější motor, za B zajet co nejrychlejší čas a za C objet co nejvyšší počet kol.
0: Tak i tato otázka patří k těm velmi jednoduchým a správně je za B zajet co nejrychlejší čas. Je to tak, teď se to potvrdilo. No a já se snad ještě posunu, ale tohle věděli fakt jako všichni, no. A už jenom jednu otázku mám na to, abych vytáhla skóre, to už se teda jako opravdu moc se jako nestane, jsem 85. Není to špatný, no. Tak pojďme na tu poslední.
2: Pojďme na desítka. V závodě 24 hodin Le Mans celkem 8krát startoval český závodník, který je zároveň jediným Čechem ve Formuli 1, jak se jmenuje. Karel Loprajs, za B Roman Staněk a za C Tomáš Enge. No.
0: Tady bych si myslela, že vím, a jsem kruček od toho uříznout si ostru, tak radši budu chvíli ještě mlčet, ale je to Tomáš Enge. Výborně. Tak z 85. uvidíme, jestli jsem se někam dostala. Tady někteří z vás hlasovali i pro dvě ostatní možnosti, tudíž možná tam nějaký posun je na závěr. A tak jako, hele, gratulujem Bagis 4, první místo Ušatec 69, druhé Tomo 3, já jsem 71.
2: Gratulujem, no. Tak to se taky počítá.
0: Jakoby počítá, ale mohla jsem mít poprvé v historii plný počet správných odpovědí, kdybych věděla, kolik bodů oni dostávají. A přitom já jsem těch 25, mi tam taky hrálo, říkám ale... si, to bude 25. A pak na poslední chvíli takový tak zazmatkuješ a říkám si, to většinou bývá nejvíc, tak dám 30.
2: Jo. No, tak ale ne. To Míkovi to říkat nebude.
0: No, nebudu mu to říct, to by bylo zklamaný. No. Tak 71. si to ještě užiju dneska.
1: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na Europa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pedro Pavia. Maximum nový muziky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Seven, Nice Boy, to je i Fan. Máme kdejakej spotřebič, pro Prahu, Brno i Třebíč.
1: Bitch. Nice Boy.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku.
5: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Poznáváte to?
11: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
10: Ale s tím bude konec.
11: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
10: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
11: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
10: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
11: Děkujeme za trpělivost.
10: Vaše hlavní město Praha.
12: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.
13: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
14: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
15: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
16: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
17: České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
16: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: Vysílání Tomáš přítomen ve studiu není. Kdo ale bude v našem éteru přítomen za okamžik, to bude jeho drahá maminka. Ta nikdy nesmí chybět. Čím to je? Tak pojďme vytáčet.
1: Ano, ano.
0: Dobrý den.
1: Nejoblíbenější, nejlepší moderátorka na světě.
0: No prosím vás, co se stalo, že jsem se vyšplhala takhle vysoko?
1: Jo, aha, to jste vy, já myslím, že volá Tomášek.
0: Tak je pravda, že Tomáš má hodně ženské energie, takže chápu.
1: No jo,
0: nic. A to jsem si na okamžik, jenom na takový kratoulinký okamžik, doslova na vteřinku pomyslela, že jste mi opravdu lichotila, maminko, ale...
1: No, on mi potom, on to špatně nese, já když to říkám před ním, tak on pak brečí a... Hmm. Znáte to. A v dnešní době chlapi nemůžou brečet, protože by se jim rozmazal po ksichtě ten make-up, co tam oni
0: Co děláte takhle při středě?
1: Já teďko tady mám rozečtený článek,
0: ano.
1: A v tom píšou, že nějaký vědci zjišťujou,
0: ano.
1: Po kom je jako dítě inteligentní, jestli po otci nebo po matce.
0: A co se zjistilo u vás?
1: No hele, prosím tě, já nevím, proč tomu potřebují vědce, to za prvý.
0: Mm-hmm.
1: A proč je to zajímavé zjištění, to je taky za druhý. Že ono vlastně v tom článku se dočteš, že ženský mají vlastně jako toho chromozomu X dvakrát tolik víc než ten chlap, protože on tam má chromozomy XY, je úplně na dvě věci. Jo?
0: Jo.
1: Takže vlastně zjištění byly překvapivý, že to testovali na nějakých myší a že ta převaha těch mateřských genů vykazovala větší objem té mozkové tkáně a vlastně díky té ženě.
0: Takže vy jste se touhle složitou expertízou chtěla ve zkratce dostat k tomu, že Tomášek je inteligentní po vás.
1: No pochopitelně, no tak jako nejenom Tomáš, že jo, pokud by děti prostě byly inteligentní po chlapovi, kde jste to viděla.
0: A víte co, já vám to potvrzuju, já když ho tady často poslouchám, mám stejný názor. On je kolikrát celá vy, takže ano, to máte
1: no,
0: pravdu.
1: No. Hele, ale abychom to uvedli na dobrou tuhle stůl, abychom si z něho nedělali srandu. Tomáš se nemaluje normálně.
0: Ale maluje.
1: Ale jenom když má nějaký jako moderátorský a to si většinou dává teda jenom jahodovou kuličku na pusu.
0: No a teď pohodě, já jsem tam korektor, to nemusíme rozmazávat. No tak jo, maminko, mějte se krásně, hezky jste se ho vychovala, musím říct.
1: Takže si můžeme blahopřát a zavoláme si zítra s Tomášem, budeme důležit. Tak jo.
0: Mějte
1: tak
0: se hezky. Naschledanou.
1: Ahoj.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
4: Teď se fotím já.
5: Řekni Epet.
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
5: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
6: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
7: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
2: Evropa 2.

0: jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
2: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
4: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Radio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
5: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Radio Talk.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylů, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
9: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
10: Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: 26. se na vás těší u Alberta v Česlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.

0: Minuta po 16. hodině, stále ladíte středeční odpolední show a Evropu 2, chystají se aktuální zprávy. Za námi Felix Jen a Kaskáda. No a v tuhle chvíli už připravená na startovním roštu.
1: Rošťačka.
0: Pořád tematický rošťačka, Káťa Podrazká. Tak předávám slovo, pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Do jednodenní výstražné stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců obou veřejnoprávních médií, kteří chtějí dát najevo nesouhlas se záměrem vládní koalice změnit jejich financování. Stávka se projeví ve vysílání s výjimkou dětských stanic. Plzeň má nový unikát. Jde o umělý kopec, přes který vedou tři náročné tréninkové běžecké dráhy. Unikátní stavbou za 138 milionů korun se nově může pochlubit městský atletický stadion v Plzni Skvrňanech. Jedinečnost projektu není jenom v rámci Česka, ale zřejmě i celého světa. Umělý kopec má vrchol ve výšce zhruba 10 metrů a překonává ho 177 metrů dlouhá tartanová dráha. Dole má pro atlety obrovský sklon celých 38%. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Nekonečné spory, bezzubé úřady a neuvěřitelných 32 let trvala likvidace skládky u Mohelnice na Šumpersku. Rekultivace nelegální skládky je u konce. Mezitím byl odpad ležící z části na městském katastru a částečně v nedaleké vesnici Líšnice opakovaně předmětem hádek a sporů jak na půdě Mohelnického zastupitelstva, tak mezi oběma samosprávami. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Maximální ceny pohonných hmot od zítřka opět klesnou. Benzín budou moci provozovatelé čerpacích stanic prodávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů a naftu za 37 korun a 55 haléřů. Oproti dnešku tak cenový limit klesne u benzínu o 42 haléřů a u nafty o 80 haléřů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: V Brně na D1 stále kolabuje doprava ve směru do Prahy. Na kilometru 183 byla dálnice asi hodinu uzavřená, nyní už je průjezdná, ale kolona se rozjíždí velmi pomalu. V tuhle chvíli do kolony vjedete na kilometru 209.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme venku převážně oblačno, přechodně, ale i polojasno. Postupně, zejména na severovýchodě Moravy a ve Slezsku, čekáme místy přehánky, ojediněle také bouřky. Později večer pak bude srážek ustávat, ubývání oblačnosti čekáme. No a co se týče teplot, tak ten nejvyšší 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show se Zorkou Hejdovou.
0: Dáme si třeba zjištění, které se týká ranní kávy, ale do toho Radiohead, Offenbach, Katy Perry, no bude toho moc. Buďte s námi, jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: 16 hodin, 16 minut. Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a jestli patříte do skupiny lidí, kteří bez své ranní kávy prostě nefungujou, což takhle mám kolem sebe spoustu lidí, kteří tak jako jsou mrtvolní po ránu a čekají jenom na tu svoji dávku toho kofeinku, která je prostě nabudí k životu, tak poslouchejte pozorně. Máme tady další objev odborníků, který by se vám mohl hodit. Totiž psychologové a odborníci tvrdí, že je naprostá nezbytnost počkat s ranní kávou alespoň 90 minut po probuzení. 90 minut. A to z důvodu, že se stále prokazuje, že tělo je v noci skutečně jakoby dehydratovaný, protože vy vlastně jakoby propotíte a zbavíte se i svým neustálým dýcháním přes noc skoro litru vody. A když si údajně kafe, který samozřejmě kofein taky odvodňuje, že ho dáte i hned po probuzení, tak dostáváte své tělo do takové jakoby permanentní dehydratace, která se potom velmi těžko dohání. 90 minut, čekačka. No tak můžeme to zkusit všichni praktikovat, bojím se, že bude kolem nás spousta nepříjemných lidí, včetně nás samotných a možná i ta rozvodovost zase trošku stoupne. Oni ty situace po ránu s tím kafem jsou takový lepší. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Končeš s kámošema na jedno a vrátíš se půl čtvrtý. Zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
16: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
17: Myslím, že to bude za C. Gumák.
16: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
18: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
19: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
5: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
20: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
21: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
22: Zpátky k muzice.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Dvě minuty po půl páté, máme tady rodičovské téma, přátelé. Zjistilo se, že sledování polohy dětí může rodičům způsobovat více úzkosti než klidu. Káťo, co tomu říkáš? Ty jako maminka hraješ v tomto tématu docela zásadní roli, jo? Ano. Ještě jednou zopakuji. Sledování polohy dětí, zejména teda dospělých, ale týká se to i malých dětí, rodičům způsobuje více úzkosti než klidu.
1: Já to vím.
0: Ty o tom něco víš, já vím. Dokonce, já si totiž pamatuju, když tvoje dcera chodila ještě do školky, což už je minulost, tak ty si mi říkala, že přece vám z té školky i posílají jakoby monitoring toho, co oni dělají, že tam nějaký fotky, prostě mě to úplně stresovalo za tebe.
1: Jak to?
0: No protože vlastně jsem, pak totiž, mě to říkal tohle ještě někdo, že jakoby jiná školka někde v Plzni, že dělá to stejný. A teď nastávaly přesně takový ty situace. No jo, ale oni mi poslali fotku a tam všechny děti jsou jakoby smátý, hrajou si někde na pískovišti, ale ta naše malá, ona tam sedí v rohu, nikdo si s ní nehraje, ona tam prostě pomalu pláče, víš, a hned stres. Jakoby, takže nemá to moje dítě kamarády, nebo proč na té fotce není na tom pískovišti? No hrozně stresu to způsobuje, že jo? No jak já to máte, sleduješ polohu svých dětí?
1: Jo, hele, první dva roky jsem to sledovala, teď už jsem v pohodě.
0: Už tě to nebaví, veď. Ale já říkám, nechme děti žít, sledujeme radši manžely. Kam chodí? Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
8: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
9: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
11: Já bych si přál.

0: Ten hráme Bránka. On mi furt žere nejaké sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
3: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2, 88.2 FM.

0: Odpolední show, i když bez Tomáše, ale budeme to tak nazývat. Posloucháte Evropu 2, díky za to. No a máme tady další téma, který je rodičovský. Se nám to tady trošku sešlo, ale úplně neplánovaně, protože jsem tady narazila na zprávu, která mě velmi zaujala. Znáte to, jak jdete se svými dětmi třeba do nějakého obchodního nákupního centra? Takhle, já se přiznám, jsem tyhle věci před dítětem vůbec nevnímala. Dneska jsou samozřejmě úplný game changer. Když jdete třeba s dítětem nakoupit a jsou tam takový ty vozíčky ve tvaru autíček. Jo, to znamená, dítě se veze, třeba i jakoby má tam volant, že jo, může to jako kdyby řídit. A vy do toho vozíku nakupujete. Úplně ideální spojení. Tak představte si, že je tady o důvod víc, proč byste přesně takový nákupy se svými dětmi měli praktikovat, protože je potvrzeno podle průzkumu skutečně, a víme, že ty průzkumy nelžou, lidé, kteří v dětství jezdili v tomto nákupním autíčku, jsou v dospělosti prokazatelně lepšími řidiči. A to se nedělám srandu. Opravdu, když jezdíte jako dítě v těch nákupních vozičcích, prý potom následně v dospělosti vykazujete lepší prostorovou orientaci, rychlejší rozhodování v krizových situacích a prostě celkově jste za tím volantem jako kvalitnější. Takže až budete zase takhle nakupovat, nebo až budeme takhle nakupovat se svými dětmi, je to v podstatě už taková malá autoškola. Evropa 2.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
6: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Tohle je Kamarád. My jsme Evropa 2 a aktuální čas je jasný. Minuta po 17. hodině, to znamená jediné, že Káťa Podraská má pro nás další aktuální zprávy.
1: Krásné odpoledne. Čtvrtou obětí nedělní námořní tragédie v Chorvatsku, při které se ve frekventovaném průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta srazila plachetnice s katamaránem, je muž z Bohumína a současně jeden z manažerů odpadové společnosti OZO Ostrava. Píšou o tom Novinky.cz. Češi letos plánují utratit za letní dovolenou průměrně zhruba 36 tisíc korun, což je o téměř 2100 korun více než loni. Vyplývá to z průzkumu Holiday Barometer společnosti Radion, kterého se v březnu a v dubnu zúčastnilo přes 26 tisíc lidí z 26 zemí, přičemž Čechů bylo přes 1000. A my už teď zamíříme do Beskyd.
2: Cestování do Beskyd bude jednodušší. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd nová autobusová linka. Bude v provozu až do konce září, a to mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně s tamním druholigovým klubem, podepsal dvouletou smlouvu. Arka o tom informovala na svých internetových stránkách.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S časem navíc počítejte na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Do Kolony vyjedete na 16. kilometru, no a silný provoz je taky v Praze na Strakonické ve směru na Příbram. Tak opatrně.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká jasno až polojasno, přechodně oblačno a v horských oblastech výjimečně s přehánkami. Nejvyšší zítřejší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show, dnes se Zorkou Hejdovou.
0: Je to tak, budeme se bavit o fotbalovém mistrovství světa, informace pro všechny muže, možná i některé ženy. Práce snů existuje, zjistíte jaká, na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: byli Imagine Dragons, vy posloucháte Evropu 2 a odpolední show. Důkaz, že práce snu existuje, vám naservíruju právě teď. Já si myslím, že vlastně jakoby pro standardního muže, který je velkým fanouškem fotbalu a sleduje zápasy mistrovství světa, vlastně jakoby neexistuje lepší job. Představte si, tohle se opravdu děje, že dva američtí fotbaloví fanoušci vyhráli tuto netradiční práci snů a za sledování všech 104 zápasů mistrovství světa získají $50,000. Říkáte si, kde je ten háček? Jakoby jeden tam je, jo. Ne každému by tohle asi mohlo být příjemný. A já věřím, že ve nějaké jako fázi to začne být opravdu i náročný. Není to jako zadarmo. Ten fotbal totiž budou sledovat z prosklené koje umístěné přímo na newyorském Times Square. Takže jsou nepřetržitě na očích kolem jdoucích, stanou se asi jako předmětem různých jako meméček, videí na sociálních sítích, což nevím, to by možná nemuselo vadit, asi se z nich svým způsobem stanou celebrity. A jestli si říkáte, který blázen tohle platí, tak je to americká televize Fox Sports, která chce vlastně tímhle způsobem vyvolat zájem o svý placený vysílání z turnajů a ze zápasů. A tak vybírala skutečně mezi tisícovkami zájemců a tady tito dva, Kevin a Austin, získali teda práci, která dle jejich slov je skutečně jednou za život. Tak to jenom ať víte, co se jedná. Možná už tam se děje, teda pravděpodobně už tam se děje, když už se hraje. A abyste viděli, že tyhle dva blázni z Times Square to mají ještě ke všemu hodně dobře zaplacen. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Evropa 2.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
6: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
7: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage design u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
9: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Chce být. Být. Nice boy.
1: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
2: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ. Zpátky k muzice.

0: dnešního vysílání. Tomáš přítomen ve studiu není, kdo ale bude v našem éteru přítomen za okamžik, to bude jeho drahá maminka. Ta nikdy nesmí chybět. Čím to je? Tak pojďme vytáčet.
1: Ano, ano.
0: Dobrý den.
1: Nejoblíbenější, nejlepší moderátorka na světě.
0: No prosím vás, co se stalo, že jsem se vyšplhala takhle vysoko?
1: Jo, aha, to jste vy, já myslím, že volá Tomášek.
0: Tak je pravda, že Tomáš má hodně ženské energie, takže chápu.
1: No jo,
0: to nic. A to jsem si na okamžik, jenom na takový kratoulinký okamžik, doslova na vteřinku pomyslela, že jste mi opravdu lichotila, maminko, ale...
1: No, on by potom, on to špatně nese, já když to říkám před ním, tak on pak brečí a... Hmm. Znáte to. A v dnešní době chlapi nemůžou brečet, protože by se jim rozmazal po ksichtě ten make-up, co tam oni ho.
0: Co děláte takhle při středě?
1: Já teďko tady mám rozečtený článek,
0: ano.
1: A v tom píšou, že nějaký věci zjišťujou,
0: ano.
1: Po kom je jako dítě inteligentní, jestli po otci nebo po matce.
0: A co se zjistilo u vás?
1: No hele, prosím tě, já nevím, proč tomu potřebují vědce, to za prvý.
0: Mm-hmm.
1: A proč je to zajímavé zjištění, to je taky za druhý. Že ono vlastně v tom článku se dočteš, že ženský mají vlastně jako toho chromozomu X dvakrát tolik víc než ten chlap, protože on tam má chromozomy XY, což je úplně na dvě věci. Jo?
0: Jo.
1: Takže vlastně zjištění byly překvapivý, že to testovali na nějakých myších a že ta převaha těch mateřských genů vykazovala větší objem té mozkové tkáně a vlastně díky té ženě.
0: Takže vy jste se touhle složitou expertízou chtěla ve zkratce dostat k tomu, že Tomášek je inteligentní po vás.
1: No pochopitelně, no tak jako nejenom Tomáš, že jo, pokud by děti prostě byly inteligentní po chlapovi, kde jste to viděla.
0: A víte co, já vám to potvrzuju, já když ho tady často poslouchám, mám stejný názor. On je kolikrát celá vy, takže ano, to máte
1: no,
0: pravdu.
1: No. Hele, ale abychom to uvedli na dobrou tuto stůl, abychom si z něho nedělali srandu. Tomáš se nemaluje normálně.
0: Ale maluje.
1: Hrál jenom, když má nějaký jako moderátorský a ty, a to si většinou dává teda jenom jahodovou kuličku na pusu.
0: No a teď pohodě, já jsem tam korektor, to nemusíme rozmazávat. No tak jo, maminko, mějte se krásně, hezky jste se ho vychovala, musím říct.
1: Takže si můžeme blahopřát a zavoláme si zítra s Tomášem, budeme důležit. Tak,
0: no. Mějte
1: tak
0: se
1: ahoj,
0: hezky.
1: Ahoj.
0: Naschledanou.
1: Ahoj.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
8: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
10: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je retard.
0: Na Evropě 2.
11: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
12: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.
13: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Posloucháte stále ještě odpolední show na Evropě 2, 6:15, Kygo a Avicii dohrávají v našem éteru a já tímto vítám Petra. Čauky.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Čau, hezký odpoledne.
0: Taky sám, já nevím, jak se nám to tady zvrtává.
1: No, tak jsme osiřeli, ale to se dá zmáknout.
0: O, tak samozřejmě,
1: to dáme.
0: Samozřejmě, ale pojďme si říct, že blížící se léto a prázdniny, už se to jako projevuje, vej, jo. To jsou akcičky, festivaly, odpadáváme.
1: Jo.
0: Jo.
1: Mimochodem, vlastně ty jsi to řekla, blížící se léto, prázdniny, já mám problém s tím večerem na maximum, že...
0: Už to jako není večer.
1: Na podzim, jasně, tak je venku tma,
0: no,
1: ale teď je prostě od polku a my posloucháte večer na maximum.
0: Je to tak. A uspat ty děti a vysvětlit jim, že už jakoby je čas, když venku pomalu ještě svítí slunce, to je velký problém.
1: No, je to tak.
0: Jo.
1: Je
0: já
1: to
0: jakoby tak. Nechci sklouzávat neustále k těm materským tématům, ale ono to jinak nejde. Prostě vysvětlete dítěti, že a maminko, ale když ještě není noc. A já, no, jakoby ne, no, ale zároveň jo, pojď už spát.
1: My jsme dneska malí dali poprvé zmrzlinu, takže jakože poprvé vlastně dostala nějakým způsobem fakt něco sladkýho.
0: No, no to máte dneska večírek před sebou.
1: Krásno, to bude mejdan.
0: Máš do 11. o sábou postaráno.
1: Super.
0: Tak hezký dlouhý večer na maximum.
1: Děkuju, ahoj.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
7: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Iconic, Katka Podrazká připravená a Evropa 2 má pro vás zprávy pár vteřin po 18.
1: Krásný podvečer. Kriminalisté evidují od začátku roku už téměř tisícovku incidentů spojených s agresí ve školách. Ve třetině případů šlo dokonce o trestné činy, nejčastěji v podobě nebezpečného vyhrožování. Převážně se jich přitom dopustili děti na základních školách, až pětkrát více než středoškoláci. Návštěvníci festivalu Smetanova Litomyšl budou mít tuto neděli příležitost nahlédnout do budoucnosti jednoho z nejvýznamnějších kulturních projektů současného Česka. Ve výstavním sále zámeckého pivovaru je čeká od 14 hodin výstava vizualizací Vltavské filharmonie, což je připravovaná budova koncertního sálu pro symfonickou hudbu v Praze. Lidé si ji budou moci projít prostřednictvím virtuální reality. Celý program je veřejně přístupný a vstup je zdarma. A teď už Lucka.
2: Nová lávka přes koridor v České Třebové se otevře 15. června. Je součástí modernizace železničního uzlu za přibližně 20 miliard korun. Lávka zatím bude přístupná po schodech. Výtahy začnou jezdit do konce roku. Součástí bude také plošina s vyhlídkou. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit.
0: No a my držíme palce.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolonami aktuálně počítejte na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Od Zličína je to na 25 minut a na Dýl je to taky na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kolona popojíždí od kilometru 175 až po kilometr 196.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká jasno až polojasno, přechodně oblačno a v horských oblastech výjimečně i přeháňka. Nejvyšší zítřejší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25. Tak to byly dnešní poslední zprávy a teď už na Evropě 2 startuje Večer na maximum s Petrem Říbalem.
0: Děkuju za slovo a jdeme na to. 17. června začíná Večer na maximum, tak jak to máte rádi. Informace z domova, ze světa a budeme i soutěžit.
3: Evropa 2.

Díky za vaše uši. 7 minut po 18. Odstartovali jsme středeční večer na Maximum na Evropě 2 a bude to tak, jak jste zvyklí. Informace z domova, ze světa, kdyby se někde něco zadrbalo a místo toho, abyste po silnici nebo po dálnici jeli, tak z toho bude parkoviště. I o tom vás budeme informovat. Teda takhle, už tady koukám třeba na Pražský okruh. No a tam už z toho trošku parkoviště je. A věřím, že se určitě najde někdo, kdo nás tam poslouchá. Tak přejeme teda pevný nervy. No a kdybyste si toho čekání a poskakování v kolonách chtěli teoreticky s Evropou 2 zkrátit, můžete samozřejmě, bude i muzika na přání, 257-400-888. Kolem 6:45 dáme i song za trest. No a za chvilku přijde i Petr Švancara a budu pro nás, pro vás mít takový delikátní téma, a to téma se týká rozvodu. Jo. Německý rozvod, co všechno se může stát a díky čemu se lidi rozvádí, tak to probereme za chvilku. Evropa 2.

0: práci. Na Evropě 2.
1: Středeční večer na Maximum, Evropa 2 a žádní švanci.
2: Všechny zdravím a tebe taky, čau.
1: Mám tady kuriozní rozvod z Německa.
2: Ano.
1: Myslel jsem si, že to vlastně není možný, ale ukázalo se, jak jsou ženy trpěliví. Jedna Němka se rozvádí po 15 letech. Mm-hmm. OK, po 15 letech, dobře,
2: stává se to,
1: jdou od sebe. No jo, jenomže oni u toho soudu museli vysvětlit nebo říct, proč se rozvádí, to se ano. Asi tak nějak dělá. No a ona řekla, že ten manžel před 15 lety odešel z domova, řekl prostě, že hele, já jdu tady někam na pivo a už se nevrátil.
2: A k tomu rozvodu došel?
1: Jo.
2: Tak to je
1: borec. Tam se viděli, ale počkej, už úplně, prošedívali vasy, jiný člověk, on už měl jiný život, to jinou rodinu.
2: A už prostě, jako prostě to úplně...

0: Myslím, že to nemusím říkat, ale tohle je oficiální hymna letošního fotbalového mistrovství, který právě teď probíhá v Mexiku, v Americe a v Kanadě. Důležitý je, že zítra naše repre, která tam postoupila po 20 letech, hraje od 6 hodin, od 18 hodin. Vychází to dobře i vzhledem k tomu časovému posunu proti Jihoafrické republice. Tak držíme palce. No a zatímco než ten šampionát začal, tak jsem teda tu hymnu považoval za takovou jako mdlou hymnu. Teď to pro mě dostává ty správný kule. No tak věřím, že to máte podobně. A co bude Evropa 2 v rámci Večera na Maximum hrát dál, to je jenom čistě na vás. 257 400 888, to je číslo sem k nám. Věřím, že pokecáme, že řeknete, jak se máte, koho zdravíte. Halo, Evropa 2?
1: Vláďa.
0: Vláďo, ahoj, jak se máš?
1: To...
0: Čověče, tak to vypadává, zkusit nějak k oknu nebo cokoliv, jenom aby ten signál byl lepší. Halo?
1: Teď mám signál.
0: Už ho máš. Vláďo, ptal jsem se, jak se máš, věřím, že dobrý.
1: Mám se dobře, no.
0: Máš se dobře, odkud voláš?
1: Žijence, o Tachovsko.
0: Jo, jo, jo, jo, no tak tam je krásně, tak věřím, že užíváš. Týká se tě pracovní týden, nebo už ve škole finišujete a těšíš se na prázdniny?
1: Ne, já jsem po operaci kolena, takže jsem doma už 2 měsíce, ale v pátek bych mohl jít do školy.
0: Jo, jo, jo, jo, no tak v pátek do školy, hele, to, teď už je to takový jako divadlo, přehlídky, parády, i když možná tebe ještě nějaký ty písemky čekají, ne, jak jsi toho hodně zameškal?
1: No, čekaj, no. Já doufám, že na to zapomenu celé.
0: No, tak teoreticky přej, bude ti přáno. Věřím, že by to mohlo klapnout. A co ti zahrajeme?
1: Od Stromea, Dupa Pila, něco takového.
0: Já tě strašně špatně slyším.
1: Od Stromea.
0: I o Stromae, jasně. Ano.
1: Dupa Pila. Nebo něco takového.
0: Jasně, jasně, jasně, jasně. Asi to tady najdu, dám to dohromady. No a řekni mi, pro koho to bude?
1: Pro naše fotbalisty a pro moji rodinu.
0: OK. Jak to zítra dopadne?
1: Myslím si, že vyhrajem.
0: No, pojďme si držet palce, stejně jako tobě s těma písemkama. Ahoj.
1: Jo.
0: Čau, čau. Maximum muziky. Večer na Maximum.

0: Stromae, Papa Ute. Já vím, že náš Leoš má tuhletu písničku rád, protože ona ve slovenské verzi Stardance, u nich se to jmenuje Let's Dance, zazněla a měli to v takový fakt jako intenzivní, naléhavý verzi a vím, že Leoš to má rád, tak to teďka hezky s Leošem propojíme, protože o Leošovi teď bude řeč. Leoš oslavil pade, jasná věc. No a dámy a pánové, my vás v té souvislosti zveme na narozeninové staré pecky. Všechno se odehraje první prázdninový den v sobotu 27. června v amfiteátru v nádherném prostředí v Mikulově. A teď jenom, abyste věděli, ta narozeninová sestava hostů na starých peckách. Sagvantofy, Kapitán Demo, Honza Bendík, Ego, pak je tady napsáno nejslavnější legenda jako překvapení, takhle myslím, že to bude Helenka Vondráčková a pozor, taky naše Katka Říhová, bez tý by to nešlo. Tohle je ta speciální sestava, která na vás čeká. No a my pro vás máme 4 lístky, hned 4 vstupenky na narozeninové staré pecky. Jak se k ním dostat? Jednak soutěžní otázka, ale nejzásadnější je, že až uslyšíte tuhle tu písničku od Leoše, a vybral jsem schválně něco, co není tak profláklý, abychom si to trošku jako rozšířili, ten repertoár, až zazní nejhorší věta. A Leoš, točte Evropu 2, 257 400 888. Když se dovoláte jako třetí, taková relativně jednoduchá otázka, která se týká Evropy 2, Leoše a starých pecek. A když správně odpovíte, 4 vstupenky jsou vaše. Tak držíme palce. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Hříba. Každou středu večer se na Evropě 2.

0: let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: Ta happy foto, happy foto, happy foto, oto to.
10: Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299.
11: Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od happy foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Pořád čekáme na Leoše. Jakmile zazní jeho nejhorší věta, to je název písničky, tak to čte Evropu 2 a můžete vyhrát 4 lístky na narozeninové staré pecky, které otevřou letošní prázdniny v Mikulově, v tom nádherném letním amfiteátru. Teď to byl Damiano David a proto 257-400-888 muzika na vaše přání. Jestli máte něco, co byste chtěli zahrát, dejte vědět a já se ptám, halo, kdo tam? Halo? Lucka?
1: Ahoj, tady Katka.
0: Jo, Katka, Katko, já nevím, jestli je problém u nás nebo u vás, druhý telefon a nějak nám to tady vypadává, ale teď už jsem to rozuměl. Kačí, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vítej u nás na Evropě 2. Odkud?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy. Dneska mám nějakou takovou zeměpisnou, mě vždycky zajímá, odkud se k nám spojíte. Praha, jasně.
1: Ale no, tak... máme kořeny tam někde na Moravě, takže doufám, že jsem se dovolala do té soutěže.
0: Ne.
1: Já,
0: a zněl Leoš? Měl jsi pocit, že teď zněl Leoš?
1: Nezněl.
0: No, tak počkej, tak já to tady spočítám. Můžu ti říct, že to bude třeba za 40 minut, jo?
1: Ok, tak jenom mezi náma.
0: No, jenom mezi náma. A co ti můžu zahrát teď?
1: Třeba tu novou od... Ježíši, jak se jmenuje?
0: No, tu novou od...
1: Nikolas Josef.
0: Počkej, hele, Mikolas Josef, najdu si to tady, co tady od něj máme. Já totiž se bojím, že úplně tu novou tady mít nebudeme. Máme a kapela Lie to Me, Believe, anebo Free.
1: Tak to nechám na tobě.
0: Fakt? Tak já dám takovou letní a kapela je prostě letní, to je parádička. Jo? Měj se moc hezky a držím palce, ať vám to tam vyjde, jo, v Mikulově.
1: Děkuju, děkuju.
0: Ahoj, čau.
1: Ahoj.

0: Takhle jste to nadiktovali, tak to máte mít. Mikuláš Josef, Večer na maximum, tady u nás na Evropě 2. A teď se pojďme podívat do Číny, protože tam tamní inženýři vyhnali na čajové plantáže humanoidní roboty, aby sbírali čajové lístky. Humanoidní roboty, představte si, že tam prostě vyhnali takový ty robůtky, který prodávají i u nás, mám pocit, že Alza to snad má, nebo i kdokoliv jinej. Já jsem třeba toho humanoidního robota viděl trsat normálně na tanečním parketu, pak se to nějak zvrtlo, začal tam fajtovat s lidma. Hele, je to zatím jako všelijaký, ale prostě to trošku připomíná postavou člověka, ten robot. No a tihleti plechoví fešáci vyrazili do hor trhat čajový lístky. Vývojáři tvrdí, že šlo o elitní test jemné motoriky těch robotů a taky umělé inteligence, protože oni budou mít totiž v Číně robotickou olympiádu. Fakt jako, že olympiádu, kde budou soutěžit roboti. No tak chtěli nějaký ty věci před tou olympiádou vyzkoušet. Koukám tady na videa, jak roboti trhali čajové lístky a ale no zlý, no. Spíš to vypadalo jako, že ty roboti se nějak jako probrali po kalbě a mají slušnou ranní v opici. Jako mátohy tam tak různě pohybovali. Myslím si, že sběrači čaje zatím můžou zůstat v naprostém klidu. Tak teoreticky, kdybyste chtěli vidět takovýho pseudo-terminátora ve slamáku, jak trhá čaj, buď mrkněte do Číny, anebo jsou videa všude na internetu.
1: Večer na maximum. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Evropa 2. 8.

Tohle je tak šikovej chlapík. Gavin James, Evropa 2, posloucháte Večer na maximum a před námi song za trest. Je 6:45. A tak, jak jste zvyklí, jestli vás dneska někdo vytočil, jestli vás něco naštvalo, teď to ve vás bují, teď vás to zžírá, to musíte vyřešit. Od toho jsme tady, rádiová terapeutická chvilka 257-400-888. Dejte vědět, co vás štve a zahrajte někomu song za trest na Evropě 2.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a je tady song za trest. Halo, kdo je na drátě a kdo bude trestat dneska ve středu 17. června? Halo? Nikdo tam je? Jo, už jsem se bál, že tam nikdo není. Ahoj, čau, tady Petr, kdo tam?
1: Gáby.
0: Čau, Gáby, tak povídej, co tě trápí, co tě štve?
1: No, že já jsem se naučila pískat a teď mi všichni zakazujou, že nemůžu pískat.
0: Říkej, jako pískat, jako nahlas takový to, že to je strašně, strašně nahlas, aby se všichni otočili, nebo pískat nějakou melodii?
1: No, prostě se jen tak pískám a všichni jsou vždycky jako, že přestaň pískat.
0: Fakt? Jak to?
1: Jo.
0: Jak to? Čím si to vysvětluješ?
1: Já nevím, prostě...
0: Prostě
1: mám jenom moje sestra mi to dovoluje, protože jsme šli přes Vary k mámě a tý to nevadilo.
0: Tak zrovna ty jsi takhle naučila hezky pískat a všem kolem tebe to vadí a zakazujou ti to, jo, doslova, zakazujou.
1: Nebo prostě mi řeknou, ať přestanu. Prostě.
0: Přestaneš pískat. Hele, mohla bys nám zapískat? Krásný. A to měla být písnička?
1: No, prostě si jen tak pískám něco.
0: Prostě si jen tak pískáš, protože, a teď schválně, máš dobrou náladu. Souvisí to s tím?
1: Jo.
0: No, tak já to chápu, no. OK, tak teď teda můžeš všem těm, kteří ti zakazují pískat, zrovna teď, když ses to takhle hezky naučila, tak teď jim můžeš něco vzkázat. Pojď!
1: Tak hlavně pískání prostě mě uklidňuje a mám to ráda.
0: Jo.
2: Song za trest.
0: Myslím, že v tomhle případě tahle píseň pískací krásně sedí. Tak tohle je dnešní song za trest na Evropě 2.

Za 5,57 posloucháte Večer na Maximum tady na Evropě 2 a Flowrida Whistle byl pro všechny, kteří naší posluchačce v rámci songu Za trest zakazují pískat. Gáby se jmenovala naše posluchačka, ona se naučila pískat, tak si píská, protože má radost ze života, no a všichni kolem ní jí to zakazujou, aby si nepískala, že to prostě neradi slyší. Zvláštní. Možná, to je zajímavá statistika, která tady na mě vykoukla, jí to nezakazujou proto, že by jim to vadilo, ale tady jsem se dozvěděl, že 2 z 10, to je fakt dost, 2 z 10 lidí neumí pískat a ani nikdy v životě se pískat nenaučí. 2 z 10, to je celkem dost. Tak o tom byl dnešní song Za trest na Evropě 2, ten další zase v pátek. No a pozor, pořád čekáme na Leoše. Jakmile zazní Leoš, mám tady pro vás do 20. hodiny to padne. 4 lístky na narozeninové staré pecky. Tak držím palce. Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Hříbala. Evropa 2. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho 2stopýho nebo 1stopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První 3 vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Evropa 2.

Já si nemůžu pomoct, ale já mám pocit, že teď všechno v poslední době kolem fotbalového mistrovství zní prostě fotbalově. Tohle byla Shakira a Bele na Evropě 2. 3,5 minuty po 19. To je přesný čas, ladíte Evropu 2 a pokračuje Večer na Maximum.

kluk šikovná, Young Blood, večer na Maximum, tady na Evropě 2. A koukám k nám na Evropa2.cz, podívejte se tam, jestli máte chvilku, protože se tam píše o netradiční práci snů. I když teda to práce snů bych já konkrétně dal hodně, hodně do úvozovek. Totiž dva američtí fanoušci, jsou to teda vážně srdcaři, fotbaloví srdcaři, vyhráli údajně práci snů. Musí sledovat všech 104 zápasů na mistrovství světa ve fotbale a za to dostanou $50,000. Je to asi 1 100 000 korun. Za všechny zápasy. Jenomže, má to samozřejmě to jenomže, ten fotbal musí sledovat z takový prosklený koje, z takového proskleného akvárka, který je přímo na newyorském Times Square. A pořád kolem nich chodí lidi. Oni samozřejmě ne, že by jenom seděli a sledovali ten fotbal. Ti dva fanoušci tam musí tvořit i obsah na sociální sítě a zároveň všem odpovídat, když třeba někdo jde kolem, zeptá se, kolik je hodin, nebo kdo s kým hraje, jak ten zápas probíhá, kdo vede, tak na to musí tihleti dva fanoušci pořád odpovídat. A je jedno, jestli je ráno, večer, poledne, jestli jsou unavení, pořád musí odpovídat. Mimochodem, původně se hlásilo 6 000 lidí a vybrali teda tuhletu dvojici, z nich jeden dal dokonce kvůli tomuhle jobu výpověď ve své práci, no a teď prostě maká tady a dostane 1 100 000 korun za to, že kouká na všechny fotbalové zápasy. No, možná si řeknete, OK, tyjo, sakra, já sedím doma, taky koukám, zadarmo, nějaký prachy by se hodily. Teda upřímně za to, aby mě očumoval celý svět a pořád po mně někdo něco chtěl, no, to asi ne.

0: Čechách to byli Lunic. Ty přišli s tím s tím motivem. Pak R. Kelly a pak taky Leoš Mareš. Nejhorší věta, tohle je soutěžní signál pro vás, kteří byste chtěli na narozeninové staré pecky. Mikulov, první den prázdnin, sobota 27. června. Už se to blíží. Soutěžní signál zazněl. Teď jde o to, kdo se dovolá jako třetí. Kdo dostane, pozor, po zodpovězení soutěžní otázky, 4 lupeny na starý pecky. Evropa 2, halo?
1: Ahoj, ahoj, tady Lída.
0: Ahoj, Lído. Odkud voláš?
1: To nějak z Prahy.
0: Z Prahy?
1: Stojím na benzínce.
0: Stojíš na benzínce, posloucháš Evropu 2, slyšela jsi Leoše.
1: Poslouchám.
0: A chtěla by si do Mikulova na narozeninové staré pecky.
1: No určitě.
0: Jo, Sagvantofi,
1: no,
0: Kapitán Demo,
1: no,
0: Honza Bendík, Ego, potom nejslavnější legenda jako překvapení, tušíš kdo?
1: Nejslavnější legenda, to byla ta, jak tam ta paní blondýnka, která tam má ty tři hity.
0: Myslíš Helču?
1: Tak, no.
0: No jasně, jasně. A k tomu Katka
1: to
0: Říhová. Jo, jo.
1: Katka,
0: a samozřejmě Leoš. Tak pozor, mám tady teda i soutěžní otázku. Těžkou.
1: No to ne.
0: Jo.
1: Už je večer.
0: Jo, já
1: už
0: vím. Je to teda ultra těžký. Pozor, tak dvě soutěžní otázky. První je rozjezdová. Jaký jubileum Leoš Mareš oslavil?
1: Životní jubileum.
0: Životní jubileum. Je správně. A kdybys to měla vyjádřit čísly?
1: 5-0.
0: 5-0. Pade správně, jo? 50% zodpovězeno.
1: 50.
0: A teď mi ještě řekni, od kdy do kdy Leoš Mareš na Evropě 2 vysílá?
1: Ježišku tě, tak on je tak plus minus starý jako já ho tak...
0: Ne, počkej, já myslím časově. Každý den, pondělí, pátek...
1: Každý den, tak od šesti a ono se mu to hodně protahuje, takže klidně do 9:30 to taky dává.
0: To je správná odpověď, no jasně. Miláčku náš, je to tvoje. 4 lístky na narozeninové staré pecky v Mikulově, sobota 27. června. Toto tam všechno vypukne. Tak moc gratulujeme.
1: Já moc děkuju.
0: Tušíš, koho sebou vezmeš?
1: Nevím. Ale jo, určitě se najde.
0: No tak to já si myslím, že se nikdo najde. Ještě máš čas si to rozmyslet a pořádně si to užijte. Ahoj.
1: Určitě, díky moc.
0: No a kdyby vám to nevyšlo dneska, a nebo zítra, a nebo později, tak taky můžete kouknout na ticketportal.cz, protože tam si lístky na tuhletu pořádnou narozeninovou oslavu a taky rozjezd prázdnin na narozeninové staré pecky v Mikulově můžete koupit. ticketportal.cz. No a podrobnosti jsou i u nás na Evropa2.cz.
2: Večer na maximum.
3: Staring down disaster.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. Dneska už je středa 19.25, tak si myslím, že pracovně středu má většina z nás už skoro za sebou. I když teď jste třeba v autě, jedete na noční, tak vy si říkáte, jo, za sebou, před sebou. No ale to zmákneme a ten pracovní týden se nám láme do té příjemnější poloviny, to znamená čtvrtek, pátek a navíc má být krásný počasí. Tropický víkend před náma. No a mám tu něco, co trošku s tím pracovním týdnem souvisí. Tady příběh. Omylem mi od někoho přišla SMS-ka, kde mě ten někdo prosil, ať se nezlobím, že přijde do práce později. Odepsal jsem a dal jsem mu den volna. To mi přijde dobrý.
1: Večer na Maximum. Evropa 2. Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaš se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondy, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, minuta po půl osmé a teď vy, jestli něco potřebujete, někomu něco chcete vzkázat, 257 408 88, to je číslo přímo sem k nám do vysílání. Haló, kdo tam?
1: Ahoj, tady Tonda.
0: Ahoj, Tondo, vítáme tě na Evropě 2. Máš se?
1: Až na to, že jsem po otevřený zlomenině prstu, celkem to dá.
0: Ježišmarja, otevřený zlomenině, promiň, čeho?
1: Prstu, na ruce.
0: Co jsi dělal?
1: Tekal jsem prsty tam, kam jsem neměl.
0: Jo, No to dává smysl. OK, tak vím, že chirurgové radí, aby ta rehabilitace byla o 50% rychlejší. Poslouchat muziku z Evropy 2. Dobře děláš, že voláš. Co ti zahrajeme?
1: Jestli máte od Imagine Dragons Demons.
0: No jasně. Sem podíváme, jestli náhodou Imagine Dragons nehráli, abychom to tady natočili dokola. Je to v pohodě, můžem to dát. Pro koho to bude?
1: Asi pro všechny mý spolužáky a pro moji přítelkyni.
0: No, tak hlavně bacha, dej si dohromady a nestrkej prsty, kam nemáš, protože sám víš.
1: Vím.
0: Tak čus, ahoj.
1: Čau. Evropa 2. Večer na Maximum.

0: 19.35. Posloucháte zatím ještě pořád Večer na maximum na Evropě 2, ale za chvilku, za 25 minut necelých, se to přehoupne a bude tady Rap Ateliér. No a dneska vlastně výjimečně taková speciální pozvánka, protože jednak 50% Rap Ateliéru tady s námi sedí už ve studiu a kecáme, tak jsem říkal, že to využijeme. A další důležitá věc je, že kluci mají dneska hosta. Teď tady vítám Randyho.
1: Dobrý večer každému, doladí Evropu 2, je to tak, jak si povedal, brácho.
0: Je Československo.
1: Je to Československo.
0: Randy, to je vlastně super, že seš tady, protože dneska není Ondra.
1: Ano, konečně jsem tvoj kolega teraz.
0: Máte parťáka, no jasně. Kdo bude dneska vaším hostem? Protože vy tak jako jednou za měsíc třeba máte hosta?
1: No, ještě to si jakože docela nás pochválil. Je to menej než jednou za měsíc. To hodně výjimočné, takže dneska je velmi špeciálny deň, inými slovami, a bude z toho aj záznam YouTube kanály Evropy 2. Takže dneska nás čaká príjemná session a príde Smek. Strašnický král Smek.
0: Tyjo, já teda mám Smeka spojenýho s tím, že Smek je ten týpek, co skočil do lidí a propadl se.
1: Kámo, hovoril mi to 10 minut dozadu náš kolega, že to je ten, čo skočil do lidí. Mám super, že s tím ho mají ľudia spojené. No, je to skvělý rapper.
0: Jenomže, přesně, od toho jsme tady, od toho je tady Rap Ateliér, aby to nebyl ten týpek, co skočil do lidí, ale abychom ho představili jako rapera. Ještě ho mám teda spojený s tím, že ta jeho kadence je neuvěřitelná, že má brutální flow a taky, že bych to nepouštěl rozhodně před 22.
1: Jako tvoje dcere by si to asi pouštět nemusel?
0: Mojí dceři bych to ještě pustil. Je roka 9 měsíců. Okay,
1: tak tvoje partnerky asi. Míša je docela slušná baba, myslím si, že úplně by jej to nechutilo.
0: No a jak to budete dělat, jako, že to vypípáte, nebo?
1: Bráško, uvidíme, jak to bude, ale bude to dost hlboké, protože Smek má skvělé texty a je ten jeden z mála interpretov, který se nebojí poslat tam tu pravdu a povedat nějaké jména. A to tam velmi cením.
0: Navíc, takže my jsme se teda bavili během toho, co hráli Imagine Dragons a ty si říkal, a pro mě je to vlastně strašně zajímavý, že o Smekovi smýšlíš úplně jinak, protože ty seš do toho ponořený, ty to miluješ a proto Rap Ateliér má smysl, že jsi říkal, že Smek je teď taky táta.
1: V očekávání, jasně.
0: Jako táta. A že se mu to taky jako hodně přehodilo.
1: Určitě. Ona je mala takéto vyjadrenie, že končí s rapom a myslel, že jako hudobně, že to půjde jinam, že do toho grime. Grime je taký, nazvíme to elektronický subžáner. A repuje do iných beatov a je na tom veľmi dobre kreatívne. Ja si myslím, že je dobre vedieť, kedy si dať pauzu a zároveň, keď sa ti deje niečo také to v živote, čo si zažil aj ty sám, tak určite sám vieš, že prehodnotíš veľa vecí v živote, vieš?
0: Okay.
1: Takže dneska to bude deep, bracho. Mal by si si nás výnimočne zapnúť aj ty.
0: Ja vás poslúcham.
1: No, neverím ti to.
0: Ja vás poslúcham. Vôbec
1: si to neverím.
0: Vždycky třeba 4 hodiny, co jedu domů.
1: Ja som šiel minulé taxíkom z letiska a taxikár sa nás pýtal, kde pracujeme a tak. A ja som hovoril, že Evropa 2, takto. A že to poslúcham, A v stredu večer je tam takové pořád, ja viem, furt tam hrá rap, to nemám rád. No, tak to moderujem.
2: Evropa 2. Večer na maximum.

0: Ještě jednou připomínáme, dneska o 8. Rap Atelier, Randy, Jindra a hlavně jejich host, Smek, tak to si dejte. Fakt to bude zajímavý, Evropa 2 a Večer na Maximum doporučuje. Teď ale last call, poslední vaše přání, jestli chcete něco protočit, klidně už to může být trošku houpavý, že bychom si stáhli tepláky ke kolenům, tak dejte vědět, 257 400 888, halo, kdo tam?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo tam? Jak se jmenuješ?
1: Tady Julča.
0: Čau, Julčo. Co ti zahrajeme?
1: A já bych sem chtěla ADHD pop od Evy Farna.
0: Počkej, ADHD, ty očoveče. My tady ještě ADHD nemáme.
1: A je tam třeba Big Mac od Evy Farna.
0: A to projedu Big Mac, jo? Jasně. I Perpetuum mobile, kdyby tak teoreticky si chtěla. Tak Big Mac, jo?
1: Jo.
0: Už to tady rovnám. Tak a teď otázka. Jsem jedinej v této republice, kdo nestihl Evu Farnou. Ty jsi byla nebo jsi nebyla?
1: Já jsem tam nebyla, ale byly tam moje obě tety.
0: No a tety vyprávěly, viď?
1: Jo, ona mi aj dovezla, jedna mi dovezla kelímky.
0: Jej, dobrý. No tak já věřím, že ještě budeme mít šanci něco podobného zažít. Tak se mějme moc hezky a Eva za chvilku ve vysílání, jo?
1: Jo.
0: Ahoj.
1: Večer na Maximum.

0: třikrát jí Eden ležel u nohou. Po čtvrtý to nevyšlo. Proč? Mimochodem zajímavá věc, která zazněla dneska ráno u nás na Evropě 2 v ranní show. Podrobnosti jsou buď u nás na Instagramu, nebo teda všude na internetu, anebo u nás na Evropa2.cz. Tak to je zajímavý. Možná jste to nechytli. Proč nebyl čtvrtý Eden? My to víme. Tak klikněte k nám na Evropa2.cz. A za chvilku jeden německý kuriózní rozvod s Petrem Švancarou. No a od 8 taky je Repateliér. Zkrátka, bude toho ještě spousta, tak držte vlnu a laďte Evropu 2. Evropa 2. Večer na maximum.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
3: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Švanci. Na Evropě 2.
1: Středeční večer na Maximum, Evropa 2 a žádný Švanci.
2: Všechny zdravím a tebe taky, čau.
1: Mám tady kuriózní rozvod z Německa.
2: Ano.
1: Myslel jsem si, že to vlastně není možný, ale ukázalo se, jak jsou ženy trpěliví. Jedna Němka se rozvádí po 15 letech. Mm-hmm. OK, po 15 letech, dobře,
2: stává se to,
1: jdou od sebe. No jo, jenomže oni u toho soudu museli vysvětlit nebo říct, proč se rozvádí, to se ano. Asi tak nějak dělá. No a ona řekla, že ten manžel před 15 lety odešel z domova, řekl prostě, že hele, já jdu tady někam na pivo a už se nevrátil.
2: A k tomu rozvodu došel?
1: Jo.
2: Tak to je borec.
1: Tam se viděli, ale počkej, už úplně, prošedívali vlasy, jiný člověk, on už měl jiný život, to jinou rodinu.
2: A už prostě, jako prostě to úplně na něm zapomněl. No, no, to byl jak ten macháček, no, no. Kluci říkali, že už jednu ženu mám.
1: Jo, tak to je ono.
0: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Hříba.
1: To bylo ze středečního večera na Maximum na Evropě 2. Všechno od 8. Rap Atelier, Jindra a Randy a hodina R&B a hiphopu a my se slyšíme zase společně v pátek v 6. Tak ahoj!

0: Ale dobrý večer, tak jsme tu zase, začíná dnešní Rap Ateliér na Evropě 2 a nejsme tu sami, to je dobrá zpráva.
1: Dobrý večer, já jsem to už oznamoval vlastně vstupe Petra Říbela, který vysel před nami, že to máme výjimočně hosťa.
0: Ty už si přišel udělat hlášení.
1: Já jsem udělal hlášení, že dnešním hostem bude strašnický King Smack One.
0: Yes. My tě zdravíme.
2: Zdravíme a vás. Jsme doma.
0: Přesně.
1: Nemal si to daleko.
0: Neměl si to vůbec daleko. A odkud přesně Strašnice? Protože Strašnice to je širší pojem, pozor.
2: Staré Strašnice.
0: Staré Strašnice.
2: Vlastně OG, starý Strašnice, Solidarita a tak, tyhle místa. Ale já jsem jel ze studia. Jsem jel ze studia, který je úplně přes celou Prahu, ale mám to blízko domů. Což je dobré.
1: To je dobré, to je dobré. Dneska, a ten hlavný dôvod, prečo si tu, je, že máš novú dosku, Smack One.
0: Áno.
1: Veľmi kvalitná doska, 11 trackov, veľmi kvalitne odprodukovaná a čo som najviac podcenil sú lyrics, pretože ako jeden z mála MCs sám ako dropuješ bars a nebojí sa dať aj mena a rôzne okolnosti, takže o tom sa budeme dneska baviť.
0: Jo.
2: Poďme sa baviť o čem.
0: Jak bys to mohol dělat inak, kdyby sa mal dát jména proste, že jo?
1: Najdu sa taký,
0: no,
1: že?
0: No jasný, musíš být opatrnejší samozrejme.
2: Ale zároveň, ja neviem, ja. O tom sa pobavíme ešte, ale ako ja nejsem už ve věku, kdy bych měl potřebu rozdmíchávat nějaký plameny nebo tak.
0: Ano.
2: A myslím si, že kdyby byl na tom albu Diss nebo Beef nebo něco, tak by to znělo úplně jinak. To si může člověk porovnat i s věcma z mojí předchozí,
0: jasně,
2: hlavně raný kariéry, kdyby to bylo jedno.
1: Crew Buranu a podobně, že?
2: Ano, tak začalo to tímhle vším, ale myslím si, že evoluce, princip evoluce je, že se měníme.
1: OK, začínáme deep. Smack One dnešným hostem celou hodinu, Rap Ateliér Europa 2. Let's fuck.
0: Ano, je to odraz, je to mimochodem odraz, tak se pojďme odrazit.
1: Za mě nejlepší věc na tomto albume, tak láte Europu 2.
3: Nejsem dítě, vím, že musím být lepší než včera a mnohem lepší než před včírem.

všechno život v jeho nejtěžších dnech. Muzika je nejúžasnější věc, to je nejpříběh. A neexistuje větší čest, než když k tobě přijde někdo a řekne, že jsi mu zachránil život v jeho nejtěžších dnech. Muzika je nejúžasnější věc, to jak ti pomáhá.

0: Smack One. Vím, že jsem ošklivý hovado, ale na svůj věk vypadám dobře jak hovado. Wow, pow, pow.
1: 5-1.
0: Naučil jsem se odpouštět, odpustil jsem sám sobě. To, v jaký jsem žil, v notě a strachu. Bylo to jako žít v hrobce. Bylo fakt hodně, ale nemůže být progres, aniž by se člověk neprošel pod ně. Byl jsem tam fakt hodně, málem jsem zapomněl, jak může být dobře. A dřív jsem si myslel, že lidi se neměně. V té době jsem měl být zatemněný. Nehulil jsem jointy, bral jsem MDMA. Další mnoha lidí, co v nic nevěří. Do toho jsem si připadal nechtěnej. Zklamaný, že lidi o grajmu nic nevědějí. Byl jsem antisociální, nech mě bejt. Furt doma v textech, ale nejsem sečtělej.

0: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. Smek je naším hostem. Ještě jednou tě vítáme, brácho, tady u nás na Evropě 2.
1: Čau, čau.
0: Ty jsi před chvílí mimo jiné řekl, že vlastně evoluci vnímáš jako tak, že je potřeba se nějakým způsobem jako posouvat. A to se mi líbilo, ta evoluce, protože je to, nebo chápu to třeba správně tak, že jsi myslel i, že člověk by se měl jako vytříbovat nebo nějak jako být víc sofistikovaný v rámci té evoluce, prostě být lepší.
1: Jo.
0: V tomhle tom směru jsi to myslel.
1: Jo, a já si myslím, že to je princip a to je vlastně, to souvisí s tím stavem, v jakým se nachází svět dnešní. Souvisí to, že ještě není završená ta evoluce. A doufám, že to neskazejí ty lidi prostě, no, protože jako si myslím, že tohle rozhodně není finální fáze člověka, jako víš.
0: No jasně. A víš, když koukáš třeba na ten svět vlastně takhle, nechci říct úplně, že by si to ty věci soudil, ty si je uvědomuješ, jo? Ty si je uvědomuješ a poukazuješ na ně. A když tak na to koukáš, protože já to znám ze své vlastní zkušenosti, že čím víc jsem si říkal, jak je ten svět vlastně jako bláznivý, je postavený na hlavu, tím vlastně víc jsem potom vnitřně jakoby já trpěl, víš?
1: No, je to tak. On je hrozně nádherný, ten svět.
0: No je.
1: A je potřeba si všímat právě těch,
0: no právě,
1: těch věcí krásných. A to jsou často maličkosti.
0: Jo.
1: Nevím, prostě, to, o čem jsem mluvil před chvílí, jsem si začal mnohem víc uvědomovat po tom návratu z toho Humboldtu, jak mě potěší, prostě, já nevím, když jdu nakoupit zeleninu a babka se na mě usměje, že jí podržím dveře nebo něco takovýho.
0: Jasně.
1: Já si myslím, že je potřeba si jenom všímat těch hezkých věcí, ať jsou toho jakoby situace, lidi anebo místa.
0: Pak to samozřejmě zásadně bude znát i v té tvorbě, že? Protože tvorba je vlastně koncentrát toho, co...
1: I v náladě, protože jasně, si myslím, no, že lidi třeba teď hodně koukají na zprávy a čím dál víc asi mi přijde, se tím nechávají děsit a málo kdy už tam je nějaká zpráva, která se tě nesnaží vyděsit.
0: A už to je zajímavý. Promiň jenom, že je taková vsuvka, ten třeba ten anglický jazyk, jak je úžasný v tomhle, že když chceš říct ve třídě, že dávej pozor, tak řekneš pay attention. A jsou dvě slova, attention je pozornost a pay znamená kromě jiného platit. Že ty skutečně jako platíš, že jo, tou svojí pozorností. A pak jako se člověk mnohdy diví, že vlastně najednou je totálně broke, že? Protože vlastně dával jako pozornosti tolik, pojik poplatil, že vlastně už ti nic nezbyde, že jo?
1: Jo, je to hodně, hodně tě to nutí furt se hnát, jakoby. Teď jsem viděl zajímavý názor, že vlastně je v dnešní době jeden z nejvíce jakoby punkových modelů je, že si odpočineš.
0: No, to je,
1: že si dovolíš si
0: odpočineš. Tady je, co?
1: To je jako, to je
2: světě. Do kalendára vyslovene, že dnes mám volno. Veľmi krásne bar z tvojho tracku Ivan Král na tejto novej doske. Lidi žijú v distrakcii, systém potrebuje a řešej sráky. Bojujú za celebrity a značky, nemáš co žrát, ale z parížsky tašku.
1: Mám tašku z parížsky. Ale mám co jíst. Ale ne, jakoby, musím říct, že jsem si koupil pár tašek tam v době, kdy to nebylo jistý, že se budu moc dobře najíst.
2: Že fake it till you make it trošku.
1: No, nevím prostě, co mě k tomu hnalo. Jakože, že to nebylo tak, že bych si tu tašku koupil třeba z desetiny svých peněz, z celého svého budžetu, který to byla desetina, ale bylo to mnohem menší zlomek, no prostě
0: jasně,
1: větší část mojeho základu spolkla nějaká hloupost kožená, která ještě navíc se začala jakoby třeba párat mnohem rychleji, než když bych si koupil nějakou desetkrát levnější.
0: Ještě, že byla kožená aspoň, protože by si mohl koupit nějaký designer bag, který prostě je ne z kůže, že jo?
1: To jo, ale to daj ti koženou a daj ti tam přesku plastovou prostě. To úplně nedává to smysl.
0: Takže už i z tohohle si vyrost. Teda.
1: Jo, hele, mě baví prostě tohle, to vypadá jinak.
0: Jasně, je to takový jak
1: je
0: mini...
1: Je to takový kufr prostě. No,
0: mini kufr.
1: Podívej, to je nový, jo? Podívej, už je to... Spadíš
0: si
1: tašku, chápeš?
0: Prostě
1: není kvalitní nic.
0: Ale nic. Normálně kontrola kvality.
2: Úplně.
0: Smek prostě.
1: Strašný, ne, fakt nedoporučuju. Jako, opravdu. Jako, utrácejte svý peníze, rozumně. Jako.
0: Tak, to je pravda, to je fakt. No.
2: Tak ono to trošku vlastně souvisí s tím, že jsi byl taky unavený z rapu, s čím vlastně souvislo je to tvoje legendary vyjadrené, že končím s rapem, čo bylo cca 2 roky dozadu. A toto je těž něco, co nepochybně k rapu patří. Dobré se oblékat a mať designer veci. Byla to tiež jedna z vecí, z čoho si už bol unavený a chcel si sa vrátiť k tomu grimu?
1: No, já jsem z toho začal být unavený v době, kdy jsem si každou druhou věc, co jsem si takhle drahou koupil, jsem buď po jednom vyprání zničila, nebo se párala, nebo něco prostě, nebo se to roztrhlo, jako když to přece nemá dělat, že si koupím Moncler bundu, dám si IKEA tašku na, na rameno a na tom rameni je díra. Jako pardon, za, na bundě za 30. No tak to tě naštve prostě vyloženě, takže jako si to už nekupuju a podle mě jako ať si každý dělá, co chce. Mm-hmm.
2: Ale cíti to na té tvoje nové doske, že jak si si dal trošku ten rozostup, že tam cíti toho hladného smeka, je to celé vlastně produkčně tak zabezpečené tam, že myslím si, že to bylo vlastně fajn, aj keď veľa ľudí ťa odsúdilo a že sa ti aj smiali, čo som videl aj skrz socials na to vyjadrenie. A mám pocit, keď som počul teraz novú dúsku, že malo to zmysel.
1: Mělo to smysl, pretože díky tomu, ty, co se smáli, nebo ty, co udiali takhle, tak si to prosilo pryč. A díky tomu, že jsem vlastně spousta lidí zůstalo zmatených, protože nevěděli, kdo opravdu jsem. Mysleli si třeba, že jsem nějaký nový rapovej newcomer, který ho vytáhnul Izo. Protože, dobrý, nevypadám tak starý, jak jsem. Najednou jsem se objevil na trapových beatech a spousta lidí si říkali, jo, kdo je tady ten nový MC Smack. Okay. A neznali mý starší věci, že já jsem vyšel úplně z něčeho jiného.
2: Ice cream a všecko.
1: Ano, ano, takže spousta zmatených lidí teďkon se muselo trošku, vlastně jsem upoutal jejich pozornost a teď většina z nich, mám pocit, to začíná chápat, o co mi jde. Spousta z nich jsou takový, mrzí mě to, nebo tak, ale myslím si, že většina z nich to začíná chápat a upevňuje se to teď ne díky featům, ne díky trendům, ale díky tomu, co jsem já zač a vždycky byl. A toho si vážím, že to vychází zatím nějak tak steady, jako, ale řekl bych pomalu, ale jistě, což je princip celého mýho kamapu, protože to trvá už od začátku a nikdy to nebylo rapidně nahoru. Je to maraton, není to sprint.
2: Ale vlastně je to celá taký odvážný krok, že prostě odíš trošku od toho trapu, takisto na drill si dával, že to je furt to samé dokola.
1: Jo, mě nebaví, když to všechno zní, jak jede na ten samý. Ale to není jenom u rapu nebo drillu, to se stalo i u Amapiano, který je trošku víc originální než drill, ale taky to máš v Africe, zejména v Jižní, jede na ten samý beat. Malou obměnou.
0: A ono, ty si vlastně mluvil o té Jamajce, tam je to dost taky podobný, že ty rydymy jsou velmi, jo, mají prostě pár...
1: Jako jo, ale tam se často dělá, že vyjde rydym a dají všichni do toho rydymu.
0: No teď právě.
1: Já bych byl pro, aby se to dělalo, aby jsme se takhle mohli poměřit.
0: Jo, prostě. Že jo.
1: To by bylo skvělý.
0: Ten se právě stal slavným docela nějaký Brit, který má takový docela dost jako explicit jako text, jo, prostě o frajerce. To a je hrozně známé, je to prostě zrzavej týpek s dlouhýma vlasama, z Británie. A strašně ho cení teď
1: kolem daje.
0: Přesně, a strašně ho
2: teď Ron Weasley.
0: Počkej, a já ho najdu o tom, jako je to fakt, legrační. Jo, mimochodem jsi říkal, že nevypadáš vlastně na to, kolik tě je. To by je čerstvě, řekni to.
1: 4 pětky.
0: No, mě teď taky bude 40.
1: Tak, vidíš, taky vypadáš mladý.
0: No. A co jako je pro tebe věk nějaká zásadní? Jako, protože jo, jsme se bavili o mnoha věcech, tak ještě přemýšlím, jak vnímáš, že už mám jasno v tom, jak vnímáš ty další věci, jak vnímáš čas vlastně a jeho plynutí vůbec.
1: Měřím to podle toho, kdy jsem se cítil v životě nejhůř. A furt nejsem, furt ani zdaleka, ve zlomku se necítím tak hrozně. Spíš mi přijde, že se cítím furt líp a líp, takže až se začnu zas cítit, jako když jsem ležel na tom gauči po třídenní kalbě v době, kdy byl Bullet Time mixtape, což je někdy 2009-10, tak si začnu říkat, že možná stárnu.
2: Okay. Takže Warrior, Smack One, a máme tu track Warriors z nové dosky, Smack One.
1: No tak to je ale bomba.
2: Jak by si odprezentoval tento track teda, ještě uveď ho?
1: Legendární spolupráce, shoutout Brucey, myslím si, že to není normální být kluk z Čech a mít track s člověkem jako je Brucey, vážím si toho nesmírně. V momentě, kdy mi napsal Let's Work, nemohl jsem tomu uvěřit. Až dokud ten track nebyl venku, jsem tomu nemohl uvěřit. I teď tomu tak trochu nemůžu uvěřit. Je to nejvíc. Tohle jsou Warriors. Shout out Brucey, my bro!
2: Tomu, bro.

Byl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim ho zažít. Jsme Kuana Bruce, všichni jsou real, my jsme.

0: je tu s námi Smek samozřejmě. Ale ty jdeš vlastně svým způsobem tak jakoby sám v rámci, i můžeme navázat, že jsme se teď mezi vstupy bavili vlastně o tom, jaký jsi měl třeba různý případný jako nabídky, to bylo to teď tady za to, jak se to mluví, zavrzal mikrofon mimochodem.
1: Ano, ano.
0: Ne, ještě my, ještě tak starý nejsme. Ne, že jsi měl různý jako třeba nabídky, který by tě vystřelili jakoby rychleji někam, ale ty si je vlastně odmít a šel jsi si prostě dál svojí cestou. Ono na druhou stranu ty dosahy, když jsem koukal třeba na těch streamovacích platformách, na to právě, že vlastně jdeš jako trochu proti proudu, nebo minimálně ne s tím proudem, jakože by si někomu nasednul na tu lodičku, tak jako to není špatný. To určitě není špatný. Mimochodem, ty máš s sebou dneska svýho producenta. Klidně jsem si říkal, že jsme se ho mohli zeptat na pár jakoby dotazů.
2: To by bylo dobrý, protože určitě, proof no. Je...
0: Tak pojď klidně, vedle Smeka. No jasně.
1: Určitě, já to hned otvorím otázkou, čo ma najviac zaujíma, protože jo, první track, který jsme dneska hráli z této dosky, byl Odraz. A za mě je to teda nejlepší věc, jak jsem už zmiňoval, jak v rámci Smeka, tak v rámci té produkcie hudobnej. A zaujíma ma, jak jste k tomu pristupovali, protože máš tam veľa produkcí, z čeho si samploval, robíš teda Fruity Loops, pod nám povedať niečo, ukáž nám nejaké recepty z kuchyne. Poďme viac na mic, prosím.
0: Musí to být strašně, já jsem ti taky říkal na začátku. Jo, že to musí být strašně vysezený. Víš, že jako by vlastně nějaký ty geekové, ty kluci, kteří to fakt umějí, jako to znamená, že ty jako interpret víš, jak bys chtěl, aby to znělo, ale pak to musíš být ty, který jsi schopný vlastně to na tom displeji, v tom digitálním prostoru jako udělat, aby to takhle znělo. Takže...
3: No, je to prostě naturální proces, tak jak to prostě přijde do hlavy, jaká je atmosféra zrovna, co se zrovna děje v životě a tak odráží to, jak ta hudba zní.
4: I počasí.
0: Jasně.
1: Když jste robili například ten Odraz, velmi atmosférický beat, vzpomeň si, co to bylo za moment zrovna, kdy ti přišla...
3: Bylo mi v té době 17, seděl jsem doma v pokoji u počítače a jenom jsem doufal, že to jednoho dne vyjde. To mě vlastně, když ten track vzniknul, tak zpětně mě to vlastně dostalo, že je to šílený vlastně, že v ten moment, kdy jsem to vytvářel a seděl jsem doma, tak jsem neměl tušení, že já a tady Smek, který byl, když mě bylo 14, tak já jsem poznal všechny svoje nejlepší kamarády skrz to, že jsme všichni poslouchali Smeka. Byl to pro mě vzor a to, že jsem tuhle tu věc udělal a stalo se z toho tohle a to, co se celkově teď děje, nejen jako kolem hudby, ale i v mém životě taky něco,
0: je surreální,
3: co nikdy bych nečekal, že se tohle to může stát.
0: To je super, to je krásný.
1: Full circle moment.
0: To je paráda. Krásné. Mimochodem, jak dlouho vlastně si se věnuješ už té produkci, jakože když ti bylo 17, v tu chvíli.
3: Produkuju od 14 let,
0: pustý.
3: Od 15 cca a jsem měl nějaký první placementy. V 16 jsem se dostal na Billboard Charts, na album CMG. Byli jsme vlastně... v kategorii rap to bylo číslo 3 na světě, v kompilačních albech číslo 1. A to bylo v podstatě takovej vrchol mojí práce, teď už je teda vrchol album Smack One, ale pokračujeme dál, no, aby jsme se i tady s naší hudbou dostali na Billboard Charts.
0: No to vidíte to, chlapi, takováhle prostě je dneska mladá generace. Víš?
1: Ale zně to fakt světovo, jako... že si myslíš, že ještě ten český posluchač možná to není ani ready, je to pojme trošku jako blbo.
3: To přijde, to všechno přijde.
1: Jo, kvalitná robota. A čo za další věci jsi tam ještě produkoval?
3: Beverly Hills, Mizin z dohledu s Parfémem, který vlastně mě se Smekem seznámil. Takže samozřejmě všechna čest Parfémovi, DJ Nuff, který vlastně pro mě udělal spoustu. Udělal toho pro mě spoustu, navždy si ho budu vážit. Potom je tam Odraz, Kurva Rhythm, který jsme tady udělali právě se Smekem. Bambi, Slovník.
1: A máš to tak, že vlastně urobíš produkciu, pošleš ju Smekovi, Smek napíše a potom, keď ti pošle svoju akapelu, tak ještě dotváraš aranže a dokončuješ ten beat, alebo...
3: To je podle mě takovej, ten proces je vždycky jiný prostě. Buď já donesu nějakou věc, nebo ji uděláme na místě, to záleží, jak se to zrovna vyvine. No.
1: A máš to už tak nabehnuté, že víš, které BPM tě baví, která tonina?
3: Ne, vždycky to musí být jinak.
1: Jiný.
3: Vždycky to musí být originální. Tak, v ten moment to zrovna prostě působí.
0: Mně se líbilo jednou, Rick Rubin o tom mluvil, že už by se zdály ty jeho věci jako kliše, jo, když já mám hrozně rád jako producenta. Jo. A on vlastně vždycky říkal, no víš co, já, oni prostě si přijdou s tím svým konceptem a teď vůbec jako nemluvím o tobě, nebo to ani neporovnávám, ale vlastně on říkal, já se cítím jako by někdo, kdo není jako, že bych produkoval, ale spíš redukoval, protože já jim spíš řeknu, hele, jako a zkus třeba odebrat tohle, zkus odebrat tohle, jak to třeba, jakoby...
3: Má naprosto pravdu, protože simplicita je klíč ke všemu.
0: Jo?
1: A tím víc město, čím vlastně jednoduchší být, tím víc město ostává pro ten vokal zase, že?
3: Ano, ano. Určitě.
1: Že Smek si tam může zase víc dovolit, že? Je to no, tak, Smek?
3: Je to prostě tak, jak to zrovna sedne, no. Nejsou žádný pravidla podle mě v hudbě, který by něco určovali, tak to vůbec není.
2: Jasně. Nejsou a ještě bych chtěl říct, že Rick Rubin řekl ještě jednu skvělou věc. A to je, že máš dělat tu hudbu pro sebe.
0: Ano, ano, sebe. Jasně, aby se ti líbilo.
2: Lidi neví, co chtějí.
1: Hardest. Jdeme k dalšímu tracku, čo ty na to?
0: No pojďme na to.

0: Pěkný den, posloucháte, nebo co den, večer skoro, večer. Ty bláho, posloucháte Repatelier na Evropě 2, naším hostem je Smek.
1: Smek One.
0: Trošku jsme se zakecali.
1: Ale my tu vlastně mimo vstupy riešime velmi zajímavé témy, záznam z toho bude na YouTube kanáli Evropy 2 a ano. Zrovna teraz jsme mali takú tému, kterou jsme mali rozkecanú v rámci vierovýznania a viery všeobecně.
0: A odkazu třeba dejme tomu na nějaký náboženský tématiky, ikony, to, že třeba Momo věnoval albu Jesusovi.
1: Ano, takisto jako zahraničná například Kanye West album Jesus King, tak jak jasně. To má Smek One, tuto tému?
2: Jsem věřící, nejsem křtěnej. Takhle bych to zatím řekl. Takhle to prostě je. Ať si myslí o mě, kdo chce, co chce. Tamhle vidím 20-51.
0: Aha, 51.
2: Všechno je správně. A jinak tady ten rhythm, co hraje pod náma, to jsou původně The Clash. A je to zásadní.
1: Yes, je to tak, je to tak, je to tak. Krásný sampling.
0: Jo.
1: No a myslíš si, že teda, lebo ty si zmiňoval, že interprety majú tendencie sa potom smiať ľuďom, čo idú touto cestou. Prečo? Je to také stále ešte vlastne na smiech?
2: Neviem, možná, že to skazili ty církve trošku. Nebo víš, jako já si myslím, že víra není o církvích.
0: Jasně. Institucích jsou.
2: Jo. To si myslím, že o tom to může být, jasně. Proč ne?
0: Já jsem kdysi dělal hezký meme, ten byl oceán, víš, a pak tam byla ryba a ta ryba byla ještě v tom oceánu, v tom akváriu. Víš, a tam bylo, že to akvárium vlastně byla teda instituce a to ostatní byla vlastně jako spiritualita. Jinými slovy, buď tedy něco jsem, nebo něčím se cítím být proto, protože tomu věřím, a nebo, to je dejme tomu náboženství, a nebo něčím se cítím být právě proto, protože jsem to prožil, a to je vlastně spiritualita, že? Protože jsem se jako na to nějakým způsobem mohl, nechci říct jako sáhnout, ale...
2: Jsem někde na pomezí.
0: Ano, ano.
2: Dvou.
0: Ano.
1: A tak ty máš nějaké zkušenosti s různými substanciami, nazveme to tak slušnější. Stalo se ti, že se ti někdy otvorili nějaké dvere, portál alebo něco, že si právě trošku mal pocit, že si zahledal za oponu a uviděl si nějakou tu pravdu?
2: Ani ne, já jsem ještě neměl DMT a mám rád halucinogeny jako příležitostně. Myslím si, že to je dobrá věc a že to je lék a že by se to mělo legalizovat aspoň pod dohledem specialisty, určitě. Protože by to spoustě lidem ušetřilo ty orgány i spoustu trápení, který má prochází díky léčbě chemikáliem.
0: Ono v České republice vlastně už teďkon jsou nějaký ty pilotní vlastně věci, kdy třeba léčí lidi rezistentní na deprese, právě třeba aktivní látkou vlastně z těch hub, že jo, psilocybinem.
2: Super.
0: V Americe hodně za to, jo, je to jako...
2: Já určitě to s tímhle souhlasím, ale zatím jsem neměl jako žádnou takovouhle mimotělní...
0: zkušenost.
2: Možná, že jako nějaký moje tadyhle ty tripy a mikrotripy pomohly trošku věřit tomu, že jsou věci, na které si nemůžu šáhnout, ale byly to spíš úplně jiné zkušenosti, které se mi staly, když jsem byl střízlivý.
0: Ano.
1: No já to vždy hovorím, že vlastně nejkrásnější droga je čistá hlava.
0: Jednoznačně.
1: A já právě jsem šel tou cestou, že terapia tmou, ono ti to navodí tiež různé stavy, akurát máš čistou hlavu. A právě kde si ty teda na pomedzi? Myslíš, že přesně ta čistá hlava je ta cesta? Skoro, keď si vrál, že si ten...
2: Nevím, já jsem konopný pacient a vnímám to, že mám čistou hlavu, když užívám konopí denně. Takže pokud se to tak dá vnímat, tak takováhle čistá hlava je, myslím, to úplně nejlepší. Alkohol není úplně nejlepší a to říkám i jakožto člověk, který ho prodává, mám limitovanou sérii koňaku, ale stejně si myslím, že alkohol není dobrý. Prostě. A i já si občas dám, ale vím, že jo, občas je to v pohodě. Ale když bych opil tak, jak jsem opil dřív, pomalu na každý show, není to dobrý, není mi potom dobře, nevypadám dobře, necítím se dobře.
0: A to je, vem si, že vlastně tohleto je prakticky společností naprosto akceptovatelný. Víš, půjdeš někde po ulici, já nevím, s jointem, tak už je to velký problém, když tam půjdeš z lahví chlastu, tak je to vlastně úplně v pořádku.
2: Je to ještě o tom, musíš si ta společnost zvyknout, je to ještě dlouhý proces. Jo, prostě když jsem na Silvestra oznámil mojí mámě, shoutout mojí mámě, ona teď poslouchá. Ahoj mámy, mám tě rád.
1: Pani Janečková.
2: Když jsem jí řekl na Silvestra, že jsem si nepřipil poprvý snad od svých, já nevím, 12 let, Tak ona mi řekla, a proč? Vždyť je to tradice. A víš, já jsem čekal, že mi pochválí.
0: Ale jo, tak, zase, aby to nevypadalo, že jo, vlastně je, může, je to tradice a neznamená, že ho pít, to znamená ožrat se do němoty, no, jo, pochopitelně.
1: No,
0: že...
1: Ale je to ťažké, já tiež, keď občas prídem někde a že chcem malé pivo, tak na mě kúkajú jak na blázna, že prečo chcem malé pivo vlastně, veš?
2: Jasne, no.
1: Že je to také vlastně, že reklamy na cigarety zmizli, ale na alkohol to ostali.
2: No, jo, jo, jo, ale jako ještě bych chtěl říct, že čistá hlava, jo, to je samozřejmě nejlepší. Já ještě se vrátím k tomu, že jsme mluvili, já měl čistou hlavu, spal jsem, zdal jsem, chodil jsem s holkou, o který jsem nevěděl, že je zrádkyně nejhoršího zrna, co jsem kdy ve svém životě poznal. No a zdal se mi sen o tom, jak jedu do kláštera. A úplně živej sen, já jsem s ní jel se seznámit s její rodinou na chatu v horách. A první noc spíme a mně se zdá úplně živej sen, jak jedu do kláštera. A tam mě přijímají do kláštera. A tam sedí farář a dvě jeptišky. A já vůbec ani v té době nepřemýšlel nad tím, že bych mohl být věřící. A bylo mi spíš proti srsti nějaký takovýhle církve a křesťanství a tohle. A oni tam seděli, bylo to jak v nějakém hororu, oni jenom seděli a neustále opakovali, je to kur a, je to kur a, je to kur a, abych to tady teda neřekl. A já jsem se v tom snu úplně naštval, říkám, ne, není prostě, není, ne, má to už, ne, vy nevíte prostě. A donutil jsem se k tomu, abych se zbudil. A najednou paralýza, zbudil jsem se v paralýze. Což jsem byl zvyklý, občas jsem mýval spánkovou paralýzu, už to mývám méně tentokrát, ale když třeba mám nějakou špatnou postel na hotelu nebo hlavu špatným směrem, může se to stát. Tohle byla nejsilnější paralýza, co jsem kdy zažil. A ještě doplněná o to, co tam nikdy nebylo, že nade mnou byl stín. Ten stín se na mě nakláněl a mě to strašně děsilo, a jsem se nemohl dostat. A z paralýze jsem se většinou dostal, že se mi povedlo nějak sebou trhnout, že to zbudilo třeba toho člověka vedle mě. Takže se mnou zahejbal a já jsem se z toho dostal. Takže ona se zbudila, zahejbala se mnou, já jsem se z toho dostal, usnul jsem a hned znovu paralýza. Takže já jsem celou noc nespal, to se mi nikdy nestalo, že by se neustále opakovala ta paralýza v okamžiku, kdy zamouřím oko, paralýza stín nade mnou. No a pak mi řekla její teta, že si zjišťovala něco o tom baráku, že jsem druhý den z toho byl úplně vyřízený. A její teta nějaká ezoterička na půl. Říkala, jo, že tam uhořel nějaký člověk v té místnosti kvůli zradě. Kvůli zhrzený jakoby lásce.
0: Když máš, to s tebou mluví ve snech, čověče. Ty on žádný DMT nepotřebuješ.
2: On mě chtěl varovat. On mě chtěl varovat, protože...
0: Jo, jo, jo.
2: Ta holka se pak vyspala s přítelem mojí mámy. Od té doby věřím.
0: Chlapi, my jsme to celý prokecali, doslova, nejenom v těch vstupech, ale i mimo ně, takže na YouTube se máte potom posléze rozhodně na co těšit.
1: Ano.
0: Kámo, my ti děkujeme za návštěvu.
2: Já děkuju.
0: Dáme si Wemby nakonec.
1: Dáme
0: co
1: si
0: na to?
1: Názor Wemby a skvělý album, Smack One.
2: Děkuju, Wemby, Shoutout Proof, Shoutout Bumptone, big up, díky za pozvání.
0: Díky
1: moc, drž se. Smack One.

bebengi. A všude padaj na zem bomby, děti osiřelí jako Bambi. Čekaj, až naplníme hrobky, chtěj, ať světovládnou kompis. Genocida, koncentrační kempy, já snad začnu znovu hulit bongy. Lidi mi připadaj strašně hloupí, chytřejší než my jsou.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Zpátky k muzice.

0: show.
1: Já mluvím.
0: A já to chtěl říct dřív.
1: Já to chtěla říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
0: Zástěra, zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
2: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
0: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
2: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů.

0: pevne vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udelej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Zpátky k muzice.

má tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět i křehký limity vlastní osoby.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesty

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Zpátky k muzice.

0: Dobré ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
0: Ani ne.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady už se hoci, volám z Dubaje.
1: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

0: Oliver Pápier. Maximum nový muziky.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Instagram Európy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili, Zorko.
1: Takže jsi je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Európy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
4: No, to jsi odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.